Kitty Rogers, jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šištičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Růda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka.
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideální je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba.
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách.
3: Dají se pěstovat ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeny mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnáší přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový, dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak jí likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na více frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahrádce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud to tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar. Tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii, to říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom nebratým na zimu, zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, pojď, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor, je to furt jedno a to samé, množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji, to znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v tom oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky, já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít koupit zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak bych blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek, to, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandi a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu. Nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota, ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně, velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku na ulici Tylova. V Hrachovci u Valašského Meziříčí změří síly nejmladší hasiči. Senioři nad 65 let mají dnes vstup na festival Colors of Ostrava zdarma. Během dneška očekávejte proměnlivou až velkou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rekonstrukce chodníků za 1,4 milionu korun pokračuje u společenského domu v ulici Tylova v Otrokovicích. Chodník byl ve špatném technickém stavu. Hotovo by mělo být do poloviny srpna, pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: V rámci stavebních prací dochází k odstranění původní konstrukce a vybudování nového bezbariérového chodníku ze zámkové dlažby, včetně nových podkladních vrstev. Součástí rekonstrukce je také výměna obrubníků, úprava navazujících zelených ploch a jejich následné zatravnění.
0: V hasičském areálu v Hrachovci dnes budou soutěže mladých hasičů a dorostenců. Místní sbor dobrovolných tam pořádá celodenní hasičskou sobotu. Podrobnosti přidává mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš.
3: Dopoledne odstartuje soutěž Hrachovecké 60, ve které změří síly nejmladší hasiči v běhu na 60 metrů s překážkami. Odpoledne pak bude patřit závodům dorostenců v běhu na 100 metrů.
0: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Víc se zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací.
4: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady dva noví, budete jezdit na dvouletý školení, bude to každý měsíc.
5: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před desítkami let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je...
0: Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors už je to tradice. V loni tak hudební festival podle ředitele Filipa Košťálka navštívili 2000 seniorů.
6: My máme radost, že se tady setkávají vlastně všechny generace a víme, že pro seniory to nemusí být úplně přístupná akce a že jim mnohdy stačí jenom jeden den a zároveň ten den může být třeba už docela drahý, tak jsme se rozhodli už dlouhá léta zvát seniory nad 65 let zadarmo.
1: Počasí.

0: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte proměnlivou, občas velkou oblačnost a lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Aktuální teploty se pohybují mezi 18 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Podle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je s ranním vysíláním připraven Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré sobotní ráno vám všem, kteří jste si naladili naše vysílání Českého rozhlasu Zlín. Možná i teď uvažujete, jak si užít první víkendový den. Co byste řekli tomu vyrazit si na film Neporazitelní? Pokud nevíte, o co se jedná, tak to je film, který pojednává o parahokejistech. Námětem bylo mistrovství světa v parahokeji, které se uskutečnilo u nás v Česku. No a já jsem tedy osobně ten film neviděl, ale ze všech stran jsem slyšel, že to je opravdu nezapomenutelný zážitek a že to stojí za to. Mluvím o tom proto, že na tento film můžete vyrazit právě dnes večer v rámci Zlínského filmového léta. Promítá se u majáku a vstup je zdarma. Tak i tímto způsobem si můžete užít třeba kousek dnešního dne, respektive spíše večera. Teď máme ráno a s námi ranní vysílání právě teď odstartuje Lucie Bílá a písní Amor Magor. Ať se vám příjemně poslouchá.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Karel Kahovec dospíval 5 hodin 10,5 minuty a to je čas připomenout si dvě významné osobnosti z našeho regionu a těmi jsou jednak architekt Jiří Čančík, který se narodil 18. července 1922, působil v krajském ateliéru národního podniku Svit a stavoprojektu v Gottwaldově a v útvaru hlavního architekta města Zlína. Podle jeho projektu bylo realizováno sídliště Mojmír v Uherském Hradišti, budova stavoprojektu ve Zlíně, rekreační středisko Sigmy Lutin v Luhačovicích, tržiště pod Kaštany, velkokapacitní 13-podlažní obytný dům na Kvítkové, bytové domy s vestavěným občanským vybavením na Dlouhé a jeho nejvýznamnějším dílem je stavba krematoria ve Zlíně. A ještě jedna osobnost, 18. července 1942 se v Pravčicích na Kroměřížsku narodil Miloslav Uličný, básník, literární publicista, překladatel ze španělštiny a italštiny.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Katka Zelenková společně s Karlem Gottem nás bavili ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ve kterém nebude chybět ani dnes po ránu oblíbená rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes si konkrétně povíme o historickém významu pražského poledníku. Více už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Počasí.
0: V našem Zlínském kraji dnes čekejte proměnlivou, občas také velkou oblačnost. Místy se můžou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Takže pokud se chystáte někam ven, tak si radši pro jistotu vemte s sebou deštníky. Můžou se hodit, alespoň tedy podle předpovědi meteorologů, podle které budou teploty dnes v našem regionu atakovat 30. Konkrétně ty odpolední by se měly pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia. No a ještě se podívejme, jaké jsou teď v 5 hodin 16 minut aktuální teploty v našem regionu. Nejnižší hodnota, která byla před chvílí naměřena meteorologi, tak ta činí 14 stupňů Celsia, je hlášena konkrétně z Valašské Senice. No a nejvyšší teplota 18 stupňů Celsia, tak ta byla naměřena na dvou meteostanicích, těmi jsou Holešov a Bystřice pod Hostýnem, a ta zmiňovaná aktuální nejvyšší teplota v našem regionu je 18 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. Má ještě cenu je vysazovat znovu a jaké rostliny v průběhu léta vybrat? Na to se zeptám Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Poslouchejte poradnu Českého rozhlasu Zlín 20. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Od soboty 18. července do úterního dopoledne 21. července bude neprůjezdná ulice na Rybníčku v jižní části Bojkovic, nedaleko řeky Olšavy. Řidiči by měli počítat s dopravním omezením a respektovat přechodné dopravní značení. Na dočasné uzavření komunikace upozornilo město Bojkovice. Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm letos nabídne také soutěžní klání. Vedle profesionálních pekařů si v nich budou moct poměřit síly i amatéři a návštěvníci, kteří si chtějí vyzkoušet tradiční řemeslo. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. A k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Centrem Bratislavy dnes projde průvod Pride na podporu LGBT plus lidí. Organizátoři pochodu si jako téma letošního ročníku vybrali odvahu. Příslušníci sexuálních menšin podle nich totiž musí projevit velkou dávku odvahy v případě, že chtějí zůstat na Slovensku. Pořadatelé Pride označili mimo jiné za důležitý nástroj ochrany demokracie. Městem dnes projde taky pochod Hrdí na rodinu, zastánců heterosexuálních svazků a tradičních rodin. V našem regionu dnes očekávejte proměnlivou občas velkou oblačnost a lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 18 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víte, k čemu je dobrá při usazování ocelového mostu voda s mýdlem? Pokud ne, už za chvíli to uslyšíte v reportáži z nasouvání železničního mostu přes řeku Moravu u Kojetína na Přerovsku. No a teď uslyšíte Janu Kratochvílovou a její píseň Dlouhá bílá žhanoucí kometa. Dobré sobotní ráno přejeme.

0: Řeku Moravu u Kojetína na Přerovsku překlenul nový ocelový železniční most. Je dlouhý 150 metrů a váží 690 tun. Tento týden ho na místo usadili dělníci, kteří modernizují trať mezi Kojetínem a Přerovem. Vlaky po ní budou moct jezdit až 200 kilometrovou rychlostí.
1: Máme rozděleno, aby to bylo 3 centiáka tady.
2: Ano.
1: A 3 centiáky
2: tady a 3 centiáky na druhé straně.
1: Ano.
3: Aby... A sedí to?
1: Jo, zatím to sedí.
3: Ubezpečuje mě Valentin Bocko. Jsme spolu na vrcholu jednoho z pilířů, na který jeho kolegové pomocí ložisek a hydraulických válců postupně nasouvají konstrukci mostu. V ruce má metr a vysílačku.
4: Most tlačit doprava, jo, po směru vysunu, tak si tam udělíme mezírku.
1: Tak jo, kolik chceš na centiák dva?
4: Okay.
3: Máte tady ještě sprej, sedí vám zvlhčovač?
1: Tím... Je voda s mydlem rozpuštěná a stříkáme to, aby ta dolná pasnica byla víc kluzká, aby to líp klouzalo po těch teflonech.
3: Usazení mostu tady řídí Radim Bílek.
5: My na těch pilířích máme vytyčené body a oni pomocí toho podélného výsunu se snaží i příčně navést konstrukci do té linie tak, aby se příčně nevychylovala, aby jsme měli jednu přímku. Takže my teď, když navezeme tu poslední část ocelové konstrukce, tak se furt musíme vejít na tu výsuvnou dráhu, která už je vybetonovaná. Takže ono centimetr tady před řekou může dělat půl metru na konci.
3: Vidíme, jak to pomalu vlastně se posouvá, je to minimálně rychlost úplně.
5: Jedeme rychlostí pár centimetrů za minutu.
3: Konstrukce mostu je svařovaná. Tvoří dvě rovná pole a jedno obloukové. Celkem váží 690 tun.
5: Langrové konstrukce máme s podobným typem výsuvu a montáže zažity. Můžu vzpomenout most v Rosicích přes Labek.
3: Stavba mostu přes Moravu je nejnáročnější akcí v rámci modernizace úseku z Kojetína do Chropině. Tvrdí mi zástupce investora Luboš Vinklárek ze Správy železnic.
6: Tak je to jediná ocelová konstrukce tady na celém úseku. No? Je to fajn, taková dominanta. Je to ta perla.
3: Nový most přes Moravu je jednokolejný a proto dělníci hned vedle něj usadí ještě jeden úplně stejný most. První vlaky by po nich měly projet do 2 let. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Flaret dohrál ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v 5 hodin 49 minut.
1: Počasí.
0: Dnes počítejte ve Zlínském kraji s proměnlivou, spíše velkou oblačností. Místy se můžou vyskytnout přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Pěkné sobotní ráno přejeme vám všem, kteří vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na jeho vlnách teď bude Stanislav Zindulka hovořit na téma židovského humoru.
1: Potkal Chon Roubička, dal se s ním do řeči, jak jinak samozřejmě. Dostali se i na sex a Roubiček se pochlubil. Já už to mám za ta léta perfektně vymakaný. Zkrátka, když někdy náhodou chci mít něco s mou sárou, tak jenom zapískám. No jo, to mají skutečně vymakaný Roubiček. Ale co když je to v obráceně? No když chce sára, tak přijde za mnou a řekne: Izáku, nepískal jsi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nový altán, lavičky a stromy proměnily prostor před nádražím v Rožnově pod Radhoštěm. Ministerstvo životního prostředí chce z akceleračních oblastí vyřadit plochu ve Zlíně Malenovicích. Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost. Během dneška očekávejte proměnlivou až velkou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Rožnově pod Radhoštěm přestavili prostor před nádražím. Místo zanedbaných Unimo buněk a přerostlého křoví tam teď stojí altán s lavičkami. Zákoutí pro odpočinek doplnilo 800 nově vysázených stromů a keřů.
3: Místo je přístupné od včerejška. Poprvé si ho tak mohli prohlédnout kolem jdoucí.
4: No pěkné to je.
5: No pro ty cyklisty určitě, tam jsme se dívali, ty stojany jsou super. Říkali jsme si, jestli tady bude nějaké občerstvení v těch budkách.
3: Uprostřed prostoru stojí obnovená studna. Její původ popisuje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
6: To je taková chlouba, kterou jsme udělali, protože jsme u těch 4 zdemolovaných objektů v podstatě objevili zbytky staré studny. Je to nádherný prvek, který dotváří tu celkovou atmosféru toho místa.
3: Součástí je také fotopoint a 39 parkovacích míst. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
2: Zástupci zlínského magistrátu vítají chystané vyškrtnutí oblasti Malenovice-Svárovec, která je součástí krajského města, ze seznamu uvažovaných zón pro zrychlenou stavbu fotovoltaických elektráren. Původně vymezenou akcelerační zónu navrhlo vyškrtnout ministerstvo životního prostředí. Návrh ještě musí schválit vláda. Důvodem pro vyřazení malinovické oblasti z územního rozvojového plánu je ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. V oblasti se nacházejí zemědělské plochy, ovoce, sady a travnaté plochy. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvím, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu ve 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z údajů za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
7: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
8: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
7: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
9: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
7: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Počasí.

0: Během dneška bude ve Zlínském kraji proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty jsou aktuálně mezi 18 a 15 stupni, nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Údržba zeleně dnes může komplikovat provoz na dálniční křižovatce západně od Holešova na Kroměřížsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: My vás dnešním ranním vysílání mimo jiné vezmeme třeba také do zázemí krokodýlů ve Zlínské zoologické zahradě a to už za pár minut, tak si na to určitě počkejte.

Dobré ráno, probouzíte se do 18. července. Dnešní datum je významné třeba také z pohledu medicíny, protože v tento den roku 1921 byla vůbec poprvé aplikována vakcína proti tuberkulóze. A 18. července 1975 proběhl první let akrobatického letounu Zlin Z-50. Jeho sériová výroba začala v roce 1976 po úspěšné premiéře na mistrovství světa v Kyjevě, kde pilot Ivan Tuček skončil třetí. Celkem bylo vyrobeno asi 80 kusů v 6 variantách.

0: Zoologická zahrada ve Zlíně je o prázdninách jedním z míst, kde tráví čas děti na příměstském táboře. Stovky dětí se tak podívají třeba do zázemí krokodýlů, tapírů, červených pant nebo slonů a s dětmi se i do míst nepřístupných pro návštěvníky vydala naše reportérka.
1: Přichází děti o chvilku dřív, kolem 8 hodiny a jdou do té expozice, když tam ještě nikdo není. A protože návštěvníky tam pouštíme až 9, tak vlastně tu expozici mají pro sebe.
2: Říká organizátor dětských táborů z Zlína Tomáš Divílek a vede mě do zázemí Rejnoků. Protože je zavřený hlavní vstup, vstupujeme bočním vchodem. Pracovníci v zázemí chystají krmení a u železného schodiště stojí táborníci s instruktorkou Eliškou.
3: Není to jenom, když je Rejnok nemocný, ale když je potřebujeme třeba nebo zvážit, případně opravit něco v bazéně. No a jakou máme vodu v tom bazéně? Slanou.
2: Popisuje do mikrofonu práci chovatelů instruktorka Eliška. Zoo s ním pracuje už 4 roky.
3: Používají takovéhle pásy se závažem. Ten jeden pás má 20 kg. Můžete si ho zkusit potěžkat? Ani ho nezvedneš z mojí ruky, že?
4: A teď si vemte, že někdy ty chovatelky musí mít na sobě 2.
5: To je celá moje váha jako.
4: No.
2: Během výkladu si děti dělají poznámky do deníčku, prohlížejí si obrovské kádě s vodou i filtry, které udržují čistou. Co dalšího se dozvěděli, říkají tábornice Terka a Adéla.
6: Já jsem se dozvěděla o rejnocích, jak se krmí, jako, protože jsem to ještě nevěděla.
7: Někteří lidi, když krmí rejnoky, tak jim to krmení dávají do tlakových orgánů, kdy oni můžou pšiknout, nebo jak to říct.
4: A ukážete mi, jak krmíte rejnoka?
7: Jak některý připlavet, tak musíme jim to dát ze spodu, jak kdyby nasávají, někdy možná trošku kousnout.
4: Takže rejnok může kousnout?
7: Jako trošku to ucítíte, ale není to jako kdyby vás kousl nějaký pes nebo kočka. Je to taková přísavka, nebo jak to říct.
2: Kromě rejnoků děti navštívily například zázemí krokodýlů, tapírů, červené pandy nebo slonů. Těm s pomocí chovatelů chystali svačiny. Součástí programu jsou i výtvarné aktivity nebo testy z nových znalostí. Podle Tomáše Divílka si děti nové informace pamatují a rády se o ně dělí s rodinou.
1: Když pak vidíte v pátek, jak oni končí ten tábor, tak spousta z nich zamíří zpátky do zoo a vidíte, jak ty děti už jim vykládají, co vlastně zažili, jak kdyby byli toho plní a chtějí to těm rodičům předat.
2: O tábory v Zoo Zlín je každý rok velký zájem a místa často zmizí do 10 minut od spuštění přihlášek. Letos v létě tábor navštíví okolo 450 dětí. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.
8: V sobotu na pohovku Jošky Kubáníka usedne od 17. pozoruhodná osobnost. Tanečnice a choreografka Linda Caridad Fernández Sáez. A když budete mít chuť, naučíte se od ní třeba africkou píseň. A v neděli se od 11. těšte na herečku Kláru Vojtkovou, která vám povypráví, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
9: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
9: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jaké bude ve Zlínském kraji o víkendu počasí, to nám teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín prozradí pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Když jsem jel na ranní vysílání, tak místy byla docela slušná mlha. Ještě mlhy ve Zlínském kraji přetrvávají?
1: Ano, ještě přetrvávají, na řadě míst se nám ty mlhy udržují a ještě tomu tak bude i v těch nejbližších chvílích. Jinak celkově máme hodně oblačnosti, i tam, kde ta mlha není, tak převažuje spíše oblačná obloha, ale počasí bez srážek. Během noci, během pozdějšího večera noci se nám na řadě míst vyskytly bouřky, ale srážkové úhrny byly spíše jen v jednotkách milimetrů. Aktuálně tedy už bez srážek a teploty se nám pohybují většinou v rozpětí od 15 do 18 stupňů Celsia a fouká nám jenom slabý vítr jižních směrů.
0: No a teď už pojďme k tomu, co nás čeká. Jaké počasí tedy dorazí do Zlínského kraje dnes v sobotu?
1: Bude taková proměnlivá oblačnost, chvilkami bude oblačnosti více, chvilkami méně, teď v ranních a dopoledních hodinách spíše bez srážek, ale odpoledne a večer se nám začnou lokálně vytvářet přehánky nebo opět i bouřky, hlavně během pozdějšího odpoledne a během večera, ale později večer budou srážky opět ubývat. Dnešní teploty maximální budou v rozpětí od 26 do 29 stupňů Celsia a k tomu nám bude foukat vítr od západu nebo severozápadu do 20 km za hodinu. V přehánkách a bouřkách ale může přechodně zesílit. V pozdějších večerních hodinách pak bude ale vítr slábnout.
0: Zajímá nás pochopitelně také, jak bude v neděli.
1: V noci bude relativní klid, převážně polojasno, bez srážek, k ránu bude oblačnost pak ještě dále ubývat na nějaké skoro jasno nebo i jasno. Teploty podobné jak v té uplynulé noci, možná nepatrně chladnější, 17 až 14 stupňů Celsia, k tomu jenom slabý vítr. No a podobně budeme začínat i ten zítřejší den, ráno bude skoro jasno nebo i jasno, dopoledne už nějaká oblačnost se začne vytvářet, ale většinou polojasno, takže relativně slunečný den. No ale během dne pak bude oblačnost přibývat ještě více a zejména pak k večeru se nám postupně až zatáhne a během pozdějšího odpoledne a večera se začnou objevovat přehánky, zejména pak v těch večerních hodinách můžou být i četnější, intenzivnější, opět s bouřkami, které mohou být i silné. Zítřejší teploty velmi podobné těm dnešním, 25 až 28 stupňů Celsia. Na jihu kraje se může teplota dostat až ke 30. No a vítr bude foukat spíše jižních směrů, ale večer na těch bouřkách se bude měnit na severozápadní a bude přechodně zesilovat. Mohou tam být i výraznější nárazy.
0: To říká pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu, který byl hostem našeho ranního vysílání. Děkujeme za to, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: A v našem vysílání se můžete přesně v 6:30 těšit na další aktuální zprávy, pochopitelně s informacemi, zejména z vašeho okolí. Teď je tady Turbo.
2: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rožnov pod Radhoštěm chce zlepšit třídění odpadu. U odpadových hnízd proto přidává informační tabule s grafikou, která lidem poradí, co patří do jednotlivých kontejnerů. Nové cedule už jsou na 30 z celkem 90 míst. Radnice tak reaguje na to, že obyvatelé zatím vytřídí jen asi 45% odpadu. Ve Valašském Meziříčí otevřeli rozšířené parkoviště v Proluce Masarykova. Nově tam přibylo 34 míst, dohromady jich je teď 130. Stavba přišla na 4 miliony 400 tisíc korun. Polovinu pokryla dotace od kraje a ministerstva. Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Venezuelská vláda eviduje už 5069 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 dalších lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadu dostatečná. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Během dneška bude v našem regionu proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Teploty jsou aktuálně mezi 18 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou 26 až 29 stupňů, vítr povane mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli se dle dopravních serverů jede po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už opět Tomáš Perutka a dobré ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Přejeme, milí posluchači, tedy vám, kteří nás posloucháte za volantem, aby vám to cestování bez nehod vydrželo a ať šťastně dojedete do cíle vaší cesty. Teď už nás bude bavit Michal Tučný a jeho píseň Všichni jsou už v Mexiku.

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín, také dnes po ránu pro vás budeme mít na našich vlnách aktuální témata, tak například v Rožnově pod Radoštěm proměnili zanedbaný prostor před nádražím. Tam, kde stávaly unimo buňky a přerostlá zeleň, teď lidí vítá altán s lavičkami a novou výsadbou. Vypravíme se tam v reportáži Gabriely Hickel krátce po 7:00. A celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30. My se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na horňácké slavnosti živě, a to krátce po 15:00.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

0: Dobré sobotní ráno, je přesně 6:45, vaším společníkem je Český rozhlas Zlín.
1: Počasí.
0: Dnes se připravte na proměnlivou, občasnou, také velkou oblačnost a místy se můžou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Ty by měly dorazit do našeho Zlínského kraje, hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty letní 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písni v podání skupiny Ready Kirken se o slovo hlásí Jiří Tomáš z klubu českých turistů, který nás do vysílání Českého rozhlasu Zlín přichází pozvat na další vycházku seniorů, která tentokrát povede do místní části Zlína Chlumu. Hned se dozvíme, jaké detaily od něj zjistil kolega moderátor Pavel Vacek.
1: Jiří Tomáš pravidelně přináší do vysílání Českého rozhlasu Zlín tipy na turistické zážitky a tradičně také zve na vycházky seniorů, které pořádá a které jsou otevřené i široké veřejnosti, bez ohledu na věk. Ta nejbližší vycházka ale v několika detailech vybočí z obvyklých kolejí, tak poslouchejte pozorně. Dobrý den, pane Tomáši.
2: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. Tentokrát se vycházka nejen seniorů z klubu Podhoří uskuteční netradičně v sobotu, a navíc až popolední. Důvodem je otevírací doba hospůdky v Cíli. Na naši trasu se vydáme z autobusové zastávky Velhotce za Tečovicemi. Na návsi si nejprve prohlédneme sloupovou plastiku Práce a příroda od zde žijící sochařky, kreslířky a pedagožky Otýlie Šuterové-Demelové. A prohlédneme si i její další dílo Matka s dítětem na kašně s fontánou. Ve svých pracích se zaměřuje na církevní tematiku, školy i veřejná prostranství.
1: To ale není to jediné, co se dá Velhotce obdivovat. Co je tu ještě zajímavého, pane Tomáši?
2: Na návsi stojí kaple navštívení Panny Marie. My se vydáme severním směrem ke stezce kolem Lhotky na Chlum, která nás dovede přes vyhlídkové místo až na Chlum k místní hospůdce vyhlášené výbornými langoši a bramboráky, takže zde se určitě zastavíme. Ale není to cíl naší vycházky. Zajdeme ke krásné kapli Panny Marie Sněžné a pak již půjdeme dál. Na další křižovatce se dáme vlevo k vyhlídce a několika domům zabudovaným částečně v zemi. Takzvané pasivně solární ekostavby, kde zemina obklopující domy s osázenou vegetací hraje důležitou roli v tepelné bilanci. A jdeme dál ke chlumským rybníkům a koupališti v Loukách, na náves a hasičskou ulicí, na most přes Dřevnici a do cíle na zastávce MHD Louky Křižovatka. Až sem jsme ušli 5,5 kilometru se stoupáním 107 a klesáním 128 metrů. A ještě důležitá informace. Vycházka se uskuteční v sobotu 18. července. Odjezd trolejbusem číslo 6 z náměstí Práce v 11.55 do Malenovic, křižovatka. Zde přestoupíme do autobusu číslo 52, který nás doveze do Lhotky. Vedoucím této vycházky budu já.
1: Což je samo o sobě zárukou dobře naplánovaného a pohodového výšlapu. Tak až se výlet na Chlum 18. července vydaří, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín.

0: zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníků na ulici Tylova. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes představuje mistry pekařského řemesla. Začínající ředitelé škol se budou připravovat na svou roli déle než dosud. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou 29 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rekonstrukce chodníků za 1,4 milionu korun pokračuje u společenského domu v ulici Tylova v Otrokovicích. Chodník byl ve špatném technickém stavu. Hotovo by mělo být do poloviny srpna. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: V rámci stavebních prací dochází k odstranění původní konstrukce a vybudování nového bezbariérového chodníku ze zámkové dlažby, včetně nových podkladních vrstev. Součástí rekonstrukce je také výměna obrubníků, úprava navazujících zelených ploch a jejich následné zatravnění.
2: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
2: Ředitele škol nově čeká delší příprava. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Nový standard ministerstva školství pro ředitele škol se více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Podle Zbyňka Wasserbauera, ředitele základní školy v Polné a člena asociace ředitelů základních škol, je klíčové, kdo bude budoucí ředitele školit.
6: Mám jenom 4 roky praxe a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
2: Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors už je to tradice. V loni tak hudební festival podle ředitele Filipa Košťálka navštívili 2000 seniorů.
7: My máme radost, že se tady setkávají vlastně všechny generace. A víme, že pro seniory to nemusí být úplně přístupná akce a že jim mnohdy stačí jenom jeden den a zároveň ten den může být třeba už docela drahý. Tak jsme se rozhodli už dlouhá léta seniory nad 65 let zadarmo.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá, spíše velká oblačnost a později se lokálně vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Aktuální teploty jsou mezi 18 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů. Vítr povane mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dnes máme Mezinárodní den Nelsona Mandely, který vyhlásilo Valné shromáždění OSN na den jeho narození. Ocenilo tak především Mandelovy zásluhy v boji za mír a lidská práva. Tak já jsem vybral jeden Mandelův citát do dnešního ranního vysílání. Ten citát zní: všechno se zdá nemožné, dokud to neuděláš.
3: Český

0: Kozomín, Davice nebo také Rybitví jsme navštívili prostřednictvím písně skupiny Jojo Band a teď zamíříme do Rožnova pod Radoštěm. Může to být další místo na rande nebo na příjemné setkání s přáteli. V Rožnově proměnili zanedbaný přednádražní prostor v odpočinkovou zónu s altánem, lavičkami a fotopointem. Denně tudy projdou stovky lidí mířících na vlak, autobus nebo do Valašského muzea v přírodě.
1: Tak já si myslím, že to je úplně super místo si tady s někým dát třeba sraz.
2: No právě jsme se divili, co nového tady vzniklo, tak to tak jako oblížíme, jestli je to zázemí pro cyklisty nebo pro turisty.
3: Je to takové prostranství, které je obnovené, protože předtím tady byla nevzhledná zeleň, křoví.
2: No pěkné to je. A bude?
4: No pro ty cyklisty určitě, tam jsme se dívali, ty stojany jsou super. Říkali jsme si, jestli tady bude nějaké občerstvení v těch budkách. No a i když někdo čeká dlouho na autobus, no tak to může využít k ukrácení chvíle.
3: Říkají lidé, kteří si nové místo prohlíží mezi prvními. Co všechno tady vzniklo, mi ukazuje lidovecký místo starosta Rožnova Tomáš Gros.
5: Jsme pod altánem, který tvoří součást dříve velmi zanedbaného a nevyužívaného prostoru, kde stály unimobuňky, byla tady přerostlá tráva, zeleň a každý, kdo projížděl Rožnovem, tak ten neutěšený stav viděl. My jsme se rozhodli v loňském roce, že ho samozřejmě výrazným způsobem změníme a zlepšíme.
3: My jsme teď ve stínu altánu. Na dohled od nás je studna.
5: To je taková chlouba, kterou jsme udělali, protože jsme u těch 4 zdemolovaných objektů v podstatě objevili zbytky staré studny. Je to nádherný prvek, který dotváří tu celkovou atmosféru toho místa.
3: Hned u altánu je další kruh, jsou to betonové lavičky, které obklopuje zatím velmi nízká zeleň.
5: Tak my jsme vysadili více než 800 stromů a keřů, udělali jsme velmi výrazné trvalkové záhony. Ta zeleň ještě není zrostla, ještě není v tom stavu, v jakém by ji měli návštěvníci vidět v dalších měsících a letech. Teď už se musí příroda postarat o to, aby to místo krásně vypadalo.
3: Když zavřeme oči a přeneseme se na toto místo za 20 let, uvidíme na křižovatku, jak je to celé vymyšlené.
5: Předpokládám, že za těch 20 let ty stromy, které jsou dneska v počáteční fázi růstu, už budou poskytovat obrovský stín, že odsluní i ten ruch, který je z té blízké křižovatky a že se ten takzvaný přednádražní prostor stane opravdu místem setkávání, kde si lidé dají sraz, kde si díky občerstvení dají kafe, dají si vodu, nebo na podzim v zimě, když mají čekat na autobus, vlak, tak třeba svařák a budou se tady cítit dobře a hlavně tady stráví příjemný čas předtím, než jejich kroky nějakým způsobem ta doprava zavede jinam.
3: Tak já teď vytahuju mobilní telefon a Tomáš Gros se teď staví do jakéhosi srdíčka.
5: Když se na to pořádně podíváte, tak vidíte, že to srdce je stylizované v stojanu, kde dohromady stojan i srdíčko dávají písmeno R. Je přesně podle design manuálu města a má symbolizovat, že Rožnov je město s otevřenou náručí a s velkým srdcem.
3: Říká místostarosta, kterému ještě pořizuju snímek u fotopointu. Součástí nového přednádražního prostoru je taky nových 39 parkovacích míst. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Zlín, je 7:45.
1: Počasí.
0: Teploty ve Zlínském kraji se teď pohybují mezi 16 až 19 stupni. 16 stupňů aktuálně hlásí dvě meteostanice, a to Maruška Hostýnské vrchy a také Velké Karlovice. Nejvyšší hodnota 19 stupňů byla před chvílí meteorology naměřena v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Bojkovicích a také ve Strání. Maximální odpolední teploty budou podstatně vyšší než ty aktuální. Dnes by se měly pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia. Čeká nás proměnlivá, spíše velká oblačnost. A dopoledne by to mělo být beze srážek. Odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to hlavně během pozdějšího odpoledne a také k večeru. Později večer potom bude srážek opět ubývat.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli o 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je léto, čas dovolených, vy se možná chystáte třeba právě v příštím týdnu někam do ciziny na rekreaci, naopak do Holešova na Kroměřížsku zase zavítala šestice mladých lidí z různých koutů světa. Jako dobrovolníci uklízí zdejší rozlehlý židovský hřbitov. Kulturní památku připravují na příští týden, to se v Holešově bude konat 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom.
1: Ale, ven.
2: Increíble.
3: Letos se židovským hřbitovem v Holešově rozléhá kromě cvakání zahradnických nůžek hlavně španělština. Dvě dobrovolnice přiletěly z Mexika, třeba 23-letá budoucí učitelka v mateřské školce Carmen.
4: Česká republika je krásná země, lidé jsou tu velmi vstřícní. Jako dobrovolník uklízím hřbitov a chci se dozvědět o židovské kultuře.
3: To 26-letá učitelka angličtiny Aitana přijela s kamarádem ze Španělska.
4: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
3: Skupinku doplňují Belgičan a Estonka. Program mají na následující dny jasný, vysvětluje Jan Machala z Holešovského odboru kultury.
5: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky.
3: A také dodal, proč už přes 20 let místní židovský hřbitov potřebuje právě dobrovolníky.
5: A s údržbou židovského hřbitova se je potřeba pomoci z toho důvodu, že vlastně místní židovská komunita byla zničena během holokaustu. A takže o tento hřbitov, který je kulturní památkou, tak by se jinak neměl kdo starat. Samozřejmě patří teďka židovský hřbitov židovské obci v Brně, ale ta má několik desítek dalších hřbitovů, takže tímhletím způsobem pomáháme.
3: Skupina bude v Holešově 14 dnů a pomůže i příští týden s organizací 26. ročníku festivalu židovské kultury Hamakom. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zástupci zlínského magistrátu vítají chystané vyškrtnutí oblasti Malenovice-Svárovec, která je součástí krajského města, ze seznamu uvažovaných zón pro zrychlenou stavbu fotovoltaických elektráren. Původně vymezenou akcelerační zónu navrhlo vyškrtnout Ministerstvo životního prostředí. Návrh ještě musí schválit vláda. Důvodem pro vyřazení malenovické oblasti z územního rozvojového plánu je ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. V oblasti se nacházejí zemědělské plochy, ovocné sady a travnaté plochy. Od soboty 18. července do úterního dopoledne 21. července bude neprůjezdná ulice na Rybníčku v jižní části Bojkovic, nedaleko řeky Olšavy. Řidiči by měli počítat s dopravním omezením a respektovat přechodné dopravní značení. Přes mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově vyhledat i nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Podle vývojářů to má usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude potřeba přivolat záchranáře. Novinkou je i přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 tisících případech. Fotbalisté Anglie a Francie se dnes utkají o bronz na mistrovství světa v Severní Americe a Mexiku. Zápas o třetí místo mezi Anglií a Francií začne ve 23 hodin. Finále se bude hrát v neděli. Nastoupí v něm Argentina proti Španělsku. Dnes bude v našem regionu proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty jsou aktuálně mezi 19 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kvůli stavebním pracím je dnes uzavřena část ulice Sadová ve Zlíně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dnes máme 18. července, v tento den roku 1552 se narodil český a uherský král a císař římský Rudolf II. Habsburský. Do obecného povědomí vstoupil jako podivín, který více než vladařským umem a schopnostmi udivoval sběratelskou vášní a mecenářskou podporou alchymistů. Asi znáte ze známého filmu. No a proslavil se také větou, stárneme tak rychle, že v noci, když je ticho, slyšíme, jak nám kornatějí tepny. Teď už je ale ráno a vy startujete nový den ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín.

0: Bavíte se s Českým rozhlasem Zlín, Bavice, ale v našem regionu dnes můžete také na některých zajímavých akcích. Například Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zve na další komentovanou prohlídku, tentokrát zříceniny hradu Zubačov u obce Komňa na Uherskobrodsku. V rámci akce Archeologické léto se potkáte s odborníkem Slováckého muzea Zdeňkem Kuchařem. Sraz je u vodojemu na odbočce z hlavní silnice na jižním okraji obce Komňa ve 14 hodin. Tuto sobotu dřevěné městečko ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm patří vůni čerstvého pečiva, pekařskému řemeslu i soutěžím, ve kterých se utkají profesionální i domácí pekaři. Pekařská sobota přiblíží návštěvníkům práci těchto mistrů, představí rozmanitost řemesla a ukázky pečení chleba v historickém objektu Bylova domu. Pekařská sobota se v rožnovském skanzenu tradičně koná od 9 hodin. Máte rádi noční prohlídky hradů za dlouhých letních večerů? Pokud ano, tak dnes je tu zajímavá příležitost jeden z nich navštívit. Komentované prohlídky Malenovického hradu ve Zlíně začnou v 19.30. Těšit se můžete na večerní rodinný program, když na hrad padne noc aneb v 7 večer před hradem. Na programu bude i ohňová show, šermíři nebo dobový tamboři s bubenickým vystoupením. Akce se koná od 19 do 22 hodin. Druhým dnem pokračuje festival pod přehradou v Lutkovicích na Zlínsku. Sobotní program obohatí například Jaroslav Uhlíř, Banjo Band, Ivana Mládka nebo dvojice Krhut a Kozub. Hudební produkci dnes odstartuje ve 13 hodin Ondřej Havelka. A uherskobrodská kapela Bourbon 25, která sází na smysluplné texty a zajímavé melodie, vystoupí pod širým nebem na Hvězdárně v Uherském Brodě od 20 hodin.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.

0: jako by tušila, že bude řeč o počasí, dala k dobru a na K, píseň Bez větří vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Kousek od budovy rozhlasu tady ve Zlíně dnes po ránu rachotí zbíječka, takže to příliš nekoresponduje s dnešní pranostikou, která říká, když se světí symforoza, řinčí v poli srp i kosa. No, pojďme od pranostiky k aktuální předpovědi pro dnešní sobotní den. Čeká nás proměnlivá, spíše velká oblačnost, teď po ránu a dopoledne by pršet nemělo, odpoledne a večer už se ale místy budou vyskytovat přehánky a můžou se objevit i bouřky. K večeru potom bude srážek ubývat. Maximální odpolední teploty budou stoupat na 26 až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před půl čtvrtou a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: O příštím víkendu startuje nová fotbalová ligová sezóna a zahájeny budou také nižší soutěže. Ty se dlouhodobě potýkají s nedostatkem sudích. Podle předsedy krajské komise rozhodčích by to vyřešilo lepší finanční ohodnocení. Kolik mají rozhodčí v současné době za zápas, tak to od nás uslyšíte právě teď. No a dozvíte se, že situaci s nedostatkem sudích nepomáhá řešit ani řada náborových akcí.
2: Pořád máme podstav a kdyby bylo takových 15-20 rozhodčích v krajských soutěžích víc, tak by se byli na takovém ideálním stavu. No samozřejmě ideální by bylo čím víc, tím líp, ale stačili bychom tím pokryt ty soutěže, které potřebujeme.
3: Říká předseda komise rozhodčích Zlínského krajského fotbalového svazu Stanislav Volek, který přidává návod, jak nové rozhodčí nalákat.
2: Každopádně si myslím, přidáním paušálu rozhodčím právě k nám tady dolů na tu nejspodnější partii té pyramidy, kde máme dělat nábory, máme zhánět lidi. Ta doba, kdy v marketech měli na brigádách daleko míň peněz než za to pískání, tak ta pominula. Dneska to je opačně. Dneska si ten klučina radši půjde udělat brigádu do toho marketu a má víc peněz a nemusí slyšet různé nadávky na svoji osobu a tak, jak to je, někdy bývá na hrací ploše.
3: Na rozdíl od nejvyšších soutěží jsou na nižší úrovni odměny hlavního rozhodčího výrazně skromnější.
2: V krajském přeboru ten rozhodčí má nějakých 1100 korun za to utkání. V tom okresním přeboru to bude dělat tak kolem 690-680 korun cca.
4: A první liga?
2: První liga tam je za utkání 30 tisíc.
3: Vysvětluje Stanislav Volek, jehož syn Stanislav Volek mladší odpískal poslední 4 sezóny v první lize.
2: Já si myslím, že teďka měl sezónu jako hrom, odpískal snad 24 utkání, včetně derby Slavie Sparta, které se mu povedlo.
3: Synovo první derby pražských S si Stanislav Volek nenechal ujít a v hledišti reagoval i na vulgární pokřiky diváků, adresované právě jeho synovi.
2: Tam nade mnou nějací 25-letí borci měli nějaké výhrady. 40 minut jsem jich nechal v klidu a potom jsem se ozval.
4: Jo, co jste říkal?
2: No, že se má uklidnit, že hlavně si představí, že kdyby tu píšťalku měl v pusy on, jak by se zachoval a není to tak jednoduché. A hlavně dávej si bacha, je to můj syn.
3: Usmívá se předseda komise rozhodčích Zlínského krajského fotbalového svazu Stanislav Volek. Tomáš Korunka, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na

0: Obchodní inspekce pochybení. Během dneška očekávejte proměnlivou až velkou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. Čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Rožnově pod Radhoštěm dokončili proměnu prostoru před vlakovým nádražím za 25 milionů korun. Přibylo tam nové parkoviště, altán k odpočinku i rozsáhlá výsadba zeleně. Úpravy navázaly na loňskou demolici 4 nevyužívaných budov. Dodává mluvčí rožnovské radnice Adela Kousalová.
1: Radnice nechala v prostoru vysadit více než 800 stromů a keřů, doplněných o trvalkové záhony. Nové stromy a keře, propustné povrchy i hospodaření se srážkovou vodou pomáhají ochlazovat veřejný prostor a zlepšují mikroklima u rušné křižovatky. Součástí přednádraží je také fotopoint.
0: V hasičském areálu v Hrachovci dnes budou soutěže mladých hasičů a dorostenců. Místní sbor dobrovolných tam pořádá celodenní hasičskou sobotu. Podrobnosti přidává mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš.
2: Dopoledne odstartuje soutěž Hrachovecké 60, ve které změří síly nejmladší hasiči v běhu na 60 metrů s překážkami. Odpoledne pak bude patřit závodům dorostenců v běhu na 100 metrů.
0: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
3: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
0: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. To odpovídá čtvrtině všech kontrol. V desítkách měst po celých Spojených státech se dnes bude demonstrovat proti datovým centrum umělé inteligence. Protesty pořádá konzervativní hnutí Humans First. Datacentra podle něj neférově čerpají dotace nebo zvyšují ceny elektřiny. Umělá inteligence podle organizace taky mimo jiné ohrožuje pracovní místa Američanů nebo duševní zdraví mladých.
4: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Aktuální teploty se pohybují mezi 19 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 26 až 29 stupňů. Vítr povane mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlínském kraji nemáme momentálně hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: My vás za chvíli v našem vysílání vezmeme do Zlínské zoologické zahrady. Děti tam na příměstském táboře absolvují třeba to, že chystají svačinu slonům. Jak to vypadá, tak i o tom se dozvíte za pár minut. Co mají rádi sloni, tak to si asi tak představit dokážu. Netuším ale, co si právě teď ke snídani dáváte vy. V každém případě přejeme dobrou chuť a příjemný poslech našeho dalšího vysílání.

0: Zoologická zahrada ve Zlíně je o prázdninách jedním z míst, kde tráví čas děti na příměstském táboře. Stovky dětí se tak podívají třeba do zázemí krokodýlů, tapírů, červených pant nebo slonů. A s dětmi se i do míst nepřístupných pro návštěvníky vydala naše reportérka.
1: Přichází děti o chvilku dřív, kolem 8 hodiny, a jdou do té expozice, když tam ještě nikdo není. A protože návštěvníky tam pouštíme až 9, tak vlastně tu expozici mají pro sebe.
2: Říká organizátor dětských táborů v Zlíně Tomáš Divílek a vede mě do zázemí Rejnoků. Protože je zavřený hlavní vstup, vstupujeme bočním vchodem. Pracovníci v zázemí chystají krmení a u železného schodiště stojí táborníci s instruktorkou Eliškou.
3: Není to jenom, když je Rejnok nemocný, ale když je potřebujeme třeba zkontrolovat nebo zvážit, případně opravit něco v bazéně. No a jakou máme vodu v tom bazéně? Slanou.
2: Popisuje do mikrofonu práci chovatelů instruktorka Eliška. Zoo s ním pracuje už 4 roky.
3: Používají takovéhle pásy se závažem. Ten jeden pás má 20 kg. Můžete si ho zkusit potěžkat? Ani ho nezvedneš z mojí ruky, že?
4: A teď si vemte, že někdy ty chovatelky musí mít na sobě 2.
5: To je celá moje váha jako.
4: No.
2: Během výkladu si děti dělají poznámky do deníčku, prohlížejí si obrovské kádě s vodou i filtry, které ji udržují čistou. Co dalšího se dozvěděli, říkají tábornice Terka a Adéla.
6: Já jsem se dozvěděla o rejnocích, jak se krmí, jako, protože jsem to ještě nevěděla.
7: Někteří lidi, když krmí rejnoky, tak jim to krmení dávají do tlakových orgánů, kdy oni můžou přiknout, nebo jak to říct.
8: A ukážete mi, jak krmíte rejnoka?
9: Jak některý připlave, tak musíme jim to dát ze spodu, jak kdyby nasávají, někdy možná trošku kousnout.
8: Takže ale rejnok může kousnout?
9: Jako trošku to ucítíte, ale není to jako kdyby vás kousl nějaký pes nebo kočka. Je to taková přísavka, nebo jak to říct.
2: Kromě rejnoků děti navštívily například zázemí krokodýlů, tapírů, červené pandy nebo slonů. Těm s pomocí chovatelů chystali svačiny. Součástí programu jsou i výtvarné aktivity nebo testy z nových znalostí. Podle Tomáše Divílka si děti nové informace pamatují a rády se o ně dělí s rodinou.
1: Když pak vidíte v pátek, jak oni končí ten tábor, tak spousta z nich zamíří zpátky do zoo a vidíte, jak ty děti už jim vykládají, co vlastně zažili, jak kdyby byli toho plní a chtějí to těm rodičům předat.
2: O tábory v Zoo Zlín je každý rok velký zájem a místa často zmizí do 10 minut od spuštění přihlášek. Letos v létě tábor navštíví okolo 450 dětí. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.

0: to byli Rangers ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ve kterém se teď budeme věnovat podrobně počasí. Před námi je celý víkend a tak vás určitě zajímá, co nás v našem zlínském kraji čeká. Řekne nám to právě teď pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Bude taková proměnlivá oblačnost, chvilkami bude oblačnosti více, chvilkami méně, teď v ranních a dopoledních hodinách spíše beze srážek, ale odpoledne a večer se nám začnou lokálně vytvářet přehánky nebo opět i bouřky, hlavně během pozdější odpoledne a během večera, ale později večer budou srážky opět ubývat. Dnešní teploty maximální budou v rozpětí od 26 do 29 stupňů Celsia a k tomu nám bude foukat vítr od západu nebo severozápadu do 20 km za hodinu v přehánkách a bouřkách, ale může přechodně zesílit. V pozdější večerní hodinách pak bude ale vítr slábnout.
0: Zajímá nás pochopitelně také, jak bude v neděli.
1: V noci bude relativní klid, převážně polojasno, beze srážek, k ránu bude oblačnost pak ještě dále ubývat na nějaké skoro jasno nebo i jasno. Teploty podobné jak v té uplynulé noci, možná nepatrně chladnější, 17 až 14 stupňů Celsia, k tomu jenom slabý vítr. No a podobně budeme začínat i ten zítřejší den, ráno bude skoro jasno nebo i jasno, dopoledne už nějaká oblačnost se začne vytvářet, ale většinou polojasno, takže relativně slunečný den. No ale během dne pak bude oblačnost přibývat ještě více a zejména pak k večeru se nám postupně až zatáhne a během pozdějšího odpoledne a večera se začnou objevovat přehánky, zejména pak v těch večerních hodinách můžou být i četnější, intenzivnější, opět s bouřkami, které mohou být i silné. Zítřejší teploty velmi podobné těm dnešním, 25 až 28 stupňů Celsia, na jihu kraje se může teplota dostat až ke 30, no a vítr bude foukat spíše jižních směrů, ale večer na těch bouřkách se bude měnit na severozápadní a bude přechodně zesilovat, mohou tam být i výraznější nárazy.
0: Jaké bude ve Zlínském kraji o víkendu počasí, tak to prozradil pan Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale Jenevuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
6: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
8: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dospíval Chris Norman, za 10 minut bude 8:30 a my se teď budeme bavit o květinách.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
0: Vysoké štíhlé květiny tvarem připomínající meč se záplavou barevných květů. Gladioly, česky mečíky, jsou u nás tradičními letními květinami. Věděli jste, že mečíkáři mají svou oborovou organizaci i časopis, kolik se ročně vyšlechtí odrůd. V Myslečovicích na Zlínsku natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
2: Těch odrůd třeba teď momentálně je tady na zahradě asi 1000. To zrovna je novošlechtění semenáč mojeho kamaráda, já mu to zkouším. Vypadá zdravý list. Barevně je to multikolor, těch barev v tom květu je moc. Růžové špice, celkově je krémový, oko hnědočervené, 8 květů drží, než začne uvadat.
3: Procházím se řadami různobarevných mečíků s Petrem Mimránkem na zahradě v Myslečovicích na Zlínsku. Šlechtění mečíků a jejich pěstování věnoval několik desítek let svého života.
2: Babička donesla z trhu 2 hlízky, nasadila, no a já jsem si toho všiml, jak to kvetlo, mě to zaujalo.
3: Petr Mimránek se už tehdy v rodném Uherském Hradišti zapojil do pěstitelské komunity. Po vojně se připojil k organizaci pěstitelů mečíků i vydávání časopisu Náš mečíkář.
2: Potom se přejmenoval na Gladiris, protože přidružili se k nám pěstitelé kosaců i rysů.
3: Gladiris odkazuje na botanický název mečíku, gladiola, a také kosatce, tedy iris. V redakci působí Petr Mimránek dodnes a je členem i několika nadnárodních oborových sdružení.
2: Tak jak se říká, co Čech, to muzikant, to i zahradník, že? České mečíky, novošlechtění u nás se začalo vyvíjet v 60. letech, kdy se začaly dovážet různě pokoutně americké mečíky. Od začátku hned se začalo i šlechtit, i křížit, pěstovat si mečíky pro české podmínky.
3: Vyšlechtěné odrůdy vždy dostaly jméno a byly zařazeny do registru. V současnosti každý rok přibude asi 100 nových odrůd, což je v porovnání s jinými státy rarita. Mečíky a jejich nové odrůdy se také hodnotí na výstavách, které Petr Mimránek spolu organizuje.
2: Tak je každý člověk jiný, tak každý šlechtitel si šlechtí a vybírá ty rostliny, které se mu líbí. Já mám rád teda všechny mečíky, které mají svoji určitou kvalitu toho květu. Mečíky jsou zajímavé tím, že mají velmi širokou škálu barev, podobně jako například orchideje, první jsou bílé.
3: Mečíky bílé barvy bývají také vysoce ceněné. Bílá přechází do krémové, světle růžové, levandulové, červené, fialové. Mečíky mohou být i trávově zelené nebo hnědé. Experimentuje se nejen s barvou, ale i tvarem květů či vůní, většina mečíků ale nevoní. A jak je na tom členská základna českých mečíkářů? Zatímco v 80. letech čítala na 500 lidí, teď chybí mladí pěstitelé.
2: Do těch 90. let lidi nemohli vyjíždět ven, nebyli mobily, trávili život na těch zahrádkách. Většina těch, kteří to mají v krvi, to mečíkářství a pěstování vůbec na těch zahrádkách, tak nás ubývá, protože stárneme.
3: Z Myslečovic Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Mečíky nejen ze Zlínského kraje můžete obdivovat už o víkendu 1. a 2. srpna na zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí, kde se bude konat mezinárodní výstava mečíků a jiřin.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
4: Představ si, že je mír a klid, všechno můžeme mít, že nám nic neschází, život píše román, je teplá zem.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Rekonstrukce chodníku za 1,4 milionu korun pokračuje u společenského domu v ulici Tylova v Otrokovicích. Chodník byl ve špatném technickém stavu. Hotovo by mělo být do poloviny srpna. Rožnov pod Radhoštěm chce zlepšit třídění odpadu. U odpadových hnízd proto přidává informační tabule s grafikou, která lidem poradí, co patří do jednotlivých kontejnerů. Nové cedule už jsou na 30 z celkem 90 míst. Radnice tak reaguje na to, že obyvatelé zatím vytřídí jen asi 45% odpadu. Na hlavních silničních tazích směrem na jih přibývá v létě dopravních nehod. V červenci jich bývá zhruba o pětinu víc, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejrizikovějšími letními dny pro cestování jsou pátek a sobota. Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti Truth Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Během dneška bude v našem regionu proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Teploty jsou aktuálně mezi 20 a 17 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů. Vítr povane mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na ulici Podlesí 2 na Jižních svazích ve Zlíně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Po zprávách ještě popřejeme jednomu oslavenci, kterého si v našem vysílání občas také pouštíme. 72. narozeniny právě dnes oslaví zpívající právník Ivo Jahelka. Vy, kteří jste třeba byli na některém z jeho koncertů, tak určitě dobře víte, že kromě toho, že na koncertech zpívá své písničky, tak to prokládá různými vtipnými výroky ze soudních síní. Mám několik oblíbených, tak jsem jeden vybral, je z období před sametovou revolucí a z obviněný doznává, že nakupoval dolary. Na svoji obhajobu uvádí, že chtěl skoupit všechny dolary, aby Američani neměli na zbrojení.

0: Nevím, kde konkrétně, ve které obci nás teď posloucháte. V každém případě je jisté, že v následujících okamžicích budeme na vlnách Českého rozhlasu Zlín řešit název města Valašské Klobouky. Ten název svádí k myšlence, že má něco společného s výrobou tradičních pokrývek hlavy. Je to ale opravdu tak? Naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, se vydala nejen do muzea klobouků, zvaného Kloboucká manufaktura, ale také do místního městského muzea. Právě tam hledala odpověď na otázku, jak valašské klobouky ke svému názvu přišly.
1: Manželé Amélie a Martin Janíkovi ve svém domě v bývalé Koželužně ve Valašských Kloboukách otevřeli malé muzeum klobouků. V Kloboucké manufaktuře mají návštěvníci možnost prohlédnout si více než 30 klobouků z celého světa.
2: Máme ze severu, z Finsko, Norsko, Mexiko máme jednu sombrero, z Francie samozřejmě máme třeba kepi, to je četnické klobouk, taky máme kožené klobouk z Austrálie, z klokanu.
1: Říká Amélie Janíková, která se do České republiky přistěhovala před 16 lety z Francie za svým manželem, který má kořeny na Valašsku. Právě návštěvy jejich francouzských přátel a otázky, proč ve Valašských Kloboukách není žádná kloboučnická dílna, přispěly k nápadu otevřít alespoň muzeum klobouků. Je ale název města Valašské Klobouky skutečně spjatý s klobouky a kloboučnictvím?
3: Klobouky nevznikly kvůli tomu, že se tady vyráběly klobouky, ale původně byly založeny dvě vesničky, Poteč a Klobouk. Díky tomu, že Karel markrabě Moravský, budoucí císař Karel IV. Chtěl kolonizovat tuhle oblast a požádal Ježka z Klobouk, aby se ujal tady toho úkolu. Ježek z Klobouk, domníváme se, že byl z Klobouk u Brna a odtud vlastně pochází tady ten název Klobouky.
1: Říká Marie Matochová, průvodkyně Městského muzea Valašské Klobouky. Pokud se ale vydáte do Kloboucké manufaktury na prohlídku, skutečné valašské klobouky tady najdete.
2: Máme to typické valašské klobouk, černý obyčejné klobouk s 3 stužky, žluté, červené, zelené. To je tady z Nedašova a jinak máme tady i baranice.
1: Muzeum klobouků manželů Janíkových je otevřené celoročně po předchozí telefonické domluvě. Kromě expozice a prohlídky budovy staré Koželužny, kde se muzeum nachází, si návštěvníci mohou vyzkoušet i samotné kloboučnické řemeslo. Z Valašských Klobouk, Petra Sedláčková, Český rozhlas.

0: Nový den jste se rozhodli odstartovat ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín a my jsme tomu velmi rádi.
1: Počasí.
0: Dívám se na pranostiky pro dnešní den. Jedna z nich praví o svatém Kamilu. Slunce má největší sílu. Tak tato pranostika dnes podle předpovědi meteorologů v našem Zlínském kraji neklapne, protože nás během dopoledne čeká proměnlivá, spíše velká oblačnost. Bude to ale převážně bez srážek. Můžou se ovšem v některých regionech vyskytovat mlhy. Odpoledne a večer to už se nám rozprší, takže pokud se odpoledne nebo na večer chystáte někam ven, tak deštníky sebou. Místy se můžou vyskytovat přeháňky, můžou dorazit i bouřky a ty potom během večerních hodin budou ustávat. Maximální odpolední teploty ty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Také dnešní ranní vysílání má vymezeny celkem 4 vysílací hodiny, no a ty už za chvíli uplynou, ale my budeme rádi, když zůstanete s námi i nadále. Po 9. hodině se můžete těšit na magazín Mezi nebem a zemí a po 10. hodině nabízíme hobby magazín. V něm vám například poradíme, jak udržet vodu v bazénu čistou i během horkých letních dnů. Já vám přeji krásný zbytek dnešního dne a naslyšenou zase zítra po ránu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 9 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Valašském Meziříčí dokončili rozšíření parkoviště. Do Rožnova pod Radhoštěm přijedou pekaři z Česka i Slovenska. Ředitelé škol nově čeká delší příprava. Dnes bude proměnlivá až

0: kde budou pro stromy vhodnější podmínky.
1: Pekařská sobota ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm letos nabídne také soutěžní klání. Vedle profesionálních pekařů si v nich budou moct poměřit síly i amatéři a návštěvníci, kteří si chtějí vyzkoušet tradiční řemeslo.
2: Návštěvníci se můžou zapojit do oblíbených pekařských soutěží, připomíná mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Pekařský trojboj opět prověří zručnost a rychlost soutěžících. Čeká je běh s trakařem plným pytlu mouky, chůze na chůdách s pekařskou nůší na zádech a závod s politrem piva na lopáři.
2: Odborná porota bude hodnotit nejlepší chleba i rohlíky. Podle organizátora Martina Křižáka se úroveň pekařských výrobků každý rok zvyšuje.
4: Ten chleba jde určitě nahoru. Kvalita chleba v České republice jde jednoznačně nahoru.
2: Návštěvníci pak můžou hlasovat v soutěži o nejlepší pekařský stánek. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají. Popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
1: Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křížíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koně spřežných tramvají na elektrické. Křížíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900 a o 2 roky později byly odstraněny i koleje a troleje.
6: Počasí.
1: Během dneška bude ve Zlínském kraji proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty jsou aktuálně mezi 21 a 17 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 29 stupňů. Vítr povane mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na ulici Podlesí 2 ve Zlíně se stala nehoda 2 osobních aut. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní vám bude dělat společnost magazín Mezi nebem a zemí.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
7: Křesťané v ochraně přírody působí v ekologickém centru Aroša v Dobrém v podhůří Orlických hor. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival Za poklady Broumovska zve po celé léto na výjimečné hudební zážitky a zároveň pomáhá obnovovat toto vzácné národní kulturní dědictví. Starobylá cesta vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek všerubské poutní cesty součást svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela vás také za chvilku zavedeme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. A hezké sobotní dopoledne s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.

0: Ladíte Český rozhlas a teď se podíváme do Dobrého v podhůří Orlických hor. Tam existuje ekologické centrum Aroša. Centrum vede bývalý duchovní církve bratrské Pavel Světlík. Cílem je nejen vytvářet vztah k přírodě, ale i duchovní propojení a získání nadšených mladých křesťanů. Karel Sladký s duchovním otcem tohoto centra natáčel.
1: Aroša, křesťané v ochraně přírody, a jak konkrétně tady v podhůří Orlických hor?
2: Jsou to teda hlavně výukové programy pro děti a mládež. Na to jsme soustředění a to je i náš závazek vzhledem k rekonstrukci, kterou jsme provedli. Ministerstvo životního prostředí a státní fond, že nám dal grant téměř 20 milionový, který jsme mohli přestavět tu budovu, aby takhle prokoukla. Ale děláme i jiné. Spolupracujeme například tady s takovým zemědělcem Jirkou Netíkem, který dělá takový biopásy mezi polima, systém rybníčků. Pomohli jsme mu tam postavit hmyzí hotel, on vysazuje keře hodně, staré odrůdy stromů. To je zajímavý člověk a zajímavý takový zemědělec tady v Dobrém. Kousek od nás, kilometr od nás bydlí a s ním máme tu konkrétní spolupráci, takže tam třeba s dětskama jdeme a vyseli jsme tam květnatou louku a pomáhá on nám, jemu. A jinak monitorujeme některé ptáky na potoce, ledňáčky, skorce. Ledňáčci a skorci, koní pasy horští, to je taková naše láska, protože tady na tom potoce hnízdí jak ledňáček. Máme asi 3-4 hnízdiště do Dobrušky, odsud to je 15 kilometrů po řece, to je víc, takže monitorujeme tahle hnízda ledňáčků, zajišťujeme je proti predaci norkem americkým, který se rozšířil v 90. letech a preduje tahle hnízda. A máme tady ten systém rybníčků, asi 7 rybníčků, nebo takových spíš jenom tůní, kde to žije prostě, kde máme květenu různou vodní, ale i zvláště obojživelníci tam jsou. Myšlenka byla divoká zahrada.
1: Mají ti křesťané blíž k té ochraně přírody, myslíte?
2: Pomalu se k tomu dostávají. Nás jako profání svět, svět lidí ateistů, nás obvinuje, že to křesťanství způsobilo výklady Bible, že člověk je pánem stvoření, že způsobilo tu devastaci. Na tom něco je pravdy, to si musíme trošku sebekriticky přiznat, že třeba i v Americe to byla ta kritika, tohodle vznikla v 60. 70. letech minulého století, že jenom ti lidé chtěli žít a užívat si života a to jsme přejali tenhle ten model taky u nás, ale křesťané trošku v tom teď poslední době činí to pokání. Pokání hebrejsky je šavaba. Šavaba znamená obrátit se, změnit směr myšlení a jednání. Takže pomalu děláme tu otočku a my působíme mezi církvemi a snažíme se křesťany aktivizovat. Mezi křesťany věřím, že je velký potenciál lidí, kteří by mohli pro přírodu hodně udělat.
1: Jsme v centru Aroša, křesťané v ochraně přírody. Jak je zájem tady o toto centrum? Dostalo se už do širšího povědomí? Je
2: vyhledané? Tak pomalu se ten zájem zvětšuje, ale jde nám to, protože jsme tady tak na samotě u lesa.
1: A to je dobře na jednu stranu.
2: To je z jedné strany výborné, ale máme trošku problém s autobusovými spoji. Jsme tady taková opuštěná varta, ale pomalu se to zlepšuje. Pomáhají nám k tomu přednášky, a nebo výstavy hub tady děláme a výstavy květin v Dobrém. Podporují naší práci. I obec Podbřezí, to jsou naši sousedé.
1: Vy jste člověk, který tím žije, vám září oči, teď, když o tom mluvíte.
2: Mě v životě těší, že jsem mohl tuhle myšlenku křesťanství a ochrany přírody spojovat a že mám takových pár žáčků. Já se z toho těším, že ty žáčci moji jsou na tom ještě dál a jsou líp, protože mají dneska možnosti jezdit do ciziny. Progres je velmi rychlý a to mě těší, to mě tak velmi těší.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí a teď pro vás máme aktuality z duchovního světa. V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Mettler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a další materiály k jejich sestavení. Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turistickým značením Klubu českých turistů a logem stezky na rozcestnicích. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu a současně stezku víc zviditelnilo. 6 dobrovolníků ze zahraničí začalo ve středu v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov. Pomáhat budou také s organizací Festivalu židovské kultury, který bude ve městě příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. Dobrovolníci likvidují náletové dřeviny, redukují popínavé rostliny jako třeba břeč, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky. Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Tak i tuhle zprávu jsme vám přinesli teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Hezké sobotní dopoledne.

0: Slovenská kapela Elán dozněla teď na vlnách Českého rozhlasu a v magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zavedeme na úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech, až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím. Jsou tady krásné stezky. Kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat se krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmital, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno. Že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda v soukromém vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, ta je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojiřskému klášteru a v polovině 13. století přišla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětský dny a různý akce.

0: Už příští sobotu na svátek svaté Anny se v části Ústí nad Orlicí Helváty v kapli svaté Anny rozezní zvon. Stane se tak po více než 80 letech při poutní mše svaté. Myšlenka vzešla od členů osadního výboru Dukla Helváty společně s římskokatolickou farností a městem Ústí nad Orlicí. Na místě natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: S panem Lipenským, předsedou osadního výboru Helváty, jsme vystoupali do věže kaple svaté Anny na místo, které patří zvonům. Ovšem, tady je prázdno.
2: Je tady prázdno už minimálně od roku 1942, kdy jsou poslední zmínky o zvonech, které zde v kapli svaté Anny byly umístěny a které zde zvonily. Je to teda více než 80 let, kdy teda Helvátam nic nezní.
1: Můžete mě říct vůbec něco o historii téhle kaple?
2: Nacházíme se v kapli svaté Anny, vystavěná v letech 1755 až 1757. Je to jednolodní barokní stavba, původně nazývaná jako kostel, ale my tady si užíváme kaple.
1: A patří farnosti Ústí nad Orlicí. Je to tak?
2: Kaple je v majetku města Ústí nad Orlicí, ale římskokatolická farnost zde koná mše svaté.
1: A jaká byla historie zvonu?
2: V kapli svaté Anny byly dva zvony, jeden z roku 1718 a druhý z roku 1798, avšak ty byly pro potřeby první světové války zrekvírovány. Po první světové válce v roce 1919 zde byly umístěny další dva zvony, avšak i ty byly zrekvírovány během druhé světové války.
1: Pane Lipenský, vy jste se rozhodli zvony do kaple vrátit.
2: Myšlenka vrátit zvony do kaple svaté Anny vznikla u člena osadního výboru pana Davida Jirouta, který se zajímá o historii Helvát a žije tím. Tak ta myšlenka byla rozvinuta a ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, které tuto akci podpořilo, byla vyhlášena i sbírka za účelem pořízení nového zvonu svatá Anna právě pro tuto kapli.
1: A víme, jak je to s tím zvonem, který tady bude v budoucnu zvonit právě teď?
2: Zvon je v současné době ve výrobě, vyrábí ho umělecké zvonařství paní Dietrichové v Brodku Přerova a měli jsme tu možnost spatřit právě výrobu hliněné formy, která byla vypálena a následovat bude odlití samotného zvonu pro tuto kapli.
1: A jak je to s penězi na sbírku?
2: Pořízení zvonu není levná záležitost. V současné době je vybrána pouze třetina požadované částky. Hodnota zvonu je vyčíslena na 220 tisíc, ale podařilo se nám sbírku prodloužit, aby zájemci, kteří mají chuť přispět a podpořit tuto aktivitu, mohou ještě i do konce července, možná i do půlky srpna.
1: A kdy bude zvon do kaple pověšený?
2: Takovým významným dnem bude právě neděle 26. července, v den svátku svaté Anny, kdy bude nový zvon pro kapli požehnán a zároveň pověšen. A pokud to všechno dobře dopadne, ve 12 hodin zde zazvoní poprvé po více než 80 letech nový zvon.

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka. Festival pořádá obecně prospěšná společnost Za poklady Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a vzdělávacím kulturním centrem Broumov. Co zajímavého nabízí letošní ročník, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je velmi světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta velkého symfonického orchestru, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kýnovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení mozartovského requiem a Valtova requiem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout studio, musí se pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: Jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmové, hrací. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Ve kterém kostele halali pro 100 hornistů zazní?
3: V kostele Vernéřovice, kde hrajeme už několikátý rok, vždycky společné halali, kde se na to ty lidi těší, že opravdu uvidí nastoupenou jednotku kolem 100 hornistů a zahrají tu novinku. Ještě k tomu se přidáváme i my lektori, že hrajeme to s těma kurzistama. Pro mě to je neuvěřitelné, protože co vidím pak na videu, jak se každý snaží, i ty malí začínající hornisti, a vidím, jak si klepou nožičkou úplně v jiném rytmu, ale jsou šťastní, takže to je pro mě nejvíc. Tak tam bude ta premiéra, tam to zazní, Vernéřovice.
1: Je to kostel svatého Michaela Archanděla, který je jedním ze zastavení pro poutníky putující po Via Dietzenhofer. Festival nabízí i komentované prohlídky kostelů. Připomeňme ještě, že většina koncertů má dobrovolné vstupné.
2: Tím dobrovolným vstupným přispíváme na obnovu kostelů Broumovské skupiny.
1: A ještě mě zajímá, jaký koncert je připraven na dnešní sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích.
2: Bude v gesci Matyáše Nováka, mladý vynikající český klavírista, nedávno zahrál výběr z Mé vlasti v Carnegie Hall. My jsme chtěli představit našemu publiku tu smetanovou hudbu trošku v jiné podobě.
1: Festival je mezinárodní. Na koho nás pozvete?
2: Na koncert v Šonově, kde se představí rakouské duo Minerva. Je to spojení klarinetu a akordeonu a je to velmi zábavná hudba. Představují různé aranže, celé plejády klasické hudby a je to úžasná zábava.

0: Přiblížila se nám 10. hodina a s ní závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.
1: Ježíš ve 21. kapitole Lukášova evangelia přerušuje rozhovor svých učedníků, kteří zrovna obdivovali jeruzalémský chrám a to, jak pěkně je postavený. A říká jim, přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V době, kdy bylo sepsáno Lukášovo evangelium, tento chrám už nejpravděpodobněji nestál. Byl zničen právě Římany. Od dob učedníků se ale mezi prvními křesťany tradovalo toto svědectví. Ježíš nám to přeci řekl. Ježíš varoval všechny, kdo spoléhají na takové zděné projevy moci a autority. Když mluví o katastrofách, o tom, že z těchto pomníků moci nezůstane kámen na kameni, mluví také o pomíjivosti různých struktur lidské moci, útlaku, ukrutnosti, o tom, že i ti, které vnímáme jako mocné a nedotknutelné, jsou vydáni na pospas katastrofám, které nedokážou předvídat, vůči kterým jsou křehcí. A tak v dějinách pravidelně některé generace stojí uprostřed dějin, podobně jako Eliáš na Chorebu, a ptáme se, kde je v tom Boží moc? V té bouřce, v těch katastrofách, v těch rozbořených kamenech symbolu lidské moci? U špatné zprávy ani dnes není nouze. Také proto, že zlé zprávy přitahují pozornost člověka tak nějak lépe než ty dobré. Ježíš skutečně uznává, že ve světě budou znít špatné věci, že svět je zvláštní směsici lidí s podivnou sociální dynamikou, kterou se pořád nedaří nastavit tak, aby vše fungovalo ideálně. Uznává i to, že důsledky všech těch katastrof se nevyhnou ani těm, kdo se vydávají na cestu následování, na cestu víry. Co si z toho tedy vzít? Třeba toto. Když už čelíme potížím, nesnázím, neštěstím, tak se sice z toho můžeme sesypat, ale mnohem lepší je brát je jako příležitost ke svědectví. Ono to zní sice jako klišé, když se řekne, že každá krize je příležitostí ke změně, ale je jen na nás, jak se k těm krizím a problémům postavíme. To jediné můžeme nějak ovládat, protože to, jestli přijdou, ve své moci nemáme. Katastrofy, které se dějou kolem nás, jsou šancí nejenom k tomu verbálnímu svědectví, ale také k tomu praktickému prokazování Boží lásky. K praktické pomoci těm, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo potřebují podat pomocnou ruku, setřít slzy z očí, doprovodit alespoň na kousku cesty, obejmout, obvázat rány. Nezavírejme si předtím oči, ani srdce. Vždyť třeba to není levné, i když nás to něco stojí, i když se s tím sami vystavujeme riziku. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš. A dodává k tomu, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy. Snad jsem...

0: sobotu na pohovku Jošky Kubáníka usedne od 17. pozoruhodná osobnost. Tanečnice a choreografka Linda Caridad Fernández Sáez. A když budete mít chuť, naučíte se od ní třeba africkou píseň. A v neděli se od 11. těšte na herečku Kláru Vojtkovou, která vám povypráví, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Bylo 10 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nové prvky proměnily prostor před nádražím v Rožnově pod Radhoštěm. Ministerstvo životního prostředí chce z akceleračních oblastí vyřadit plochu ve Zlíně Malenovicích. Senioři nad 65 let mají dnes vstup na festival Colors of Ostrava zdarma. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost, nejvyšší teploty dosáhnou 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. V Rožnově pod Radhoštěm přestavili prostor před nádražím. Místo zanedbaných unimobuněk a přerostlého křoví tam teď stojí altán s lavičkami. Zákoutí pro odpočinek doplnilo 800 nově vysázených stromů a keřů.
3: Místo je přístupné od včerejška. Poprvé si ho tak mohli prohlédnout kolem jdoucí.
4: No pěkné to je.
5: No pro ty cyklisty určitě, tam jsme se dívali, ty stojany jsou super. Říkali jsme si, jestli tady bude nějaké občerstvení v těch budkách.
3: Uprostřed prostoru stojí obnovená studna. Její původ popisuje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
6: To je taková chlouba, kterou jsme udělali

0: a veřejného zdraví. V oblasti se nacházejí zemědělské plochy, ovocné sady a travnaté plochy. Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors už je to tradice. V loni tak hudební festival podle ředitele Filipa Košťálka navštívili 2000 seniorů.
1: My máme radost, že se tady setkávají vlastně všechny generace. A víme, že pro seniory to nemusí být úplně přístupná akce a že jim mnohdy stačí jenom jeden den a zároveň ten den může být třeba už docela drahý. Tak jsme se rozhodli už dlouhá léta zvát seniory nad 65 let zadarmo. Sport.
0: Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Francie v úterním semifinále podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Angličané se pokusí soupeři mimo jiné oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje. Pokračuje jejich trenér Thomas Tuchel.
2: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
0: Utkání o třetí místo Anglie-Francie je na programu od 23 hodin českého času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Počasí. Během dneška bude v našem regionu proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 26 až 29 stupňů. Vítr povane mírný západní až severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na nábřežní ulici v Karolince na Vsetínsku. Havarovalo tam osobní auto. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín naváže sobotní Hobby magazín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Středně raný, středně pozdní, pozdní. Některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle zrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideální je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeně mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnáší přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechradka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahrádce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jo, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo, jako jít na to od lesa, jo, jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Dopravu v Bojkovicích na Uherskobrodsku zkomplikuje uzavření ulice Na Rybníčku. V Hrachovci u Valašského Meziříčí dnes změří síly nejmladší hasiči. Americký prezident Trump chce na Kanadu uvalit cla kvůli toxickému kouři. Dnes bude proměnlivá až velká oblačnost, nejvyšší teploty dosáhnou 29 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Od dneška do úterního dopoledne 21. července bude neprůjezdná ulice Na Rybníčku v jižní části Bojkovic nedaleko řeky Olšavy. Řidiči by měli počítat s dopravním omezením a respektovat přechodné dopravní značení. Na dočasné uzavření komunikace upozornilo město Bojkovice. V hasičském areálu v Hrachovci dnes budou soutěže mladých hasičů a dorostenců. Místní sbor dobrovolných tam pořádá celodenní hasičskou sobotu. Podrobnosti přidává mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš.
6: Dopoledne odstartuje soutěž Hrachovecké 60, ve které změří síly nejmladší hasiči v běhu na 60 metrů s překážkami. Odpoledne pak bude patřit závodům dorostenců v běhu na 100 metrů.
5: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
7: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že

0: ale stále hraniční s nezdravými podmínkami a s nejasnou předpovědí, i když pořadatelé věří, že pomůže i očekávaný déšť. Americký prezident Trump hrozí Kanadě kvůli splodinám z požáru novými cly a jeho spojenec v Senátu, republikán Bernie Moreno, připravuje sankční zákon. Kanadský premiér Mark Carney Američany upozornil, že to oni ustupují od ochrany klimatu, která má být podle něj společnou snahou právě i jako prevence častějších a ničivějších požárů. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí. Během dneška bude ve Zlínském kraji proměnlivá, spíše velká oblačnost a později se lokálně vyskytnou přeháňky nebo také bouřky. Dnešní teploty v maximech dosáhnou 26 až 29 stupňů. Vítr povane mírný, západní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na nábřežní ulici v Karolince na Vsetínsku máme hlášenou nehodu osobního auta. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za kým míří právě dneska gratulantů soldateska? Připijme v správné míře k svátku každé drahomíře. S pitím, s tímto nepřeháním, pak je to ovšem s přáním. Přidám i dar, a to ten, co vypadá jako sen. Vůbec není k osahání, přesto se moc špatně schání. K obecnému úžasu nesu píseň z rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky. Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu, 18. července roku 2026, máme léto, trošku se nám to tak různě převaluje, to tedy to počasí, myslím, hned prší, hned zase svítí sluníčko, ale tak už to má být, protože komu se chce zalívat zahrádka, vidíte. No, tak když poprší, tak je to krásně, přírodně zařízeno. Dneska mají svátek ženy, dámy, dívky, které se honosí krásným ženským jménem Drahomíra. Tak, no a protože je sobota, je málo po 11. hodině, tak vy všichni, kteří posloucháte víkendové srdcovky víceméně pravidelně, tak víte, že v tomto čase začínáme soutěžit a že tedy už do studia přichází editor Českého rozhlasu Brno, Miloš Šenkýř, který je právě zde. Miloši, ahoj.
1: Krásný den, já už jsem tady, teda já už nepřicházím, ale jsem nadšený, že zase budeme soutěžit.
0: Ano, jsi připraven?
1: Já jsem připravena, důležitější, aby byli připraveni naši posluchači.
0: No a jenom se zeptám, likviduje tě trošku to horké počasí?
1: Já už jsem tak zlikvidovaný, že už mě víc likvidovat nemůže.
0: Já vím, jestli, víš, jako třeba to teplo, to horko utlumuje, bych řekl prostě ty mozkové závity, anebo že člověkovi se nechce vůbec přemýšlet, nebo tak.
1: Ano, je to tak.
0: Miloši, musím ti říct, že tento týden, co máme tedy za sebou, tedy tu celotýdenní hádánku, já jsem se fakt snažil.

0: mě vůbec některé spojitosti nenaskakovaly. Ale to probereme. Musím říci, že i soutěžící trošku spotrápil. Třeba zkoušeli rok 1879 nebo rok 1902. Ovšem ve středu už všem začínalo, jak se říká, svítat a koncem týdne, jako vždycky, přišla pak už spousta správných odpovědí. Takže my jsme se ptali, o kterém roce to celý týden se bavíme. Tak co to bylo za rok?
1: Byl to rok 1914.
0: Tak, 1914. Jak jste k tomu měli dospět? Začnu hned pondělní indicií. Že je holubů všude dost? Až taková pravda to není. Tohle je konec toho možná nejhojnějšího.
1: No, protože v tom roce uhynul poslední holub stěhovavý, samice Marta v jedné z amerických zoo, a jenom pro zajímavost, holubů stěhovavých bylo tolik, že hejna mívala i stovky milionů jedinců.
0: Páni.
1: Akorát je v té Americe trošku postupně odlovovali, likvidovali, ano, a oni snášeli jenom jedno vajíčko, nemnožili se tak jako ti současní rychle, takže je vyhubili a takže ta poslední samice byla v zoologické zahradě.
0: To by mě právě zajímalo, naše posluchače, jestli někoho napadla samice Marta, že jo, holuba stěhovavého, že uhynula v roce 1914. No nic, sedno na Náměstí Svobody a budu jednotlivé holuby, co tam lítají, lustrovat, abych byl, pro příště připraven. Úterní indicie zněla takto. Edisonovi ta spirála konečně pořádně vyšla.
1: No, protože si patentoval svoji gramodesku.
0: To je krásné. No a ve středu, toto jsem věděl, cesta z Atlantiku do Pacifiku se naráz pořádně zkrátila.
1: Ano, protože poprvé proplula loď panamským průplavem.
0: Ale ty dvě výšek, ty předtím, ty mi to nedali dohromady. No a teď čtvrteční nota mě položila na lopatky. Tahle Babková ještě nemohla tušit, že ji o válku později potká pořádná milostná aféra.
1: No, protože v roce 1914 se narodila jistá Ludmila Babková, ale tu asi neznal.
0: Ne, neznal.
1: Ale když ti řeknu její druhé jméno, které používala jako umělecké, to bylo Lída Bárová.
0: No, tak to už je jasné.
1: A to už je jasné, protože ta pak měla za druhé světové války ten kontroverzní vztah s nacistou Goebbelsem.
0: Ano, no, že tak tahle Babková, teď si říkáš, to tak možná porostou ty houby, tak máme ty babky a já nevím tohle. No, a páteční indicie zněla takto. Aby byla udělena cena za mír, když začala velká válka. Otázka zní, o kterém roce se to celý týden bavíme?
1: No a začala válka, která tehdy nebyla označena jako první světová, to je až nový název, tehdy se říkalo Velká válka, a v tom roce nebyla udělena Nobelova cena za mír.
0: Takže ano, Miloš měl na vás otázku a hledal rok 1914. Vy všichni, kteří jste soutěžili, tak jste soutěžili o CDčko opery Leoši Janáčka, o Třech jednáních její pastorkyňa. Zpívají třeba Jenův u Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada dalších operních umělců. A správný tip měla šťastná výherkyně, promiňte, šťastný výherce, Bohuslav Kopeček z Bučovic. Milý pane Bohuslave, hlubokosklon, užijte si cenu a my vám s Milošem blahopřejeme. A teď už si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička dozněla, my jsme odtajnili naši celotýdenní hádanku Kdo kdy kde. Máme šťastného výherce, pana Bohuslava Kopečka, takže můžeme do prvního úkolu, Miloši.
1: A zůstaneme opět u toho, co jsme si teď vyzkoušeli minulé a předminulé. Budeme tvořit věty.
0: Ano.
1: A tentokrát opět bude trošku jiné zadání. Bude, chtěl bych větu o nejméně 8 slovech. Nejméně 8 slov, to bude jednoduché. Ovšem v té větě by měla všechna slova, tedy i předložky či spojky, začínat stejnými dvěma písmeny. A, jedno důležité doplnění, neměla by obsahovat více než dvě přídavná jména za sebou. To, aby si někdo nevymyslel to několikrát sebou, hezky to by ulehčilo. Takže nejméně 8 slov, smysluplná česká věta a všechna slova, tedy i předložky nebo spojky, pokud je tam ten soutěžící použije, budou začínat stejnými dvěma písmeny. Měl bys takovou nějakou větu?
0: No, já jsem tak trošku přemýšlel, já ji mám jenom v hlavě. Takže zádumčivý, závistivý zápasník Zavislan zavěsil zašpiněnou zástěru.
1: Já jsem to je hezké, na začátku zněl dvě přídavná jména, ale vymyslel jsi to hezky.
0: Jsou povoleny, říkal jsi, ne?
1: No ano, říkal jsem více než dvě, takže to je v pohodě. Ano. Tak ano.
0: Vešel bych se, že?
1: Vešel by se. No. Akorát bych tam trošku přemýšlel nad tím, jestli ti uznat, že některé to za je krátké, některé dlouhé.
0: A jo, počkej, tak ty je to jako...
1: Ale jako uznejme to. Uznejme to i našim posluchačům, když by se jim to posunulo.
0: Protože... Dobře, tak je. Jako nemusí to být vždycky jenom krátký. Ku.
1: Nemusí,
0: ku.
1: Ne.
0: Za.
1: Máš něco na ku?
0: Ne, nemám. Kučera už byl jmenovaný a tak si ne. Kuplíř, to ne. Takže, moji milí posluchači, je vám to jasné? Zopakujeme to?
1: Zopakuj to klidně, jestli jsi to zapamatoval.
0: Takže sestavit větu, která bude nejméně o 8 slovech, bych řekl přídavná jména, maximálně dvě použít, více ne.
1: Dvě za sebou.
0: Dvě za sebou. A aby začínali na stejnou, jak bych to řekl?
1: Stejná dvě písmena. Ta dvě písmena necháme na posluchačích, to ano. Je důležité.
0: A my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Tak, písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Jaroslava. Dobrý den, Jaroslave, my vás zdravíme s Milošem.
2: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Zeptám se, odkud nám voláte, Jaroslave?
2: Velké Opatovice.
1: Velké Opatovice, tak. Jaroslave, rozuměl jste zadání?
2: Ano, myslím, že ano.
1: Tak se určitě pochlubte vaší větou.
2: Pravdomluvný právník Pravoslav pronášel pranostiky pro prezidenta. Je to dost?
1: Pro prezidenta tečka.
2: Pravdivé pranostiky, promiňte, já jsem jedno slovo přeskočil. Pravdomluvný právník Pravoslav pronášel pravdivé pranostiky pro prezidenta.
1: Tak, výborně, co říká. Je jich 8.
3: Úplně skvělé. Dokonce mě teda moc potěšilo, že to není, jako většina lidí by si vybrala, že je to slabika nějaká.
1: Ano.
3: A tady ta skupina hlásek pr, to jako za to máte pochvalu.
1: Jaroslave, úžasný, jednoznačně. Takže tam získáváte cenu, takže teďkom vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme, pustíme si písničku.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Rande u zdinářku, to je krásná písnička Hanka Zagorová, kolikrát jsem říkal, to nevypadá ani jak, že to zpívala ona, úplně nádherný. No, my máme prvního šťastného výherce, pana Jaroslava, sestavil krásnou větu na pr, to je hezký, na dvě vlastně souhlásky. A máme tady druhý úkol.
1: No a zůstaneme u těch písniček. Opět se vypravíme tak trošku do hlubin našeho rozhlasového archivu a ta píseň, která teď zazní, většina lidí bude ji znát, ta melodie jim bude povědomá, ale bude ji znát v podání Karla Gotta. Mm-hmm. A my si ji pustíme v trošku jiném podání. Ta otázka padne až poté, takže si ji teď mohou všichni vychutnat, stojí to za to a bude tak trošku možná opravdu pro pamětníky, ale třeba vůbec ne, uvidíme.
0: Tak, moji milí, ovšem pozor, teďkom jako můžu trošku říct, musíte pečlivě poslouchat. Opravdu neodskakovat dámy k plotně, neodskakovat muži, že si jdu na balkon zakouřit a pak se vrátím o to. Ne, pečlivě, opravdu pečlivě. Takže tady je soutěžní píseň. Kdo?

0: Soutěžní písnička dozněla a Miloš se vás, moji milí, zeptá.
1: Teď by mě zajímalo, protože nám už telefony zvoní, co by ti volající odpovídali, protože to není zas tak jednoduché, ale já tu otázku položím.
0: Polož.
1: Ta otázka totiž zní, kdo tuto píseň, nazvanou Kdo zná můj kraj, naspíval?
0: Tak, no ale protože už tady máme nějaké telefony, tak já to zvednu. Halo, halo, hádáme, luštíme s Milošem Šenkýřem.
2: Kdo dobrý pak se nám... Dobrý den, pane Junáku, tady je Eva z Brna.
0: Eva z Brna,
2: já
0: dobře.
2: Já vám, že to zpívá Jarmila Veselá, ale nejsem si jistá.
0: No moment, tak to tady my soutěžíme na jistotu, paní Evo.
2: No tak dobře, tak říkám Jarmila Veselá a Karel Gott to zpívá jako už zvon z
0: No tak to je jasný. A jakou byste měla druhou verzi s tou dámou?
2: No verzi nemá.
0: Nemáte. Nemáte druhou verzi.
2: Ne, ne.
0: No tak jste vyhrála, no samozřejmě, paní Evo. Je tvrdě, já jsem teda typoval, že by taky mohl někdo tipnout třeba Evu Pilarovou nebo Letku Kozderkovou.
2: Ne,
0: tak jo, máte pravdu. Takže paní Evo, ano, písnička se jmenuje Kdo zná můj kraj a zpívala Jarmila Veselá. Naspívala to v brněnském studiu s orchestrem Studio Brno. Tak, no... Takže máte cenu, zůstaňte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Colorado, skupina Kabát. No a my máme další šťastnou výherkyni, tedy paní Evu, takže máme to 1-1, pan Jaroslav, paní Eva, šťastní výherci, takže máme něco před 3/4. Na 12 půjdeme do dalšího úkolu a ten je...
1: Budeme podle indicí, které tady máme, hledat sportovní disciplínu.
0: Takže dobře poslouchejte, moji milí. Tahle disciplína je odpradávna až mamutí. Opakuji. Tahle disciplína je odpradávna až mamutí. Druhá indicie. Vyvinout takovou rychlost, to už chce hodně umění a schopností. Opakuji. Vyvinout takovou rychlost, to už chce hodně umění a schopností. Třetí indicie. Staří Římané by mohli vyprávět. Opakuji. Staří Římané by mohli vyprávět. Čtvrtá indicie. Naše medaile za tento sport označíme spíše za železné než za zlaté. Opakuji indicii. Naše medaile za tento sport označíme spíše za železné než zlaté. A poslední indicie. Jednou v sedmi či v deseti. Pořád je to on. Opakuji. Jednou v sedmi či v deseti, pořád je to on. Tak to byly indicie a my se na vás budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Vím.
1: Tak, písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Danu. Dobrý den, paní Dano, my vás zdravíme.
2: Dobrý den.
1: Tak, odkud nám voláte, smím-li se zeptat?
2: Z Kojetína.
1: Z Kojetína. A proč jste u to tak váhala?
2: Já to jsou tak na návštěvě bydlím v Olomouci.
1: Aha, já jsem se narodil v Kroměříži, no to jsme Hanáci. Paní Dano.
2: To mě těší.
1: Mě taky. Takže půjdeme na to hezky od začátku. Tak. A nebo zeptáme se nejdříve, co vám vyšlo.
2: No já si myslím, že to je hod oštěpem.
1: To moment. Myslíte si, nebo to víte?
2: Vím.
1: Víte to. Tak. Máte pravdu. Jdeme na to od začátku. Jak jste k tomu dospěla? Tahle disciplína je odpradávna až mamutí.
2: Jakože lovci lovili mamuty oštěpem.
1: Správně. Druhá indicie. Vyvinout takovou rychlost, to už chce hodně umění a schopností.
2: To mi moc nepomohlo. Jako...
3: Tušila jste, jakou rychlostí může oštěp letět?
1: No?
2: Něco, ano, v tom smyslu, ano.
1: Tak kolik byste řekla, že takový oštěp může letět?
2: To si vůbec nedovedu.
1: Samozřejmě, nevím. Že to záleží na tom, kdo s tím odštěpem hodí. Tak představte si, že může vyvinout rychlost až 100 km za hodinu. Tak, další indicie zněla takto. Staří Římané by mohli vyprávět.
2: No, to taky. Mně nejvíc pomohl ten železný.
1: Aha, jako tam k tomu se dostaneme. Takže s těmi Římany to je tak, že jejich oštěpy házeli takovou silou, dokázali jednoho muže zabít a dalšího zranit, který stál třeba za ním. Tak, a teď jsme u něj. Naše medaile za tento sport označíme spíše za železné než zlaté.
2: Tak, to je náš reprezentant. Jméno si nespomenu. Nevím. Železný.
1: Jako křestní jméno, myslíte?
2: Křestní jméno.
1: No, tak je to rekordman Jan Železný.
2: Jan Železný, ano.
1: Tak, a máme tu poslední indicie. Jednou, v sedmi či v deseti, pořád je to on.
2: No, že je to disciplína v deseti boji a v sedmi boji.
1: Výborně.
3: No, skvělé.
1: Buď může házet solista, jako to byl pan Železný, nebo pak třeba ženský sedmi boj a mužský deseti boj. Máte pravdu. Paní Dano, takže tram tadadadá, cena vás nemine. My si teď pustíme písničku a řekneme si, jak si cenu předáme. Vydržte mi na telefonu.

0: Moji milí posluchači, dnešní víkendové srdcovky s Milošem Šenkýřem pomaly Lilinku šetří. Končí, promiňte. Ne, Šenkýř a teď tam naskočí a teda končí. Takže dopadlo to tak, že máme dvě ženy a jednoho muže. To by to dopadlo výborně. Byl jsi spokojen?
1: Byl. A moc se těším na příští týden, protože to část těch lidí uvidíme tváři v tvář.
0: Tak, protože srdcovky vyráží na cestu a jdeme tentokrát na světovou přehlídku do Buchlovic, je tam svátek česneku, takže vás všechny srdečně zveme, můžete se s námi potkat, bude tam Miloš, budu tam já.
1: Upíři tam nebudou.
0: Upíři, protože budeme očesnekovaný, tak upíři nehrozí, takže přijďte, budeme se opravdu na vás těšit. A budeme taky samozřejmě soutěžit, nebojte se, o nic nepřijdete. No, takže Milošku, já se na tebe budu těšit tu sobotu, ale my se potkáváme tady ve studiu, takže měj se moc hezky, užij si hezký víkend, bude hezky, no a já se v pondělí po deváté budu těšit na shledanou.
1: Krásný víkend.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rožnov pod Radhoštěm přidal na odpadové nádoby jednoduché grafické nápovědy. V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku na ulici Tylova. Ve Velké nad Veličkou probíhají horňácké slavnosti. Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré poledne. Rožnov pod Radhoštěm chce zlepšit třídění odpadu u odpadových hnízd, proto přidává informační tabule s grafikou, která lidem poradí, co patří do jednotlivých kontejnerů. Nové cedule už jsou na 30 z 90 míst. Radnice tak reaguje na to, že obyvatelé zatím vytřídí jen asi 45% odpadu, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
4: Myslím si, že ten problém je hlavně v panelákové zástavbě na sídlištích, kde lidé opravdu dávají do směsného odpadu úplně všechno, ať jsou to plasty, sklo, papír, plechovky a další. Menší ten problém je samozřejmě v zástavbě rodinných domů, kde lidé naopak by mohli mít klidně svoz odpadu co 20-3 týdny, protože to třídění je tak dobré, že tu černou popelnici na směsný odpad prakticky nezaplní.
2: Rekonstrukce chodníku za 1,4 milionu korun pokračuje u společenského domu v ulici Tylova v Otrokovicích. Chodník byl ve špatném technickém stavu. Hotovo by mělo být do poloviny srpna. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: V rámci stavebních prací dochází k odstranění původní konstrukce a vybudování nového bezbariérového chodníku ze zámkové dlažby, včetně nových podkladních vrstev. Součástí rekonstrukce je také výměna obrubníků, úprava navazujících zelených ploch a jejich následné zatravnění.
2: Celodenní program čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark. Na několika místech v obci místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30 večer, říká za organizátory Irena Mikesková.
6: Nejvíc asi navštěvované jsou večerní programy, které jsou na Strážné hůrce. Tam následuje Noc hudci, kdy je to taková záležitost, kdy diváci si můžou sami zaspívat nebo zatancovat třeba i na pódiu po skončení programu za doprovodu horňáckých cymbalových muzik a často se vlastně potom Strážná hůrka rozeznívá zpěvem až do rána.
2: V neděli slavnosti zakončí mše ve velickém kostele svaté Máří Magdaleny, vystoupení dechové hudby a folklorní program u Větrného mlýna v Kuželově. Hasiči i záchranáři dál zasahují u čelní srážky dvou autobusů u Lehovic na Znojemsku. Při nehodě se zrazují.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Začíná blahopřání s písničkou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravanka pro nás zahrála polku manželů Slabákových v našej zahrádce a přivítala nás do první hodiny vysílání. Tak v českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Drahomíra a Drahomír, na Slovensku slaví jmeniny Kamila a v církevním kalendáři je svatý Emilián. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. A samozřejmě i dnes budeme zpívat. Těším se na naše zpěváčky, takže neváhejte a volejte na číslo 726465200. A teď už písnička František Kotásek, Zavoňal rozmarín, Stanislav Pěnčík a Podhoranka.

0: Haló, haló, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Krásný deň vám prajem zo Sološnice, Anna. Už sme vás volali, pani Kvetka.
0: Áno, samozrejme. Vy budete jenom přát, že? My totiž čekáme práve na nejaké...
1: Na deti, aha.
0: Spievavé dítě, no, ale to teda... nevadí. Řekněte si prosím své přání a my uděláme potom další výzvu. Tak
1: ja
0: pani Anička.
1: Borkovi kapitánčikovi, on mal pondelok narodeniny.
0: Měl?
1: Mal, áno, mal.
0: Áno, áno.
1: A nedovolala som sa, tak som mu chcela poblahoželať za všetku, všetkých, čo pozerajú, počúvajú nočnú linku.
0: Výborne, ja mu to vyřídim. Až v pondelí s ním
1: ja
0: budu.
1: Ja sa pokúsim ešte zavolať, dobre?
0: Dobře, určite. No, tak, pani ďakujem. Aničko. Děkujeme za vaše
1: ďakujem.
0: Přání, za to, že nás tak pozorně posloucháte.
1: No,
0: děkujeme.
1: Od rana do rana.
0: Ano, tak jsme rádi. Tak děkujeme pěkně.
1: A vy teda služíte celý týždeň jako posluva.
0: Já ještě ten příští, to budete se mnou muset vydržet.
1: Protože
0: mají moji kolegové dovolenou, víte? Takže
1: se
0: tak musíme prostřídat. Ano.
1: No, tak jo. Dobre, a potom máte vy, dobre.
0: Dobře, takovou malinkatou budu mít, jo.
1: Malinku, no, já mám už nastalo.
0: Dobře, já budu mít takovou malinkatou dovolenou, ano. Tak jo, paní Aničko, ráda jsem vás slyšela, zdravíme, nebo pozdravujeme celou Sološnici a mějte se moc hezky, ať se daří.
1: Zkusím, keď tě děti skončí, tak zkusím ještě zavolat, dobře?
0: Ano, prosím, ano.
1: Tak zkusíme
0: další telefon, jestli tam bude zpěvavé dítě, halo, halo, tady blahopřání s písničkou.
2: Dobrý den, tady Petr Urban, Kotoslavice.
0: A nemáte zpěvavé dítě, ptám se jenom.
2: Prosím?
0: Jestli máte zpěvavé dítě?
2: Ne, máme, nemáme.
0: Ne, víte, protože vlastně teďko vždycky po té písničce druhé my vyzýváme babičky a dědečky, kdo mají zpěvavé děti, tak aby zavolali, aby jsme mohli si poslechnout pěkné písničky. Dobře, tak pane...
2: Já jenom tak, protože jsme s kamarádem Davidem jsme v práci.
0: Ano.
2: A ať nám to pěkně odsépá. No.
0: Ano, a mně uletělo
2: takže
0: vaše jméno, promiňte.
2: Jestli byste mohla zahrát nějakou. No?
0: Dobře, a mně uletělo vaše jméno, prosím.
2: Petr Otaslavice.
0: Ano, pan Petr Otaslavice. Píšu. Takže pane Petře, mějte se moc hezky, krásnou sobotu a nashledanou.
2: Takhle, prší Brně?
0: Ne, je tu hezky, tak polož mourno, ale hezky. Tak nashledanou. Tak přátelé, tak se nám to nějak nedaří. No, já ještě připomenu telefon 726465200. Tak babičky, vyzývám dědečky nebo maminky s tatínkama, aby prostě máte-li zpěvavé dítě, nějaké holčičku, chlapce, anebo třeba i duo, kdyby to bylo, je to vítáno všechno. Volejte, těšíme se moc, ano, aby jsme mohli tu šestku doplnit, protože bude zítra slosování. Takže jdeme dál. Já si myslím, že tady dám přání a půjdeme dál. Takže dnes se dožívá 80 roků pan Jaroslav Nosál z Podivína. K tomuto výročí mu přeji hodně zdraví, štěstí, spokojenosti manželka Alena, synové Aleš, Kamil s manželkou Janou a vnučky Kateřina a Karolina posílají dědečkovi velikánské pusy. A děkujeme za přání Nosálovi. Tak to jsem předala. Teď mě tady zablikal telefon, ale už se zase ztratil. No tak se nedá nic dělat, pojďme na písničku. Každá láska něco stojí. Tak je to prosím Polka, Záhorjenka zahraje a napsali to pánové Fischer, Rapáč a Polakovič. Jdeme na to.
3: Český rozhlas Zlín.

přátelé, dozněla nám písnička Každá láska něco stojí. Záhorinka dohrála. No a já ještě vyzývám, prosím, na telefon 726465200, jestli teda nám zpěváci nějak došli. No to je takové divné. Tak prosím, kdo chcete zpívat, máte teď tady prostor, my na vás čekáme. Ale samozřejmě i vy, milí přátelé, kteří chcete volat, volejte zcela normálně, běžně. Nějak to prostě vymyslíme, když se tam objeví nějaký zpěváček, tak ho prostě pustíme do éteru. Takže jdeme na to, já tady budu předávat psaná přání, která tady mám. Prosím o pěknou písničku pro Drahušku Šafaříkovou do Brna k jejímu svátku, který slaví právě dnes. Milovaná Kmotřenko, tvým jmeninám ti ze srdce přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, moře lásky a pohody a máme tě všichni moc rádi. Jsi naše sluníčko a za všechno moc děkujeme. Sladkou pusu a pohlazení posílá neteř Milena s celou rodinou. Tak a písnička Má mamičko stará lidová zpívá Julie Severinová Kučerová a hraje Břeclavan.

0: Tak vážení a milí, zpěváček se dovolal, to je úžasné. No a já vítám vysílání pan mladíka, našeho sedmiletého, Františka Hubačku z Mikulčic. Tak dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, no tak ty máš takový dobrý smělý hlas, to se mi líbí. Prosím tě, ty jsi připravil písničku a jakou?
1: Hore háj dolinu, pozdravujte mu milu.
0: Dobře. Ano, ano, ano. Tak my se na tebe moc těšíme. My jsme rádi, že se dovolal chlapec, protože pořád máme samé dívky. Jenom minule byl chlapec, tak jsme rádi, že tu štafetu držíš. No a držíme ti palce a můžeš zpívat. Prosím.
1: Teď jsem vyšel kolem paňské zahrády, zavoňal mě rozmarínek zelený, hore háj dolinu, pozdravujte mu milu, prajárečku moju. Hore háj dolinu, pozdravujte mu milu, prajárečku moju. A já jsem se zahradníčka opýtal, jestli by mě rozmarínek neprodal. Hore háj dolinu, pozdravujte mu milu, prajárečku moju.
0: No výborně, je to celé, nebo ano, je to už konec?
1: Ano.
0: A nebo to, no výborně, tak Františku, tak je vidět, že teda ti to zpívání jde. Opravdu, my jsme rádi tě slyšeli moc a já teďko, prosím tě, můžu tě malinko vyspovídat?
1: Jo.
0: Jo, tak dobře. Prosím tě, ty seš na prázdninách u babičky, anebo seš doma u rodičů?
1: Doma.
0: My jsme nerozuměli.
1: Doma.
0: Doma, jako u maminky a u tatínka, ano? No a kam se chystáš na prázdniny?
1: Na chalupu.
0: Ano. Na chalupu. A třeba nějaký tábor, nepojedeš?
1: Ano, pojedu, ale nebudu tam sám, jenom budu na příměstí a nebudu tam spát.
0: No tak to je jasný. Takže je tam více dětí. Tak paráda, tak si to užívej. A tak ty seš vlastně sedmiletý, tak ty si teďko, ty už ty prázdniny máš, tak umíš ocenit to volno, viď? Tak a co jinak v tom volnu děláš teďko o tom prázdninovém, třeba s maminkou, s tatínkem nebo sám? Povykládej nám.
1: Prostě na dvoře a dělám modely vaštěna.
0: Modely, prosím tě, a jaké modely?
1: No.
0: Letadel nebo?
1: Tanku.
0: Tanku, no to je úžasný. No tak to seš moc šikovný. No a kromě těch modelů, co ještě, co tě ještě baví?
1: Malování.
0: Malování. A co maluješ, portréty nebo krajinky, nebo co tě zajímá, jaká témata?
1: No. Různé.
0: No tak dobře, dobře, dobře. No a prosím tě, k babičce na prázdniny pojedeš, nepojedeš, nebo k dědečkovi?
1: Nepojedu.
0: Nepojedeš, dobře. No tak já už tě nebudu déle, jak se říká, trápit těmi otázkami. Podívej, to tvoje zpívání samozřejmě půjdeš do slosování. Zítra se bude losovat, kdo vyhraje z té šestice těch zpěváků. No a výhra je rodinná vstupenka do brněnské zoo. Byl jsi tam někdy?
1: Ano.
0: Ano. A jak se ti tam líbilo?
1: Hodně.
0: Hodně, viď, to je takový dobrodružo docela. Tak když třeba budeš mít štěstí a vyhraješ, tak si to budeš moc užít podruhé a já ti to samozřejmě moc a moc přeju. A přeju ti krásné prázdniny, hezky si to užij všechno, pozdravuji rodiče, maminku, tatínka. A v rodině hraje někdo na nástroj? Nebo ty hraješ třeba na nástroj?
1: Já jenom.
0: Ano, a na co?
1: Na klavír.
0: Na klavír, no to se šikulka, tak klobouček dolů. Výborně. Tak jo, tak my moc děkujeme a posílám... Ano, posíláme jako dárek písničku, bude to polka Alojze Barotka, Miloslavy Gurské povídali, kterou pro nás bude hrát Gloria. A ještě jednou se loučím, děkujeme mnohokrát a pěknou sobotu vám všem. Naschledanou. Takže přátelé, hrajeme písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tak vážení a milí, podíváme se do Mouřínova a vítám pana Roberta.
3: Dobrý den, zdravím vás, všechny posluchače. A dnes bych chtěl zahrát k svátku draze Vašinové z Mouřinova. Minulou sobotu měla narozeniny. Dneska má jmeniny, tak bych ji chtěl popřát. Hlavně zdraví a životních úspěchů a určitě jí to přeje celá rodina. Dcera Lubka s rodinou, dcera Radka s rodinou a manžel Jenda. A já se připojuji jako kamarád Robert. A když už teda jsem na drátě, paní Navrátilová, tak já bych pozdravil tady do Mouřinova paní Anu Nešťákovou, jenom tak, aby byla písnička pro něj taky, pro radost. A dneska se dožívá krásných 17 narozenin z Mouřinova pan Poláček Vojta. Tak jemu taky zahrajte k těm narozeninám. Ona to poslouchá, myslím jeho babička, tak ona mu to vyřídí.
2: Dobře, tak pane Roberte, já se loučím, přeji vám krásnou sobotu, ať se daří.
3: Ano, naschledanou. Pěknou sobotu.
2: Tak a teď už pan Oskar a Rakvice. Vítejte.
4: Dobrý den, zdravím vás všechny ve studiu. Dneska oslaví krásných 85 roku paní Marie Hitzlová z Rakvic. Takže ještě jednou toto všecko nejlepší a hodně zdravíčka. A vám děkuju. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou. A já připojím ještě jeden e-mail. Prosíme o písničku Do Hrušovan u Brna paní Ludmile Šáchové, která zde tráví zaslouženou dovolenou. Dnes 18. července se dožívá krásných kulatých 60 roků. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a mnoho společně strávených chvil s jejím zlatým Neteří Aneškou, přejí kolegyně z účtárny Ferona Brno. Tak děkujeme a hrajeme. Žádný nemá frajárenku. Manželé Kameníkovi a Kameníkovi muzikanti.

0: Krásná písnička nám dozněla, dospívali Roman Zavadil, Jan Bílek, Žádný nemá frajárenku, Kameníkovi muzikanti a já vítám ve vysílání paní Anu Markovou ze Svinů. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás tam všechny zdravím a chtěla bych popřát mému manželovi Josefu Markovi k jeho 75. narozeninám hodně zdravíčka, štěstíčka a ať je se mnou hodně dlouho.
0: Ano, ano, ať ještě prožijete hezké roky a ve spokojenosti. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď už paní Marie Maňasová z Újezdu u Valašských Klobouk. Vítejte.
2: Děkuji. Dobrý den, paní Navrátilová.
0: Dobrý den.
2: Já bych chtěla poblahopřát. Dnes slaví 80. narozeniny moje milá sestřička z Dobrchovic, Stanička Malinová, u Velkého Ořechova a já jí přeji mnoho pevného zdraví, štěstí, úsměv, stále dobrou náladu, kterou má pořád. Toto všechno přeje sestra za celou rodinu Maňasovu a posíláme písničku.
0: Výborně. Tak ať se vám daří, ať je vše dobré a rozloučím se. Krásnou sobotu.
2: A já vám přeji pěknou sobotu.
0: Nashledanou.
2: Děkuju moc. Nashledanou.
0: Tak a teď tady předáme e-maily. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Ladislava Krajze z Lulče, který má dnes narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, pana Marie, kéž ho chrání, radost a pokoj do srdce a dobré lidi vždy po ruce. Také úsměv na líci přejí Luleští farníci. Ano, to si na mě nachystali teda opravdu polámané slovíčko. Tak to bylo přání a hrajeme písničku další. Pánové, nebo Jaroslav Janota, Miloslava Plačková, Slúbená a bude nám hrát z Kaličané.

0: Pojďme se podívat do Kvasic. Vítám pana Matěje. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Pan starosta mě pověřil, Dušan odehnal, aby jsem pozval v srpnu 16. na pouť do Kvasic lidí a hraje Vršovanka. Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou. No a dáme tady přání psaná, pojďme na ně. Písnička, ať zaletí do Rašovic k dnešnímu svátku za paní Drahuškou Křetinskou. Drahuško, vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku, klid, pohodu, splnění i těch tajných přání, hodně najetých kilometrů bez nehody, nejedny protančené střevíčky a samozřejmě další příjemné setkávání v Luhačovicích. Přeje Hanka z Hulína. Písnička je pro všechny kamarády, přátelé a známé, pro radost a potěšení. A děkuji Druláková Hana. Tak předali jsme jedno přání, pojďme na další, přátelé. Chtěl bych nechat zahrát nějakou hezkou písničku Na kopanice pro Týnu, Natálku a Báru k jejím narozeninám, hlavně jim popřát moc zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Ať jsou stále takové super holky, děkuje Jakub Otruba. Tak také jsme předali a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Růže lásku přináší, Polka a Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

přátelé, máme tady další přání. Dnes mají svátek Drahomíra a Drahomír, také bychom chtěli popřát našim oslavencům a poslat vaším prostřednictvím pěknou písničku a jsou to naše milá tetička Drahuška Štěpánová a její syn Drahomír Chalupa ze Zlína a manžel sestřenice Drahomír Polčák z Pozděchova a jeho syn Drahomír. Všem jmenovaným přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, radost ze života, lásku svých blízkých, pohodu a boží požehnání. Ze srdce přejí všichni sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic a Vajďákovi ze Neubuze. Tak děkujeme za odvysílání a přejeme krásné letní dny a my velice děkujeme. A ještě jedno přání, dobrý den, zahrajte prosím manželům Konečným z Holešova pro dobrou náladu u pití kávičky a děkuje dcera Jitka. Tak dáme písničku Vladimír Pfeffer, Lančotská Mája a Moravěnka.

A máme tady e-mailovou poštu. Dobrý den, prosila bych písničku v poledním vysílání slaví dnes své 80. narozeniny naše maminka, babička, sestra a teta paní Anna Zatloukalová. Milá Aničko, k tvým krásným narozeninám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a boží požehnání do dalších let ti přejí Lojza, Maruna, Lída a Franta s rodinami a k přání se připojuje i Vlastík, Hanka, Dáda, Jirka, Michal, Míša a rodina Čermákova. Tak to jsme předali a přátelé, máme tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. No a je tady pan Vladimír Bobrovský, slaví dnes své narozeniny a je z Křenovic u Slavkova, nebo Hostěrádky Rešov, tak bych to správně řekla. Dále pan Jaroslav Nosál z Podivína slaví své narozeniny. No a dále tady máme, přátelé, také svátky, neboť slaví svůj svátek paní Drahomíra Uhorovičová ze Zlína. To je další oslavenec. A pak tady mám další svátky. Milota Krejčí, Brno Husovice, dále paní Drahomíra Rutarová z Brna, Drahomíra Frimlová z Nesovic a Drahomíra Chmelová Oskava. Takže vám všem přejeme hodně zdraví, především štěstí, lásky, spokojenosti. Jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Velice si vážíme, že nás posloucháte a já vám přeji do dalších let všechno jenom to dobré, ať se vám prostě daří. Takže na zdraví a živio. No a už poslední zpívaná písnička. Bábinčin, Maršovský valčík, Jaroslav Křička a Irena Číšková, Milan Černohous a Malá česká dechovka.

Dozněla poslední písnička. Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Tak tedy radostný poslech, plný pohody, samozřejmě při dalších pořadech, poslechu dalších pořadů, vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A právě posloucháte orchestrální skladbu, která se nazývá Výborná, Metoděje Prajky a hrají pro nás Žadoviáci. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dopravu v Bojkovicích na Uherskobrodsku zkomplikuje uzavření ulice na Rybníčku. V Hrachovci u Valašského Meziříčí měří síly nejmladší hasiči v běhu s překážkami. Vláda projedná navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80. Dnes bude v regionu oblačno, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Ode dneška do úterního dopoledne 21. července bude neprůjezdná ulice na Rybníčku v jižní části Bojkovic nedaleko řeky Olšavy. Řidiči by měli počítat s dopravním omezením a respektovat přechodné dopravní značení. Na dočasné uzavření komunikace upozornilo město Bojkovice. V hasičském areálu v Hrachovci probíhají soutěže mladých hasičů a dorostenců. Místní sbor dobrovolných tam pořádá celodenní hasičskou sobotu. Podrobnosti přidává mluvčí Valašského Meziříčí Jakub Mikuš.
4: Dopoledne odstartuje soutěž hrachovecké 60, ve které změří síly nejmladší hasiči v běhu na 60 metrů s překážkami. Odpoledne pak bude patřit závodům dorostenců v běhu na 100 metrů.
2: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let.
5: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
6: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
5: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
7: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
5: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
2: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a vítr bude mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.

0: Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno více jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto

0: obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se neztratil ani v žádném velkém městě.
1: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak tisíc let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
0: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
1: Kam?
0: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
1: My máme taky zazděnou chodbu.
0: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
1: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
0: Je, to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
1: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
0: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel s baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nespoří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivým místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný.
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbijí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Chtěla říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Bouřka doprovázená silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy 34 ve Zlíně. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radoštěm dnes představuje mistry pěkařského řemesla. Letos v Česku zatím zbankrotovalo přes 3000 podnikatelů. Dnes bude v regionu oblačno, nejvyšší teploty až 29 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Bouřka doprovázená silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit, řekl Českému rozhlasu mluvčí krajských hasičů Kamil Tlusťák. Hasiči rozsáhli požár výškové budovy se sklady a kancelářemi, likvidují 10. dnem. Trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, nadále prolévají vodou. Rychlost větru u hořící budovy měří hasiči již několik dní. Podobná situace se podle něj může v případě silného větru opakovat i v dalších dnech. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sešli pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připraveny jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
0: V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze, následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Nejohroženější jsou firmy z oboru dopravy a skladování. Francouzští fotbalisté se pokusí vybojovat medaili na třetím mistrovství světa za sebou a sedmou celkově. Od 23 hodin českého času budou hrát o bronz proti Angličanům v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Poslední zápas na lavičce národního týmu na světovém šampionátu odkoučuje Didier Deschamps, který vede Francii 14 let. Zkušený kouč zřejmě udělá i vzhledem ke zdravotnímu stavu mužstva nějaké změny v základní sestavě. Největší hvězdu a kapitána Kyliana Mbappého, bojujícího na dálku s Messim o nejlepšího střelce turnaje i historii v ní, ale nejspíš nechá, pokračuje Deschamps.
3: Sport.
4: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí, není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý, já bych si to jako trenér přál. Udělám proto všechno a náš kapitán také.
1: Počasí.
0: V regionu bude proměnlivá, spíše velká oblačnost a odpoledne a večer se lokálně vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty čekejte mezi 26 až 29 stupni. Vítr bude mírný, v bouřkách přechodně...
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Loučce na Zlínsku se srazila dvě osobní auta. Do svodidel najelo osobní auto na D49 ve Frištáku u Zlína. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Pepa Koller.

0: běžní návštěvníci nezavítají. Například je čeká příprava svačiny slonům, nebo se podívají do zázemí krokodýlů. To vše uslyšíte hned po první písničce. A představte si, že na letní příměstské tábory nechodí v létě jen děti, ale i seniori. Jeden takový uspořádali tento týden v Čebíně na Kuřimsku. Seniori na něm trénují paměť, jemnou i hrubou motoriku a navíc mají společnost. I o něm uslyšíte, když zůstanete naladěni na Český rozhlas Zlín. Od jehož mikrofonu vás zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas

0: Zoologická zahrada ve Zlíně je o prázdninách jedním z míst, kde tráví čas děti na příměstském táboře. Stovky dětí se tak podívají třeba do zázemí krokodýlů, tapírů, červených pand nebo slonů. A s dětmi se do míst nepřístupných pro návštěvníky vydala i naše reportérka.
1: Přichází děti o chvilku dřív, kolem 8 hodiny, a jdou do té expozice, když tam ještě nikdo není. A protože návštěvníky tam pouštíme až 9, tak vlastně tu expozici mají pro sebe.
2: Říká organizátor dětských táborů v Zlíně Tomáš Divílek a vede mě do zázemí Rejnoků. Protože je zavřený hlavní vstup, vstupujeme bočním vchodem. Pracovníci v zázemí chystají krmení a u železného schodiště stojí táborníci s instruktorkou Eliškou.
3: Není to jenom, když je Rejnok nemocný, ale když je potřebujeme třeba zkontrolovat.

0: zvážit, případně opravit něco v bazéně. No a jakou máme vodu v tom bazéně?
1: Slanou. Popisuje do mikrofonu práci chovatelů instruktorka Eliška. Zoo s ním pracuje už 4 roky.
0: Používají takovéhle pásy se závažem. Ten jeden pás má 20 kg. Můžete si ho zkusit potěžkat? Ani ho nezvedneš z mojí ruky, že?
2: A teď si vemte, že někdy ty chovatelky musí mít na sobě dva.
3: To je celá moje váha jako.
2: No.
1: Během výkladu si děti dělají poznámky do deníčku, prohlížejí si obrovské kádě s vodou i filtry, které ji udržují čistou. Co dalšího se dozvěděli, říkají tábornice Terka a Adéla.
4: Já jsem se dozvěděla o rejnocích, jak se krmí, jako, protože jsem to ještě nevěděla.
5: Někteří lidi, když krmí rejnoky, tak jim to krmení dávají do tlakových orgánů, kdy oni můžou přiknout, nebo jak to říct.
6: A ukážete mi, jak krmíte rejnoka?
5: Jak některý připlavet, tak musíme jim to dát ze spodu, jak kdyby nasávají, někdy možná trošku kousnout.
6: Takže rejnok může kousnout?
5: Jako trošku to ucítíte, ale není to jako kdyby vás kousl nějaký pes nebo kočka. Je to taková přísavka, nebo jak to říct.
1: Kromě rejnoků děti navštívily například zázemí krokodýlů, tapírů, červené pandy nebo slonů. Těm s pomocí chovatelů chystali svačiny. Součástí programu jsou i výtvarné aktivity nebo testy z nových znalostí. Podle Tomáše Divílka si děti nové informace pamatují a rády se o ně dělí s rodinou.
7: Když pak vidíte v pátek, jak oni končí ten tábor, tak spousta z nich zamíří zpátky do zoo a vidíte, jak ty děti už jim vykládají, co vlastně zažili, jak kdyby byli toho plní a chtějí to těm rodičům předat.
1: O tábory v Zoo Zlín je každý rok velký zájem a místa často zmizí do 10 minut od spuštění přihlášek. Letos v létě tábor navštíví okolo 450 dětí. Ze Zlína Karolína Macejová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Reportáž z příměstského tábora v zoologické zahradě jste ve vysílání Českého rozhlasu Zlín slyšeli před chvílí. No ale i výlet za kulturou, zpívání písniček, tvoření dekorací nebo třeba trénování paměti může být náplní příměstského tábora. V Čebíně na Kuřimsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro místní seniory. Aktivity jim mají pomoct třeba s motorikou a taky s navazováním společenských kontaktů a propojením generací. Jeden den vyráběli keramiku a na pomoc jim přišli děti z mateřské školky.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru a uděláte další váleček.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského senior pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
3: Já vím co. Šnek.
1: Přilepíme. A máme šnečka, že?
3: Vyrobil jsem 3 srdíčka. Tady tohle má být povrch dortu.
2: Chlubí se svým výrobkem Vilémek.
3: A tohle jsou čokoládový zapíchnutý ozdobený srdíčka. Tohle ještě trošku ozdobíme takhle. Tohle jsme tady dali kutičky a 4 lístek.
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s 5letou Karolínkou.
1: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme zebříček, máme lebedu, že?
4: Pro koho to bude?
3: Pro mámu.
1: Jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme. No a děcka, no, za náma chodí, že? A my vždycky zapomeneme zase, jak se jmenovali, oni jsou hodní.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
4: Každý dítě si najde svou babičku, jako v uvozovkách svou babičku, a vlastně je to propojení, že i ty naše babičky dostávají tu šanci si pohrát s těma dětma, děti jsou nadšený z toho. Vlastně ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
4: Aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit. My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro ně označil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Teď mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sedím v kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. V sobotu na pohovku Jošky Kubáníka usedne o 17. pozoruhodná osobnost. Tanečnice a choreografka Linda Caridad Fernández Sáez. A když budete mít chuť, naučíte se od ní třeba africkou píseň. A v neděli se od 11. těšte na herečku Kláru Vojtkovou, která vám povypráví, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
6: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
6: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: do našich plachet priveje svetlo.
1: Hodiny ukazují 14.22 a já doufám, že předcházející píseň Silný větor nepředznamenala následující minuty, které na vlnách Českého rozhlasu Zlín nabídnou pohled naší meteoroložky na dnešek a k tomu i výhled na ty nejbližší dny.
2: Počasí.
1: A proto vítám na telefonní lince meteoroložku Českého hydrometeorologického ústavu Andreu Kvapilovou, která má pro nás ty nejčerstvější informace. Vítejte ve vysílání.
3: Hezké odpoledne.
1: Hned na začátek se zeptám, jaké jsou právě teď teploty a vůbec počasí v našem kraji?
3: Tak převažuje nám spíše ta velká oblačnost, na řadě míst se nám vyskytují přehánky nebo bouřky. Ty teploty se nám aktuálně v přehánkách a bouřkách klesly na hodnoty nejčastěji od 18 do 22 stupňů. Ty dnešní maxima jsme měli už od 22 ve vyšších polohách až po 28 stupňů. A vítr ten nám vane nejčastěji mírný západní směru do 20 km za hodinu.
1: No a s čím můžeme počítat na večer a pak i v noci?
3: Tak ještě večer nějaké tam mohou být lokální doznívající přehánky, případně bouřka. Potom později večer nám ty srážky začnou ubývat. Ta noc ještě za začátku může mít takovou většinou oblačností, ale postupně by mělo převažovat polojasno, kránu i skoro jasno. Ty nejnižší teploty očekáváme od 17 do 14 stupňů a postupně nám ten vítr večer začne slábnout a bude spíše jenom proměnlivý do 10 km za hodinu, případně i bez větří.
1: Pojďme se podívat na druhou část víkendu, to znamená na neděli, ta bude jaká?
3: Tak ráno a ze začátku dopoledne zahájíme malou oblačností, tam čekáme skoro jasno až polojasno. Během dne nám potom od západu začne té oblačnosti přibývat, hlavně teda později odpoledne a večer až na zataženo. Během odpoledne se nám začnou vyskytovat nejprve nějaké lokální přehánky, potom později odpoledne a večer čekáme, že budou četnější a také mohou být intenzivnější, na některých místech doprovázené bouřkami, ty mohou být silné, hlavně teda co se týká nárazu větru, ty by mohly dosáhnout rychlosti i kolem 70 km za hodinu. Ojediněle i takové nějaké intenzivnější srážky. V těch bouřkách mohou být i úhrany i kolem 30 mm, případně i menší kroupy. A co se týká teplot nejvyšších, tak ty očekáváme od 25 do 28 stupňů a na jihu kraje tam mohou na některých místech vystoupat až ke 30 stupňům.
1: Ostatně k těm bouřkám vydal Český hydrometeorologický ústav dokonce výstrahu, tak je dobré ji zmínit, aby posluchači s tím počítali. A můžete ještě doplnit i biopředpověď?
3: Tak ta bude na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž. Výjimkou bude jenom Vsetínsko, kde ty hodnoty budou trošinku nižší, tam zůstal stupeň číslo 2, střední zátěž.
1: No a po neděli mnoho z nás čeká nový pracovní týden, tak ten přinese sebou nějakou změnu, nebo ten stav bude setrvalý, případně třeba s tím nebezpečím těch bouřek?
3: Tak pondělí tam už potom během té noci a rána očekáváme jasno až polojasno. Během dne nám začne převažovat polojasno až oblačno. Je tam malá pravděpodobnost na srážky ve formě přehánek nejčastěji a spíše to vypadá, že by se to mělo týkat té severnější části kraje. Ty nejnižší teploty tam očekáváme od 12 do 8 stupňů. Ty nejvyšší trošinku nám přinese ochlazení od 20 do 24 stupňů. K tomu nám bude vát vítr slabý, během nepotom mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu.
1: Tak to podstatné z počasí ve Zlínském kraji nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkovala meteoroložka Andrea Kvapilová. Díky a naslyšenou.
3: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Víme už, jaké nás čeká nejbližší počasí a teď se ode mě dozvíte, že nejbližší minuty ve vysílání Českého rozhlasu Zlín nám zpříjemní Viktor Sodoma, kterého následně vystřídá jeden světový hit. Tak pro dobrou a ještě lepší náladu si naordinujte poslech Českého rozhlasu Zlín.

0: Slyšeli jste někdy o bitvě u Tovačova? Spoustu detailů se o ní můžete dozvědět v dnešním tipu na výlet, na který nás přichází do vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvat Arnošt Lukeš spolu s Pavlem Vackem.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se teď vydáme ve stopách Arnošta Lukeše, kterému přeji dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Ale zároveň půjdeme také po stopách jedné dávné bitvy. Tak se těšíme, pane Lukeši, pojďme vyrazit.
2: Dnešní pozvánka je do Tovačova a jeho okolí. Dostaneme se tam nejlépe autem, kdo bydlí v okolí Kroměříže, může jet na kole. Ostatní zájemci autobusem. Z našeho kraje tam bohužel nejede žádný přímý autobus, ale snadno lze najít spojení s přestupem. Jako optimální se jeví autobus z Přerova. Tovačov, město s 2500 obyvatel, leží v srdci Hané. Je známé jako nejstarší renesanční městské osídlení v Česku. Dominantou je zámek se spanilou věží. Portál z roku 1492 je nejstarší renesanční památkou severně od Alp. Město se pyšní dalšími památkami, jako například renesanční radnici s renesančním portálem v průjezdu a kašnou z roku 1694. Po svém založení se město stalo důležitou křižovatkou obchodních cest při soutoku Moravy a Bečvy. Tovačov má bohatou historii. Náměstí bylo založeno v roce 1475. První zmínka o Tovačovu ale pochází z roku 1203. Nepřehlédnutelná je 84 metrů vysoká tzv. Spanilá věž. Umožňuje rozhled do Hanácké roviny od Bílých Karpat až po Jeseníky, případně od chřibu po Beskydy. Dříve stála na místě zámku vodní tvrz. Největšího rozkvětu dosáhl Tovačov v 15. století, kdy bylo panství v držení moravského zemského hejtmana Ctibora Tovačovského z Cimburka. Prohlídka zámku je zajímavá, ale dnes bych doporučil projít se po naučné stezce věnované bitvě z 15. července 1866 mezi Pruskem a Rakouskem.
1: To už se tedy dostáváme k oné bitvě, kterou jsem zmínil v úvodu. O ní se dozvíme víc na naučné stezce. Pár informací bychom ale uvítali už teď, pane Lukeši. Co vám ze stezky uvízlo v paměti?
2: Před 160 lety tady mocnosti soupeřily o vliv nad německými státy. Nejznámější bitva proběhla u Hradce Králové, ale bitvy byly i na dalších lokalitách. Ta Tovačovská byla jednou z posledních. Zahynulo v ní 571 vojáků obou armád. Rakousko prohrálo, čímž se výrazně změnila politická mapa Evropy. 4-kilometrová stezka začíná u zámku. Je na ní 8 informačních tabulí o průběhu bitvy, výzbroji, uniformách nebo osudech některých vojáků. Za návštěvu stojí zámecká dubová alej. Nejstarší duby jsou až 500 let staré. Významným krajinným prvkem je soutok Moravy s Bečvou a nebo Tovačovská jezera. 4 vodní plochy vznikly těžbou štěrkopísku. Mají rozlohu 328 hektarů. Říkali nám na střední škole, že z Tovačovského štěrkopísku byla postavena, kromě jiného, celá poválečná Ostrava. Pokud zájemci přijedou do Tovačova v létě, doporučuji navštívit písečnou pláž na Anínském jezeře nedaleko v zámku, kde je příjemné koupání.
1: Výlet do Tovačova potěší nejen milovníky turistiky, ale i historie. O zábavu je tam rozhodně postaráno. Já děkuji, že jste se vy tak pěkně postaral o krásný tip na to, jak příjemně strávit čas, pane Lukeši. Mějte se nádherně.
2: Naslyšenou.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je 14.41 a Český rozhlas Zlín pro vás má další pravidelný pořad. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o slzách. Čím jsou lidské slzy jedinečné, se dozvíte už za chvíli od Martina Písaříka.
1: Český rozhlas Zlín

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že jedině u člověka je pláč projevem emocí? Slzy přitom produkují oči jak u lidí, tak u zvířat a mají dokonce několik typů. Trvalé slzy jsou zásadní pro běžné fungování oka. Zvlhčují jeho povrch, umožňují klouzavý pohyb víček a opticky vyrovnávají nerovnosti rohovky, která by se za sucha zakalila. Dalším typem jsou slzy reflexní, které mají oko především chránit. Ze slzných kanálků se vyplavují například v reakci na cizí těleso, ale i při extrémním chladu, silném větru nebo v reakci na dráždivé látky. Takže známé slzení při krájení cibule je reflexní pláč. Zmíněné typy slz máme společné s dalšími živočichy, ovšem třetí typ je vlastní pouze člověku. Je to pláč emocionální. Známe úsloví krokodýlí nebo želví slzy, ovšem tito tvorové nepláčou při bolesti nebo steskem. Toho je schopen pouze člověk. Brekem dáváme svému okolí najevo, že potřebujeme utěšit a říkáme si tak o soucit a schovívavost. Emoční pláč má ale pozitivní vliv i na naše tělo. Vyplavují se při něm totiž látky, které nám pomáhají se sklidnit a lépe tak zvládnout vypjaté situace.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.
2: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

11 minut před 15. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Zlín ani sport nepřijde zkrátka. O příštím víkendu startuje nová fotbalová prvoligová sezóna a zahájeny budou i nižší soutěže. Ty se dlouhodobě potýkají s nedostatkem sudích. Podle předsedy krajské komise rozhodčích by to vyřešilo lepší finanční ohodnocení. Kolik mají rozhodčí v současné době za zápas, tak to od nás uslyšíte už za okamžik.

0: Podobně jako jinde i ve Zlínském kraji se fotbalové soutěže dlouhodobě potýkají s nedostatkem rozhodčích. Situaci nepomáhá řešit ani řada náborových akcí.
1: Pořád máme podstav a kdyby bylo takových 15-20 rozhodčích v krajských soutěžích víc, tak by se byli na takovém ideálním stavu. No samozřejmě ideálně by bylo čím víc, tím líp, ale stačili bychom tím pokryt ty soutěže, které potřebujeme.
2: Říká předseda komise rozhodčích Zlínského krajského fotbalového svazu Stanislav Volek, který přidává návod, jak nové rozhodčí nalákat.
1: Každopádně si myslím, přidáním paušálu rozhodčím právě k nám tady dolů na tu nejspodnější partii té pyramidy, kde máme dělat nábory, máme zhánět lidi. Ta doba, kdy v marketech měli na brigádách daleko míň peněz než za to pískání, tak ta pominula. Dneska to je opačně. Dneska si ten klučina radši půjde udělat brigádu do toho marketu a má víc peněz a nemusí slyšet různé nadávky na svoji osobu a tak, jak to je, někdy bývá na hrací ploše.
2: Na rozdíl od nejvyšších soutěží jsou na nižší úrovni odměny hlavního rozhodčího výrazně skromnější.
1: V krajském přeboru ten rozhodčí má nějakých 1100 korun za to utkání. V tom okresním přeboru to bude dělat tak kolem 690, 670 korun cca.
3: A první liga?
1: První liga tam už je za utkání 30 tisíc.
2: Vysvětluje Stanislav Volek, jehož syn Stanislav Volek mladší odpískal poslední 4 sezóny v první lize.
1: Já si myslím, že teďka měl sezónu jako hrom. Odpískal snad 24 utkání, včetně derby Slavie Sparta, které se mu povedlo.
2: Synovo první derby pražských S si Stanislav Volek nenechal ujít a v hledišti reagoval i na vulgární pokřiky diváků, adresované právě jeho synovi.
1: Tam nade mnou nějací 25-letí borci měli nějaké výhrady. 40 minut jsem jich nechal v klidu a potom jsem se ozval.
3: Jo, co jste říkal?
1: No, že se má uklidnit, že hlavně si představí, že kdyby tu píšťalku měl v pusy on, jak by se zachoval a není to tak jednoduché. A hlavně dávej si bacha, je to můj syn.
2: Usmívá se předseda komise rozhodčích Zlínského krajského fotbalového svazu Stanislav Volek. Tomáš Perutka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí chce ze seznamu akceleračních oblastí vyřadit plochu ve Zlíně Malenovicích. Ve Valašském Meziříčí dokončili rozšíření parkoviště v Proluce Masarykova. Senioři nad 65 let mají dnes vstup na festival Colors of Ostrava zdarma. Dnes bude v regionu oblačno, nejvyšší teploty až 29 stupňů. S odpoledními zprávami je tu Barbora Hitmánková. Vítám vás u nich. Zástupci zlínského magistrátu vítají chystané vyškrtnutí oblasti Malénovice Svárovec, která je součástí krajského města. Ze seznamu uvažovaných zón pro zrychlenou stavbu fotovoltaických elektráren původně vymezenou akcelerační zónu navrhlo vyškrtnout ministerstvo životního prostředí. Návrh ještě musí schválit vláda. Důvodem pro vyřazení Malénovické oblasti z územního rozvojového plánu je ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. V oblasti se nacházejí zemědělské plochy, ovocné sady a travnaté plochy. Ve Valašském Meziříčí otevřeli rozšířené parkoviště v Proluce Masarykova. Nově tam přibylo 34 míst, dohromady je jich teď 130. Stavba přišla na 4 miliony 400 tisíc korun. Polovinu pokryla dotace od kraje a ministerstva. Podrobnosti přidává starosta města Robert Stržínek z Hnutí ANO.
3: Nové parkoviště má povrch z drenážní dlažby, která lépe vsakuje dešťovou vodu. Součástí je také odlučovač lehkých kapalin a retenční objekt o objemu 9,5 kubíků. Uprostřed parkoviště vznikl zelený ostrůvek se stromy, které pomohou zlepšit mikroklima. Samotná výsadba ale kvůli letním vedrům proběhne až na podzim, kdy budou pro stromy vhodnější podmínky.
1: Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let net zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors je to už tradice. V loni tak hudební festival podle ředitele Filipa Košťálka navštívili 2000 seniorů.
4: My máme radost, že se tady setkávají vlastně všechny generace a víme, že pro seniory to nemusí být úplně přístupná akce a že jim mnohdy stačí jenom jeden den a zároveň ten den může být třeba už docela drahý, tak jsme se rozhodli už dlouhá léta zvát seniory nad 65 let zadarmo.
1: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionu i typu školy. Předloni se skoro v polovině řízení přihlásil jen jeden zájemce.
2: Počasí.
1: V regionu je proměnlivá spíše velká oblačnost. Lokálně se vyskytují přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů. Vítr je mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Po srážce dvou osobních aut v Loučce na Zlínsku probíhá vyšetřování nehody. Pokračuje dobré odpoledne s Pepou Kolerem. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: jsou 4 minutky po 15. hodině a já jsem moc rád, že i tu druhou část sobotního odpoledne trávíte s Českým rozhlasem Zlín. Už za chvíli se vydáme do Velké nad Veličkou na Veselsku, kde se sešly tisíce lidí na horňáckých slavnostech. Návštěvníky čekají odpolední vystoupení a koncerty, které budou pokračovat až do noci a možná taky až do rána. Tak si nás nechte naladěné, protože toho pro vás máme připraveno ještě spoustu. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Velké nad Veličkou na Veselsku je dnes hlavní den horňáckých slavností. Podle pořadatelů dorazili tisíce lidí. Na náměstí je tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Sleduje to naše reportérka Hana Novotná. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne, tak tady právě skončil program, který se věnoval 30. výročí mužského sboru z Lipova. Chvilku nebylo jasné, jestli tady ten program bude pokračovat nebo ne, protože asi půl hodiny docela silně pršelo. Nakonec ale vystoupil třeba soubor z Hrubé Vrbky. Folkloristé si připravili písničky, které se předávají z generace na generaci a jsou tady v regionu tradiční. Krom toho nechyběla ani hudba s cymbálem, no a viděli jsme tady taky tance. Dnes je hlavní program tady v obci na Velickém náměstí, u kostela, v zahradě domu číslo 166 a taky na Strážné hůrce. Tam se v předprodeji na dnešek prodalo 3,5 tisíce vstupenek, ale lidé si samozřejmě můžou koupit lístek i na místě. Program tam začíná v 6:30 večer a tradičně je nejnavštěvovanější. Organizátoři proto lidem doporučují, aby se na místo vydali s předstihem a můžou si sebou vzít taky deky na sezení.
0: Mě by zajímalo, jak je to na místě s parkováním.
1: No, organizátoři připravili placenou odstavnou plochu, která je hned u autobusového nádraží. Lidé ale parkují prakticky všude, kde se dá. Už když jsem dopoledne přijížděla, byl docela problém najít volné místo v nejbližším centru obce. Řidiči nechávají auta podél silnic i na trávnicích. A ještě doplním jednu praktickou informaci. Jednu z lávek přes řeku Veličku v centru obce teď opravují dělníci, takže je rozestavěná a neprůchozí. Potkala jsem pár lidí, které překvapilo, že místo musí obcházet a hledat jinou spojnici k tomu centru horňáckých slavností.
0: No a jaký program čeká návštěvníky zítra?
1: Tak zítra tu budou dvě mše a potom návštěvníci uvidí vystoupení dechové hudby nebo třeba taky pásmo, které připravovali děti z Kuželova a z Hrubé Vrbky.
0: Tolik reportérka Hana Novotná, která se přihlásila z Velké nad Veličkou z horňáckých slavností. Mnohokrát děkuji a budu se těšit zase brzy. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Milí posluchači, reportáž ze sobotního programu uslyšíte v našem zítřejším ranním vysílání krátce po 8 hodině. No a pozvánky na další zajímavé akce jsou pro vás připraveny už po písničce.
2: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Na nejrůznější místa a zajímavé akce pořádané v našem kraji se teď v 15 hodin a téměř 13 minut společně zaměříme při přehledu kulturních pozvánek Českého rozhlasu Zlín. Tuto sobotu dřevěné městečko ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm patří vůni čerstvého pečiva, pekařskému řemeslu i soutěžím, ve kterých se utkají profesionální i domácí pekaři. Pekařská sobota přiblíží návštěvníkům práci těchto mistrů, představí rozmanitost řemesla a ukázky pečení chleba v historickém objektu Bilova domu. Pekařská sobota se v Rožnovském skanzenu koná do 18 hodin. Máte rádi noční prohlídky hradů za dlouhých letních večerů? Pokud ano, tak dnes je tu zajímavá příležitost jeden z nich navštívit. Komentované prohlídky Malenovického hradu ve Zlíně začnou v 19:30. Těšit se můžete na večerní rodinný program, když na hrad padne noc, aneb v 7 večer před hradem. Na programu bude i ohňová show, šermíři nebo doboví tamboři s bubenickým vystoupením. Akce se koná od 19 do 22 hodin. Druhým dnem pokračuje festival Pod přehradou v Lutkovicích na Zlínsku. Sobotní program obohatí například Jaroslav Uhlíř, banjo band Ivana Mládka nebo Krhut a Kozub. Uherskobrodská kapela Bourbon 25, která sází na smysluplné texty a zajímavé melodie, vystoupí pod širým nebem na hvězdárně v Uherském Brodě od 20 hodin. Tak doufám, že jsme nic důležitého nevynechali, přesto chcete-li získat ještě větší přehled o dění v našem kraji, navštivte i náš rozhlasový web a dozvíte se ještě více.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. Má ještě cenu je vysazovat znovu a jaké rostliny v průběhu léta vybrat? Na to se zeptám Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťku. Poslouchejte poradnu Českého rozhlasu Zlín 20. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
4: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
3: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
3: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
3: a Standa Hložek.
1: Český rozhlas Zlín,

to byl Bruce Springsteen, který vás zavedl do ulic Filadelfie. Teď vás ovšem Český rozhlas Zlín zavede zpět do našeho krásného kraje, konkrétně do ulic Rožnova pod Radhoštěm, kde proměnili zanedbaný prostor před nádražím. Tam, kde stávaly unimobuňky a přerostlá zeleň, teď lidi vítá altán s lavičkami a novou výsadbou. Vypravíme se tam hned po písničce Jiřího Štědroně.

0: to být další místo pro rande nebo na příjemné setkání s přáteli. V Rožnově pod Radhoštěm proměnili zanedbaný přednádražní prostor v odpočinkovou zónu s altánem, lavičkami a fotopointem. Denně tudy projdou stovky lidí mířících na vlak, autobus nebo do Valašského muzea v přírodě.
1: Tak já si myslím, že to je úplně super místo si tady s někým dát třeba sraz.
2: No právě jsme se divili, co nového tady vzniklo, tak to tak jako oblížíme, jestli je to zázemí pro cyklisty nebo pro turisty.
3: Je to takové prostranství, které je obnovené, protože předtím tady byla nezledná zeleň, křoví.
2: No pěkné to je. A bude?
4: No pro ty cyklisty určitě, tam jsme se dívali, ty stojany jsou super. Říkali jsme si, jestli tady bude nějaké občerstvení v těch budkách. No a i když někdo čeká dlouho na autobus, no tak to může využít k ukrácení chvíle.
3: Říkají lidé, kteří si nové místo prohlíží mezi prvními. Co všechno tady vzniklo, mi ukazuje lidovecký místo starosta Rožnova Tomáš Gros.
5: Jsme pod altánem, který tvoří součást dříve velmi zanedbaného a nevyužívaného prostoru, kde stály unimobuňky, byla tady přerostlá tráva, zeleň a každý, kdo projížděl Rožnovem, tak ten neutěšený stav viděl. My jsme se rozhodli v loňském roce, že ho samozřejmě výrazným způsobem změníme a zlepšíme.
3: My jsme teď ve stínu altánu. Na dohled od nás je studna.
5: To je taková chlouba, kterou jsme udělali, protože jsme u těch 4 zdemolovaných objektů v podstatě objevili zbytky staré studny. Je to nádherný prvek, který dotváří tu celkovou atmosféru toho místa.
3: Hned u altánu je další kruh, jsou to betonové lavičky, které obklopuje zatím velmi nízká zeleň.
5: Tak my jsme vysadili více než 800 stromů a keřů, udělali jsme velmi výrazné trvalkové záhony. Ta zeleň ještě není zrostla, ještě není v tom stavu, v jakém by měli návštěvníci vidět v dalších měsících a letech. Teď už se musí příroda postarat o to, aby to místo krásně vypadalo.
3: Když zavřeme oči a přeneseme se na toto místo za 20 let, uvidíme na křižovatku, jak je to celé vymyšlené.
5: Předpokládám, že za těch 20 let ty stromy, které jsou dneska v počáteční fázi růstu, už budou poskytovat obrovský stín, že odsluní i ten ruch, který je z té blízké křižovatky a že se ten takzvaný přednádražní prostor stane opravdu místem setkávání, kde si lidé dají sraz, kde si díky občerstvení dají kafe, dají si vodu, nebo na podzim v zimě, když mají čekat na autobus, vlak, tak třeba svařák a budou se tady cítit dobře a hlavně tady stráví příjemný čas předtím, než jejich kroky nějakým způsobem ta doprava zavede jinam.
3: Tak já teď vytahuju mobilní telefon a Tomáš Gros se teď staví do jakéhosi srdíčka.
5: Když se na to pořádně podíváte, tak vidíte, že to srdce je stylizované v stojanu, kde dohromady stojan i srdíčko dávají písmeno R. Je přesně podle design manuálu města a má symbolizovat, že Rožnov je město s otevřenou náručí a s velkým srdcem.
3: Říká místostarosta, kterému ještě pořizuju snímek u fotopointu. Součástí nového přednádražního prostoru je taky nových 39 parkovacích míst. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jiří Schellinger má rád léto s tebou a já doufám, že vy si užíváte léto s Českým rozhlasem Zlín, díky kterému se i dozvíte mnoho zajímavého. Víte ku příkladu, k čemu je dobrá při usazování ocelového mostu voda s mídlem? Pokud ne, už za chvíli to uslyšíte v reportáži z nasazování železničního mostu přes řeku Moravu u Kojetína na Přerovsku.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Moravu u Kojetína na Přerovsku překlenul nový ocelový železniční most. Je dlouhý 150 metrů a váží 690 tun. Tento týden ho na místo usadili dělníci, kteří modernizují trať mezi Kojetínem a Přerovem. Vlaky po ní budou moct jezdit až 200-kilometrovou rychlostí.
1: Máme rozděleno, aby to bylo 30 tady.
2: Ano.
1: Rozděl a 30
2: tady a 30 na druhé straně.
1: Ano.
3: Sedí to?
1: Jo, zatím to sedí.
3: Ubezpečuje mě Valentin Bocko. Jsme spolu na vrcholu jednoho z pilířů, na který jeho kolegové pomocí ložisek a hydraulických válců postupně nasouvají konstrukci mostu. V ruce má metr a vysílačku.
4: Most tlačit doprava, jo, po směru vysunu, tak si tam udělíme zírku.
1: Tak jo, kolik chceš na cintiak 2?
4: 3 metr.
1: OK.
3: Máte tady ještě sprej, sedí vám zvlhčovač?
1: Je voda s mydlem rozpuštěná a stříkáme to, aby ta dolná pasnica byla víc kluzká, aby to líp klouzalo po těch teflonech.
3: Usazení mostu tady řídí Radim Bílek.
5: My na těch pilířích máme vytyčené body a oni pomocí toho podélného výsunu se snaží i příčně navést konstrukci do té linie tak, aby se příčně nevychylovala, aby jsme měli jednu přímku. Takže my teď, když navezeme tu poslední část ocelové konstrukce, tak se furt musíme vejít na tu výsuvnou dráhu, která už je vybetonovaná. Takže ono centimetr tady před řekou může dělat půl metru na konci.
3: Vidíme, jak to pomalu vlastně se posouvá, je to minimálně rychlost úplně.
5: Jedeme rychlostí pár centimetrů za minutu.
3: Konstrukce mostu je svařovaná, tvoří dvě rovná pole a jedno obloukové. Celkem váží 690 tun.
5: Langrové konstrukce máme s podobným typem výsuvu a montáže zažity. Můžu vzpomenout most v Rosicích přes Labek.
3: Stavba mostu přes Moravu je nejnáročnější akcí v rámci modernizace úseku z Kojetína do Chropině. Tvrdí mi zástupce investora Luboš Vinklárek ze Správy železnic.
6: Takže to je jediná ocelová konstrukce tady na celém úseku, no?
7: Je to fajn, taková dominanta. Je to ta perla.
3: Nový most přes Moravu je jednokolejný a proto dělníci hned vedle něj usadí ještě jeden úplně stejný most. První vlaky by po nich měly projet do 2 let. Z Kojetína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
9: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají.
10: Ale Jenehuse,
11: řekl na to Zikmund.
10: Kdo pak žije bez hříchu?
9: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
12: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
9: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Máme minutku po 3:15, ale Petr Uhřík se už za chvíli ve své rozhlasové cukrárně vydá proti proudu času. Zavzpomíná na kapelu svého mládí a připomene, že stará láska opravdu nerezaví.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Stará láska nerezaví, toto přísloví si připomenu sám pro sebe a doufám, potěším všechny u dnešního mlsání v cukrárně. Skupinu Electric Light Orchestra jsem objevil v hodně rané mládí a pak jsem šel zpětně po deskách, co vyšly ještě dřív. Ale to zásadní období, kdy mě přestala kapela pod zkratkou ELO zajímat, byla výpověď frontmana. Psal se rok 86, takže 40 roků zpátky. Potom sice skupina fungovala dál, ale už to nabralo jiný směr. Jeff Lynne byl motorem, pro mě jasným tahounem, takže po jeho odchodu už jsem na další vývoj rezignoval, tím jenom naznačuju, kam se vydáme. Do roku 81 to vyšlo úžasné album Time, moje druhé nejoblíbenější hned za Secret Messages. To je přesně to, co mám rád. Vrstvené vokály, bohaté aranže, pompézní zvuk a genialita Jeffa Lynna. U nás už znělo svižné disko Michala Davida a Standa Hložek s Petrem Kotvaldem se pomalu chystali k nahrávání nejprodávanějšího singlu v historii československého gramofonového průmyslu Holky z naší školky. Tedy přesně rok 81 Evropa i Amerika uváděli ve všech rádiích dynamickou novinku Twilight.

Dvě hodiny vyhrazené pro náš společný čas utekly jako voda a blíží se chvíle loučení. Děkuji, že jste si pro dnešní sobotní odpoledne vybrali právě Český rozhlas Zlín. No a pestrý program pokračuje samozřejmě dál. Po 16. hodině vás čekají hvězdné návraty. Tentokrát to bude veselé i jímavé setkání s nezapomenutelným hercem Josefem Kemrem. A po 17. hodině usedne na pohovku Jožky Kubáníka tanečnice a choreografka Linda Caridad Fernández Sáez. Naučí vás ku příkladu africkou píseň, povypráví svůj neuvěřitelný životní příběh a věřím, že si vás získá hned od prvních slov. Mějte krásný zbytek soboty, užívejte si léto a já se budu těšit na slyšenou hned zítra, o stejném čase. Tak, do té doby se mějte a smějte. To vám ze srdce přeje Pepa Koller.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lidé v Rožnově pod Radhoště mohou využívat upravený prostor před vlakovým nádražím. Bouřka se silným větrem si včera večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na solární farmě u Polské Poznaně sečou trávu ovce. V regionu nás čeká klidná noc beze srážek, nejnižší teploty do 14 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. V Rožnově pod Radhoštěm dokončili proměnu prostoru před vlakovým nádražím za 25 milionů korun. Přibylo tam nové parkoviště, altán k odpočinku i rozsáhlá výsadba zeleně. Úpravy navázaly na loňskou demolici 4 nevyužívaných budov, dodává mluvčí rožnovské radnice Adela Kousalová.
2: Radnice nechala v prostoru vysadit více než 800 stromů a keřů, doplněných o trvalkové záhony. Nové stromy a keře, propustné povrchy i hospodaření se srážkovou vodou pomáhají ochlazovat veřejný prostor a zlepšují mikroklima u rušné křižovatky. Součástí přednádraží je také fotopoint.
0: Bouřka doprovázená silným větrem si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Hasiči rozsáhlí požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují 10. dnem. Trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, nadále prolévají vodou. V pátek večer při bouřce vítr překročil 40 km v hodině, což je podle statika hranice představující riziko pro stabilitu torza budovy. Hasiči tak zahájili na doporučení evakuaci vytipovaných objektů. Dnes ráno byl znovu umožněn vstup osob do těchto budov. Podobná situace se podle něj v případě silného větru může opakovat i v dalších dnech. Na hlavních silničních tazích směrem na jih přibývá v létě dopravních nehod. V červencích bývá zhruba o pětinu víc, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnicích D1 na Vysočině. Nejrizikovějšími letními dny pro cestování jsou pátek a sobota. Automobilka Volkswagen vypustila k jedné z fotovoltaických elektráren v Polsku asi 100 ovcí, které budou spásat vysokou trávu. Jsou tak ekologičtější alternativou k mechanickému sečení. Na projektu se podílí Přírodovědská univerzita v Poznani.
3: Výrobní závod Volkswagen nedaleko Poznaně funguje od roku 2016 a zaměstnává asi 3000 lidí. V roce 2023 společnost otevřela vedle továrny solární farmu, která dokáže pokrýt asi čtvrtinu celoroční spotřeby výrobny. Nyní se na 27 hektarech pase asi stovka ovcí, která nabízí alternativu k mechanickému sečení. Projekt je zároveň součástí výzkumu agrovoltaiky, tedy využití půdy pro výrobu solární energie a zemědělství současně. Vědci z Přírodovědecké univerzity v Poznani například zjišťují, jestli stín vytvářený fotovoltaickými panely snižuje tepelný stres zvířat. Sledují také změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V regionu nás čeká klidná noc beze srážek. Bude polojasno, kránu skoro jasno až jasno. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už začínají hvězdné návraty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
5: Váš džin.
4: Můj džin?
5: Jsem vám k službám, pane.
4: Pane, jo.
5: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
4: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
5: Prosím.
4: Původně pro sebe.

0: pa-da-pa. Pam-pam.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
3: Pojďte, tady máme volno.
4: Fajn.
3: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
4: Prosím, pánové.
3: Děkuji vám.
4: Jedno kafíčko.

0: Koníček, drahé pánové.
1: K rodičům nebo za manželkou?
2: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
1: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. Dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
3: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, Černobílý, kde si Josef Kemmer zahrál. Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemmer.
4: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
5: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
4: Já bych potřeboval vědět, kdo to je.
5: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
4: To možný,
5: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůh jak pomoct.
4: Ne, už si to nemyslí.
6: Co? Jak je to?
4: Hleď.
6: Že ne,
4: jak je to?
6: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázně,
5: tak,
6: že ne.
5: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
7: Všech dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
5: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
7: Já, že jsem opilec?
4: No proč?
7: Já, že jsem...
6: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
3: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemmer se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
8: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak, ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šíry, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ty řeknu volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vrci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Pepo, jsi připravený? Jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, pěkný se 51, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já učíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si nám padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volní, a ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vraků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukám a nastavili těch.
6: Franto, že jsi mi nic neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty jsi vypadl.
9: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpa, vysámku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa, to je moje blecha a dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubiček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubiček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta.
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemner hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: AX.
15: Já říkejte, tady když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
17: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
17: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Ty ho sem pozval pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž mi to.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka? No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
2: Co to bylo?
7: No jak, ty to mám...
2: To jako bylo políbení. Hmm. Jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
2: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor. Já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama. Tady ten stůl je pult. Voborník je pan Mercier. A? Majitel toho krámu s hudebninama. Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel. Vyšla mu skladba. A jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
7: Jo a proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
2: Co proč odešel
7: No proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
2: Co voborník odešel?
7: No ty to tam říkáte, že tím odešel do k soudu Mercier, teda voborník.
2: No.
7: A proč?
2: No co proč? No to tady. No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
8: U not?
2: U not!
8: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
2: Co, jaký cizí slovo?
8: No u not!
2: U not, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš noty, máš krám s notama, prodáváš noty.
8: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba co? Ten Mercier,
2: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
7: No, kdyby něco dělal, tak by pro něj přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
2: Ale
7: tam šel sám?
2: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
2: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
2: Jo, to Matilda Šmauzová.
9: No. Ona je to dřina, to divadlo bohu živit. Vydrž.
2: Ach, já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
2: Co?
5: No.
2: Co
5: se jmenuje? Mohla bych se jmenovat jinak.
2: A jak?
5: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
2: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda a ještě k tomu Šmauzová. No,
2: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
2: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor, když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
2: Přece.
7: No to přemýšlí o co
2: no,
7: píšeš.
2: To je
8: no,
2: jasný.
8: To je stará hra, no, to je stará hra.
2: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Prosím,
8: tak já nechci vstupovat do děje.
2: Ale ne, jenom to čti, jak ti jenom hlásí.
8: No ne, abych jako ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a čím on je? Jo, to je
2: major. On je major, no. Má šavly,
8: že jo.
2: Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
8: No, já jsem ani nechtěl. No,
2: tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
10: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
2: Sedni si. Slyšeli jste.
7: No, dobře, ale...
2: Počkej, slyšeli jste?
8: No dobře, no voják to jde, no.
2: No voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. No, slyšíte to? No to je vyloučený.
9: Ne, je to pravda.
2: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Kasáro.
2: Das.
5: No, tak Dasáro.
2: Aničko.
5: Láďa je Dasáro.
2: Aničko.
9: Já ho obdivuju.
2: Aničko.
5: No.
2: Vy
11: jako Anička, no. Víte, že on je Dasáro. Jo. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné, 18leté poupě. Ale proč, kde? Ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
5: Ale je úplně pitomá, pane Dísař, pochopte to. No tak ona normálně teda jako já, jako no. Matilda, no. Přijdu do krámu, no. No, a tady no. Láďovi teda, tomu Kasárovi.
11: No, Dasárovi,
5: no. No tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
11: ale
5: úplně
11: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
11: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
7: To je ten omyl toho.
11: Ne omyl.
5: Ne, ten ne, já už tomu rozumím. Je. Ne, jasný, je teda já vám řeknu. To je výborný, jasný. Kde jste tu hru našli, fanci?
12: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
11: Autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, to já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
11: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
11: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
11: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, no. Vejdete vy, Cililink, vejde Matilda, no. A řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
9: Ano.
11: No to, co udělá každý normální mužský.
5: Teda to je výborně vymyšlený.
11: Jasný.
5: Jasný.
11: Chcete ještě další
5: vysvětlení? Dobrý.
11: Další dotazy.
7: No já mám z toho trochu strach.
11: A z čeho?
7: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
9: Tohle to se bude líbit.
12: Myslíš?
9: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohli si dát inzerát do vašeho fafofifu?
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypadl vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co byste chtěl ten inzerát? Pojďte se mnou, pane.
2: Nemá fáru.
6: Heru, gol,
2: fotra.
6: Mě tady nebude,
2: hodně
6: potřebuje.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej fem ten fek. Povtím. Vem si. Ten fek fem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej fem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to znamená?
3: Nic.
2: On to sefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije, všechno znovu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zas budou bolet nohy.
7: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
8: Jak to potom končí, taková legrace?
7: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
10: Tvoje starost, moje radost.
7: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, ta... Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No, on zas měl radost, že nás tak převez.
8: Co si myslíte o těch dveřích?
7: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
9: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
11: Bez dveří.
9: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
11: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce 3 filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný odznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Otrokovicích pokračuje rekonstrukce chodníku na ulici Tylova. Rožnov pod Radhoštěm přidal na odpadové nádoby jednoduché grafické nápovědy. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. V noci bude v regionu klidná noc beze srážek. Nejnižší teploty do 14 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Rekonstrukce chodníku za 1,4 miliony korun pokračuje u společenského domu v ulici Tylova v Otrokovicích. Chodník byl ve špatném technickém stavu. Hotovo by mělo být do poloviny srpna. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: V rámci stavebních prací dochází k odstranění původní konstrukce a vybudování nového bezbariérového chodníku ze zámkové dlažby, včetně nových podkladních vrstev. Součástí rekonstrukce je také výměna obrubníků, úprava navazujících zelených ploch a jejich následné zatravnění.
4: Rožnov pod Radhoštěm chce zlepšit třídění odpadu. U odpadových hnízd proto přidává informační tabule s grafikou, která lidem poradí, co patří do jednotlivých kontejnerů. Nové cedule už jsou na 30 z celkem 90 míst. Radnice tak reaguje na to, že obyvatele zatím vytřídí jen asi 45% odpadu, vysvětluje lidovický místostarosta Tomáš Gros.
6: Myslím si, že ten problém je hlavně v panelákové zástavbě na sídlištích, kde lidé opravdu dávají do směsného odpadu úplně všechno, ať jsou to plasty, sklo, papír, plechovky a další. Menší ten problém je samozřejmě v zástavbě rodinných domů, kde lidé naopak by mohli mít klidně svoz odpadu co 2-3 týdny, protože to třídění je tak dobré, že tu černou popelnici na směsný odpad prakticky nezaplní.
4: Oba řidiči autobusů, které se dnes dopoledne srazili u Lechovic na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Policisté teď příčinu vyšetřují. Mluvčí policie Petra Hrůzová řekla, že autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší ulice.
7: Právě nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmo se srazil čelně nebo narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
4: Při nehodě se zranilo 40 cestujících.
0: Sport.
4: Fotbalisté Francie a Anglie se dnes utkají o bronz. Zápas o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
8: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Počasí.
4: V regionu nás čeká klidná noc bez srážek, polojasno, kránu až jasno. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů, povane slabý vítr. Zítra čekejte ve Zlínském kraji zpočátku slunečno, odpoledne začne přibývat oblačnost, večer bude postupně až zataženo. Během odpoledne se vyskytnou lokální přehánky, večer pak budou intenzivnější, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a vítr bude mírný. Ve večerních bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín navazuje pořad Na pohovce Ježky Kubáníka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobrý den, léto je v plném proudu a já doufám, že si ho užíváte naplno. Pokud byste ale brali nějakou tu návštěvu navíc, tady jedna je. Nemusíte pro ně chystat pohoštění, nemusíte uklízet, stačí se pohodlně usadit a poslouchat. Hodinka s výjimečnou tanečnicí a choreografkou Lindou Caridad Fernández Sáez právě začíná. Ať vás baví, vám přeje Jožka Kubáník.

0: Vítám vás na pohovce Jožky Kubáníka u pořadu, který každou sobotu a každou neděli vysílá Český rozhlas Zlín. Děkuju, že posloucháte. Vítám vás, kteří jste přišli sem osobně do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vítám také vás, kteří nás právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Také vás, kteří nás teď posloucháte v podcastu. Slyšeli jste cymbálovou muziku Cifra s primášem Peťou Číhalem. Děkuju. A musím vám něco říct. Rozmohl se nám takový nešvar. Diety. Schválně by mě zajímalo, kdo z vás někdy držel nějakou dietu. Všichni a děláte, že nikdo. Že jo? Kdo je podle vás českou královnou diet? Naděnka Konvalinková. Milovaná. Vymyslíte sebevětší kravinu a ta Naďa to vyzkouší. Třeba představte si, že držela oříškovou šťastnou hodinku. Vypadá to krásně. Spočívalo to v tom, že celý den nic nejí, pak musí rozdrtit lískový oříšek, sníst jadérko a pak může hodinu jíst cokoliv. Naděnka to zkoušela. Jednou, když byla na zájezdě, urvala jim tam parapet, protože se snažila rozlousknout ten oříšek, pak si dala kachnu. Takhle to držela půl roku, přibrala 7 kilo. Každý diabetolog vám ale potvrdí, že diety nejsou všechno, že důležité je, když se hýbete, když tančíte, když sportujete. A důkazem, že to platí, je můj dnešní host. Tanečnice, choreografka, režisérka, herečka, krásná, charismatická, talentovaná Linda Caridad Fernández Sáez.
1: Dobrý večer. Děkuji.
0: Lindi, ty ses narodila v Pardubicích. Uh-huh. Narodila ses jako Linda Pokorná. Ti naliju.
1: Děkuji.
0: A dětství jsi prožila právě v Chvaleticích.
1: Ano, ve Chvaleticích.
0: Ve Chvaleticích. A ty jsi jako malá už věděla, že budeš tanečnicí?
1: Ano.
0: Fakt?
1: Už od malička jsem chtěla být tanečnicí a vždycky, když se mě na to někdo zeptal, to je taková ta moje věta, já budu tanečnice, jsem vždycky říkala. Moc.
0: A pamatuješ si na nějaký jako třeba zásadní první taneční zážitek, který tě formoval?
1: Ano. To,
0: fakt?
1: To si pamatuju, to mi bylo 6-7 a lidové tance. Aha. Na základní škole. A já jsem měla takovou krásnou, dlouhou, modrou sukni po mé sestře a pamatuji si ten okamžik, že toho štěstí, že patřím do nějakého souboru, který bude vystupovat a bude na jevišti, ještě jsem si úplně neuvědomovala, co to bude znamenat, ale těšila jsem se nesmírně.
0: A pamatuji si, když třeba viděla nějaké taneční vystoupení, protože tohle to, co popisuješ, tak jako nějak přijde postupně, ale nebylo něco, že ses na něco dívala třeba v televizi, nebo jste byli někde na nějakém představení a ty jsi řekla, wow, tohle chci taky dělat?
1: Takhle to nevzniklo, vzniklo to vlastně v procesu ve školce, už i v jeslích tenkrát jsme měli.
0: V jeslích?
1: Já už jsem se tak kroutila pořád.
0: Já jsem v jeslích jenom ležel.
1: A pil mlíko.
0: A pil mlíko, jsi kroutila?
1: No, tam už jsem se kroutila a přišlo to tak nějak po té cestě toho života, že mamka to vnímala a pouštěla mi hudbu. A se mnou tak tančila a tleskali jsme si a pořád jsem byla v pohybu, až se to dostalo do tohoto souboru prvního.
0: A myslíš si, že když někdo chce začínat, že stačí, když bude jako tleskat a bude se tak jako pohybovat?
1: No, mně to bylo příjemné, protože to bylo rytmické, já mám ráda rytmy a to mi stačilo, ale každý to potřebuje asi nějak. Někdo se potřebuje dívat, poslouchat hudbu, ale pro mě to bylo takhle naturální.
0: Jo, jo. V 6 nebo v 7 letech tě maminka přihlásila právě do toho souboru, o kterém

0: teď mluvíš.
1: Ano, lidová
0: Jaké tance. To tam bylo?
1: Bylo to skvělé. To bylo nás tam hodně. A vystupovali jsme v záložnách a v malých městech a v Kojicích, to je taková vesnice. A vždycky při nějakých příležitostech a hlavně u té školy. Aha. Když měla škola příležitosti a vystoupení, tak to jsme byli součástí. To jsem měla moc ráda. To byl krásný start.
0: Tak to byly asi takové jako malinkatá tanečky. To jste tak jako tančili kolem dokola.
1: Kolem dokola, za ruce a proplétat.
0: A byla vždycky o krok vepředu? A teď nemyslím jako v choreografii, ale jako pocitově, že bys chtěla ještě víc a víc a víc.
1: Já jsem vždycky cítila takovou velikou radost, tím jsem vyčnívala, že jsem byla tak? živé dítě, že někdy mě museli dát dozadu, ale nebylo to,
0: dozadu tě dali, když ti to šlo?
1: No, že jsem byla taková moc na očích s tím afrem, tím v té sukínce, ale já jsem opravdu měla úplně takovou neukojitelnou radost a bylo to moc někdy, dynamické.
0: Bylo to tak, moc?
1: Ale mě to nevadilo.
0: A zpívali jste si doma s maminkou?
1: Zpívali.
0: Co jste si zpívali?
1: Maminka se vždycky tak broukala písně své, takové osobní melodie. Ona chodila do sboru, když byla malá také. Aha. A zpívali jsme si takové jenom melodie, popěvky spolu, s takovým sdílení.
0: Maminka je od Brna, narodila se
1: ano,
0: a žila v Brně?
1: V Ponětojcích.
0: Aha. Takže má vztah k lidové muzice, má vztah k folkloru?
1: Ano, má vztah. Má velmi. A chtěla by se stále vrátit. Ona žije v těch Valeticích, ale neustále mi vždycky vypráví, jak by se chtěla navrátit ve stáří zpět.
0: Na Moravu? Pravdu? A jezdí s tebou někdy třeba na některé představení?
1: Jezdí. Maminka chodí na premiéry, ano.
0: Fakt? Byla i tady v Hradišti?
1: V Hradišti ještě ne.
0: Vidíš.
1: To musíme. No,
0: tak dneska tady měla být. To by byla teprve estráda. To je krásné. A jaké písničky jste doma zpívali třeba?
1: Úplně ne, konkrétně si nepamatuji. Uh-huh. Jak říkám, to jsme si tak spolu popěvovali melodie. Maminka něco zaspívala, já jsem to opakovala. To bylo příjemné.
0: Chtěla bys nám zaspívat?
1: Můžeme. Kluci, když mi pomůžou.
0: To je krásné.
1: Jo, zkusíme.
0: Tak vy jako sedíte, to. Že ještě nebo...
1: Tak to zkusíme.
0: Jo, tak to pojď.
1: Tak mě pomůžete trošičku.
2: Český rozhlas Zlín, rád.

0: Posloucháte záznam pořadu na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s tanečnicí a koreografkou Lindou Caridad Fernández Sáez.
1: Lindi, to bylo krásné, to jde vidět, jak to máš v sobě. Je to tak?
2: Mám to ráda.
1: Máš to ráda, to je dobře. Lindi, prosím tě, spousta lidí se samozřejmě zajímá a ptá, kde je původ toho tvého jména. Protože ty se sice narodila jako Linda Pokorná, ale teď je z tebe Linda Caridad Fernández Sáez. A pojďme říct, kde se to vzalo, protože není pro tebe problém, aby jsme se o tom bavili.
2: Není.
1: Když tak řekni, protože když ti byl rok nebo dva roky, tatínek od vás odešel.
2: Ano.
1: Já vím, že to byl odchod nedobrovolný. Chceš o tom mluvit, co se stalo, nebo proč byl nedobrovolný?
2: No, protože tatínek nechtěl odjet, to bylo zajímavé. My jsme se pak bavili zpětně o tom a tatínek s maminkou měli před svatbou v Kolíně, se měli brát, a najednou ze dne na den zmizel. A moje mamka, takhle když mi to převyprávěli oba, několik měsíců vůbec netušila, kde je. A pak zjistila, že byl odpraven do Kroměříže.
1: Tenkrát, odpraven kým?
2: Někým, tenkrát, přesunut, protože tatínek je z Kuby a tenkrát ve Chvalejcích na elektrárně byly jako taková levná pracovní síla a oni je převáželi po městech. No a tatínek zmizel, byl odpraven pryč a opravdu měli týden, asi týden před svatbou s maminkou. No a potom zmizel úplně. A nevěděla maminka několik let, třeba 2-3 roky, kde je, snažila se ho hledat.
1: Promiň, a ona o tatínkovi jako nevěděla vůbec nic? On jí jako nedal, on jí nemohl dát vědět?
2: Nemohl, to je přesně to, nemohl jí dát vědět. Nešlo ho sehnat přes nikoho.
1: To byl jenom, ať ví naše diváci a posluchači, že to byl začátek 80.
2: Ano,
1: let.
2: Ano.
1: Jak je to možné, nemohl ani zatelefonovat, tomu někdo zakazoval?
2: Ano, to bylo nereálné volat úplně. My jsme taky neměli telefon a opravdu to šlo jedině přes někoho známého, že člověk s nimi byl v kontaktu, ale jinak to jste neměli žádnou příležitost je najít.
1: A to tatínek nemohl udělat přes někoho, dát vědět aspoň, že je v pořádku? Nebo...
2: On se snažil, on mi to říkal zpětně potom, když jsme se o tom bavili, že se snažil, že hodně dlouho, mnoho let, stejně jako maminka, se pokoušeli ten kontakt navázat zpátky, ale nebylo to umožněno.
1: No to mi ale řekni, že to pro maminku přece muselo být šílené, že jí zmizel snoubenec. A ona vůbec nevěděla, kde je mu konec, nevěděla, jestli je živý nebo není mezi živýma, nebo jako nevěděla nic.
2: To bylo velmi šílené a já jsem se jí na to ptala a ona, protože jsme byli se sestrou dvě ještě, její dcery, tak ona se prostě rozhodla, že to zvládne a říkala, že vždycky, když mě viděla, tak viděla tátu a to jí dávalo sílu a věděla, že někdy v budoucnosti nastane změna a že teď to prostě zvládneme takhle.
1: Někdy v budoucnosti nastane změna.
2: Nějak to cítila vnitřně.
1: A ta budoucnost nastala v 18 letech, protože ty jsi už vzpomněla Kolín, tam se měli tví rodiče brát a ty jsi v Kolíně se zúčastnila soutěže, to byl Miss Kolín?
2: To bylo přímo v Řečanech nad Labem. A byla to, ano, Miss Kolín a okolí, Řečany a okolí a tam jsem se nějak přihlásila v těch 18.
1: Ty jsi přihlásila sama?
2: Mamka mě přihlásila,
1: mamka tě přihlásila,
2: protože ona věděla, co je první cena.
1: A první cena byla co?
2: Zájezd do Barcelony.
1: Tak. A ta byla zásadní.
2: Naprosto.
1: Mimochodem, maminka to věděla, že tatínek je v Barceloně?
2: Ano, tu dobu už jsme věděli, že tatínek je v Barceloně. On byl navrácen na Kubu a že z Kuby odešli se sestrou, s babičkou a s dědou do Barcelony.
1: A to byl taky nedobrovolný odchod.
2: To byl útěk.
1: To byl útěk. A můžeš říct před tím, před čím nebo před kým tatínek utíkal?
2: Před tím životem tam, nemohli tam žít už, nešlo to. Tak se, a to bylo moc, mnoho těchto Kubánců odcházelo, buď na Miami utíkali, anebo tedy do Španělska.
1: Dobře, takže maminka už věděla, že tatínek je v Barceloně,
2: ano.
1: Samozřejmě, že se nemohli vydat,
2: ne,
1: to bylo vyloučeno.
2: Ano.
1: A ty jsi tu soutěž vyhrála, ty jsi nejkrásnější dívka z Kolína roku nevím kolik.
2: To už je dávno.
1: Dobře.
2: Už je opravdu.
1: Takže potom jsi vypravila do Barcelony. A ty jsi věděla, kde toho tatínka najdeš? Měla jsi na něj nějaký kontakt?
2: Potom už ano, protože zpátky asi rok, dva předtím jsme se propojili s Luisem, který byl také ve Chvalecích, pracoval na elektrárně a byl blízkým přítelem mého tatínka a měl větší štěstí než táta. Pohyboval se po České republice déle a díky tomu, s kým byl ve vztahu, nebo jaký žil rodinný život, tak mu bylo umožněna větší volnost. Mm-hmm. A přes něj jsme se mohli tedy propojit s tátou, protože on byl v kontaktu s Kubánci v Barceloně a v České republice, takže mohl přijíždět volně.
1: Jaké to bylo, když jsi viděla tatínka vlastně poprvé, protože ty jsi ho nepamatovala, že jo, z toho malinko, nebo pamatovala to nemůžeš?
2: Vůbec, já jsem viděla pár fotek, ale tam jsem viděla hlavně babičku, protože s babičkou jsme byli v kontaktu a přes ní moje mamka s babičkou si hodně psali důvěrnosti. Napsali si asi 30-40 dopisů a přišlo nám jich 10 dohromady. A maminka s babičkou to hodně drželi pohromadě. Tatínek byl potom nějak odpojen od babičky, tam byly taky různé životní cesty. A tátu, když jsem spatřila poprvé, tak já jsem měla opravdu pocit, že se dívám na sebe. A to byl pro mě tak silný zážitek, to nezapomenu nikdy, že já jsem ho poznala okamžitě. Nevěděla jsem, jak vypadá a říkala jsem si, poznám ho, až vejde do těch dveří. Takže...
1: A co to bylo za situaci, kdy jste se potkali?
2: My jsme ho šli navštívit do práce.
1: Kdo my?
2: Teta, což je jeho sestra. My dvě spolu, ona mě doprovázela. A já jsem nevěděla, jak vypadá vůbec, takže jsem koukala pořád na ty dveře. A říkala jsem si to nějak poznávat, nebo nevím. A poznala jsem ho hned. A pamatuju si ten pohled jeho očí do mých očí a to už bylo hotovo.
1: Bylo to dojemné?
2: Já jsem se tak třásla. Bylo to krásné pro mě, protože já jsem cítila takovou radost, jako když dcera se vidí v zrcadle, najednou vidíte někoho, kdo vám je podobný, komu jste podobný a cítíte, že tam jsou nějaké synchronicity, podobnosti, to bylo krásné.
1: Takže to mělo stejnou energii.
2: No, ano. Táta byl trošičku nervózní, vždycky se tak na mě podíval, pak zase zdravil kamarády a tak dále. A on potřeboval čas, to je jasné, to je intenzivní, když přijdete o dceru nedobrovolně a pak ji vidíte v 18 v rozkvětu.
1: Krásnou Miss Colleen.
2: No, to jsem byla divoká, ještě taková hodně, ale ano.
1: Co jste si povídali? Co bylo to první, co jste si řekli? Řekla jste, tati, ty vypadáš jako já?
2: Ne, to jsem se neodvážila ještě. Takové ty intimnější rozhovory přišly později. My jsme se hodně povídali o rodině, jak se daří sestře, jak se daří mamince, co dělám, čemu se věnuji. A nějak jsme si spíš užívali ten čas spolu, i v tichu. Ale potom později, když jsme se vídali další rok, tak jsme už po nějakém čase potřebovali důvěrnější rozhovor a chtěla jsem po tátovi vědět, jak to bylo. A proto to teď vím, že on nechtěl odjet, že mě hledal dlouho, ale že se to nedařilo a že nějak si přál, aby jsme se setkali.
1: Předpokládám, že ten čas, kdy jste nebyli spolu a nebyl tatínek ani s maminkou, tak ten vztah vyprchal, že jo? Nebo?
2: To je hodně zajímavá otázka. Maminka vždycky asi, samozřejmě, muselo se to nějak obměnit, musela začít žít tak, jak se jí ten život nabídl, ale jak jsem říkala, zároveň pořád měla takový ten tah směrem k ním. Věřila, že se setkáme. To je opravdu, to měla přítomné stále, tohle maminka v sobě, to si pamatuji.
1: Jaké to bylo, když se maminka potkala s tatínkem po tak dlouhé době?
2: Hodně takové roztřesené, ale zároveň dost sportovní. Oni jsou, a k tomu taky dopomohla tatínkova žena, Elvíra, což je Katalánka, hodně veliký srdcař a která si je vědoma všech těch příběhů, hodně nám pomáhala v takovém stmelování, to ona má opravdu takový dar. A chvíli se to tak třáslo, ale zároveň bylo cítit takový vřelý prout lásky, že jsou rádi, že se to stalo. Tak mamka na to čekala celý život. Co mě má, nebo co, kolik mi bylo těch 18 let.
1: Takže osudová láska, maminče.
2: Osudová. Osudová, opravdu.
1: Ty jsi mluvila o babičce?
2: Karidat.
1: A babička je Karidat, takže to jmenuje po ní.
2: Po ní.
1: Je, ty jsi teď udělal úplně Karidat. Co pro tebe znamená babička?
2: Jo. Tak babička pro mě znamená mnoho, protože, jak už jsem říkala, byla takový držák s tou maminkou a spojka naše a nadějí, že opravdu se uvidíme. Měli jsme díky ní pocit, že jsme součástí té rodiny a ona opravdu hodně se za to modlila, hodně zpívala písně, hodně tančila pro to. Opravdu s mamkou se drželi tak za ruku na tu dálku, takže to je pro mě silné.
1: Jaké je to teď, když přijedeš do Barcelony? Tatínek tam pořád žije, babička ano, taky žije také. S dědečkem.
2: Jo.
1: Tím už je okolo 90. Ano. Jaké to je, když se tam potkáte? Co se tam děje?
2: Vždycky jedna věc a na tu se můžeme spolehnout, že se zapne hudba, salsa, a všichni tancují. Babička, děda, táta, všichni berou mě dokola jeden po druhém, ze mě teče, leje úplně. Oni mají takový drive, no a to vydržíme třeba 2 hodiny.
1: 2 hodiny?
2: Oni jedou, dají si potom nějaké vínko, nějaké tapas a zase mě vezmou dokola. To je krásné.
1: Takže jezdíš ráda do Barcelony, jak jinak?
2: i kvůli tomu místu, i prostředí.
1: Barcelona je nádherné město.
2: Je krásné.
1: Krásně jste si vybrali vlastně všichni, i vy, i ty, celou rodinu. Lindy, já teď pozvu sbor Vivala Muzika. A sbor má pro tebe překvapení. To překvapení ti neprozradím. Poslechni si ho.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Na pohovce Jošky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil tanečnici a choreografku Lindu Caridad Fernández Sáez. A vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
1: Krásné. Ach, krása.
2: To byl jihoafrický spirituál. Hmm. Co to s tebou dělá, když slyšíš takovou hudbu?
1: Nesmírný klid.
2: Klid.
1: A vždycky domov. Vždycky se vzpomenu na svůj kraj.
2: A co je tvůj kraj?
1: To je Afrika, je to i Kuba, je to i Česká republika, ale ty kořeny, čím běží můj věk, nebo jsem starší, anebo čím víc mě ten život vyzývá se nějak najít, tak víc zabředávám nebo zakořenuji v té Africe a v té Kubě. Afrokubánský folklor, to je spíš, ano, jak je tatínek Afrokubánec.
2: Takže tatínek má kořeny i v Africe.
1: V Nigérii.
2: Nigérii, aha. Ty mluvíš španělsky, předpokládám.
1: Un poquitico, sí. No mucho, sí? Pero poquito, sí. Pojedu hablar, sí.
2: Tak nám něco říkej, my ti nebudeme vůbec rozumět.
1: Eso. Muchas gracias por todo.
2: Tak já si esto počkej, vždycky budu ptát a ty nám jako odpovědej.
1: Jo, nevadí, a možná to budou nějaké věci, které jsou úplně mimo. No?
2: To nevám. Co děláš třeba, když jedeš do Afriky?
1: Estoy muy feliz. Mm-hmm. Porque es de mi alma, todo de mi alma.
2: Často?
1: Sí, sí. No, mucho,
2: ne?
1: Mucho.
2: Ne.
1: Estoy aquí en la República Checa, pero sí, en Barcelona es mi casa.
2: Jo. A někdy třeba i tančíš?
1: Sí, cada día, por favor, cariño.
2: No jasně, no promiň, že se ptám. Vidíte, jak se ptám? Já nerozumím ani slovo.
1: To je dobře.
2: Co jsi říkala?
1: Že tančím ano, cariño, miláčku, no, každý den, ano.
2: Protože jsi říkala, no pak prosím tě, tak to jsem pochopila. A co jsi říkala předtím?
1: Jo, že jsem spíš v Barceloně.
2: Aha.
1: A že do Afriky nejezdím tak často.
2: Aha.
1: No ale to je všecko.
2: To je krásné.
1: Jednoduché, úplně. Já znám takové jednoduché věty, domluvím se, co potřebuji.
2: Prosím tě, Lindi, ale ty se věnuješ i africkému tanci. To jsou ty kořeny, které z tebe promlouvají, je to tak?
1: Ano.
2: Jak vypadá africký tanec?
1: Je veselý. Pružný,
2: je veselý,
1: svižný, je hodně naturální, autentický, že opravdu ta forma, kterou jí dotyčný nebo dotyčná prezentuje, tak je jeho. Samozřejmě, že jsou tance, rytmy, kostýmy, tradice jsou napojené, je to opravdu rozvinuté podle toho, co je to za záležitost, s čím se to pojí, ale klade se tam důraz na ten autentický projev. Mm.
2: To znamená, že to je po každé improvizace? A nebo to je jako u nás, že polka se tančí jako polka, valčík jako valčík?
1: Jsou tam dané kroky, jako je daný rytmus, ale potom přichází ten individuál, kdy člověk začne tancovat sám ze sebe. A samozřejmě se opírá o ty tradiční kroky, využívá je, hraje si s nimi, používá je k tomu dialogu.
2: Jak to bude vypadat, až se jako s tebou to tady rozbalíme?
1: Tak...
2: Co je k tomu potřeba?
1: No potřebuji k tomu vás, hlavně právě, že byste byli kolem mě, že byste mi tak tleskali, no.
2: No tak jo.
1: No, tak skvěle.
2: Tleskáme.
1: Pojďte, pánové. A ještě bych se potřeba bubeníka trošku blíž, kolem, takový si udělat takový kroužek, půlkruh. Uh-huh. A když se nebudete stydět mě podpořit tímto, jo, tak to mě pomůže se trošku... Jo? Tak, rozdovádět.
2: Takže.
1: Můžete ke mně blíže, i klidně, pojďte.
2: A co mají bubnovat? Tak, oni ví?
1: Já, řekneme si. Tak,
2: jo.
1: Něco mi zabubnujte, prosím. Já vám řeknu.
3: Pomalejší.
1: Může to být i rychlejší.
2: Je to slyšet?
1: Tak
2: my se jenom poupujeme.
1: A

0: Posloucháte záznam pořadu na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s tanečnicí a choreografkou Lindou Caridad Fernández Sáez.
1: Posadíme se.
2: Posadíme se. Já si teď jenom říkám, úplně podvědomně se mám prozradil, že mě bolí nohy, ale...
1: Tak promasíruju klidně.
2: Jo, promasíruješ?
1: Ano.
2: Na to se taky specializuješ?
1: No to se...
2: Já bych stehinka potřeboval.
1: Jo, tak ukaž. Vnitřní strana. Povolíme, jo?
2: Mě celé bolí, no.
1: Tady musculus quadriceps femori.
2: Fara, jak to víš?
1: No tak, už něco vím.
2: Fakt?
1: Dobré, lepší toto.
2: Jedno, no, ne.
1: A jestli si dej nožičku. Pojď čup.
2: Co?
1: Pojď si dej nožičku tady ke mně.
2: Kam? Jakože no, na tebe svá natáhnou
1: no,
2: nohu?
1: No, no.
2: Pardon, jak se omlouvám, že mám tady takovou pohodinu. A
1: hlavně lítka, jo, na povolení.
2: No mě zatím bolí, tohle jsme dělali, jsme byli v
1: podřepu. No a já tě povolím nejdříve tady.
2: Čupu.
1: No.
2: No, obrovskou sílu ta Linda.
1: A teď povolíme zde, spodní stehna.
2: To se jmenuje jak?
1: No to je musculus biceps femori.
2: Jak to víš, kde jste se to učili?
1: Tak to se tak učíme po nocích. Jo?
2: Jak to stíhneš?
1: Dobré?
2: Dobré!
1: Tak co?
2: Lindi, ty jsi šikovná úplně všecko.
1: Všecko ne.
2: Já bych tě chtěl dom. Lindi, prosím tě, když se vrátíme k té Africe, teď si říkám, škoda, že to neviděli ten tvůj tanec naši posluchači Českého rozhlasu z Lín.
1: Hlavně váš, škoda, že neviděli.
2: No,
1: váš tanec, ano, vaši interpretace.
2: Ale Lindi, chtěl jsem se vrátit zpátky k Africe. Co je pro tebe, kromě tance a vůbec té kultury, kterou ty poznáváš, tak ještě důležité na Africe? Co jsou ty kořeny, když odmyslíme ten tanec a pohyb?
1: Ta pospolitost, nebo to semknutí té komunity. A to, jak se jedná skrze tu komunitu, jak se formuluje, jaký prostor tam dostáváte, jak je to důležité pro ně, to sdílení, není to jenom slovo nebo věta. A jaký vám hlavně dávají prostor k tomu projevu. A to byl pro mě veliký, veliký zážitek právě v Senegalu, kdy na to nezapomenu, to mám úplně husí kůži, když si na to vzpomenu, kdy byly asi tři bubeníci džembisti a to je opravdu síla. Oni se do toho opřou a silné dunduny, to je takový trojí buben, basový, opravdu, to opravdu úplně zdouvá zemi a pak je akompaniment, to jsou další džembe. A oni mají opravdu takovou fázi, že začnou hrát třeba prvních 30 minut a najednou se něco stane, úplně oni mají takovou obrovskou radost, zářivý oči a začnou opravdu žít to. Protože džembe znamená srdce. No a v tuto chvíli, když vás vyzvou pojď tančit, tak jo, člověk nemůže absolutně tam ani vstoupit, protože je konsternován. Já jsem jenom stála a dívala se. A oni, Lindo, pojď, pojď, a já nejdu. A úplně jsem utíkala pryč, ale oni mi vzali za ruku. Nějak jsem se tam ocitla, ani nevím jak. A začala jsem se právě projevovat podle toho, jak mě to narostlo v té době. A ta jejich reakce, ta úplně změnila úplně celý můj život. Pohled na tu interpretaci, na to osvobození, na tu autenticitu. Oni úplně řvali. Já doteď nevím, co jsem tam dělala. Já jsem opravdu se jenom nechala nést na těch rytmech. Snažila jsem se uvědomit sama sebe. A to, jak oni řvali, jak oni, kdybych tam udělala takhle s nohou, nebo cokoliv, tak oni opravdu jenom, že se člověk odvážil být sám sebou. A to mě hodně zasáhlo.
2: A zajímalo by mě, když tam byli ti bubeníci, je tam mezi nima nějaká energie, do které se bojíš jít, protože je najednou proměněná těmi rytmy?
1: No, ona vás, to s vás táhne dovnitř, neuvěřitelně. To opravdu je natolik silné, protože, jak říkám, oni hrají pro tu komunitu, pro to, aby se vyjádřili. Takže to není, že stojíte kolem, to naopak vás volají dovnitř.
2: Takže vás tam může tančit víc.
1: Může.
2: Je to celé takové jako divoké.
1: Je to může víc a můžou ty individuály jsou hodně důležité, že oni i naslouchají skrze ten individuál váš. To, že se tam projevujete.
2: Co na to říká tatínek, babička, dědeček?
1: Když mě vidí tančit afro. No, tatínek, když mě viděl poprvé v Praze, což bylo taky pro mě dojemné velmi, že mě táta vidí poprvé kroutit.
2: Bez nervozí?
1: Ne, těšila jsem se a hrála jsem na to džembe jak o život. To tak natáčel si to všechno a byl dojat. A je zajímavé, že tatínek taky, jak žije v té Barceloně, tak té Africe se tolik, jak bych to řekla, nedostává se k tomu nějak frekventovaně u sebe. Nevzpomíná a vždycky, když mě vidí, to je paradox, tak se to v něm otevře. No a pak už to jedeme spolu a to je krásné, takže vždycky takhle spolu sdílíme.
2: Co africká muzika? Je něco, co tě přitahuje, co posloucháš? Třeba dát nám nějaké tipy?
1: Já hodně, jsou různé tipy. Já poslouchám Richard Bona hodně často a zmiňuji ho proto, protože to mě doprovází leta, i když třeba dělám v divadle projekty, tak často to používám na různé workshopy, protože ta hudba je rozmanitá, prolíná se s různými kořeny, i těmi africkými samozřejmě. Je to i jazz, jo, moc se mi to líbí, takže Richard Bona je takový interpret, s kterým se já setkávám už mnoho let a je mi blízký.
2: Co kuchyně?
1: No a kuchyně africká je samozřejmě dynamická hodně.
2: Co to znamená?
1: Kořeněná.
2: Kořeněná.
1: Výrazná. A to já nemohu moc. To je opravdu zase
2: se projevuje. Jaké koření je tam?
1: Pálivé. Je to pálivé, úplně pikantní. A tam se zase projevuje ta moje asi evropská. Já mám ráda hodně italskou kuchyni. Nebo tu právě ve Španělsku, v Barceloně mám ráda moc pokrmy. Ale ta italská je mi nejblíž, je to zvláštní, ta Evropa. A takže té neholduji moc. Jo, vždycky, když tam jsem, tak mi vaří to stejné, ale úplně bez koření.
2: Jo. A nějaká kubánská specialita byla by?
1: Kubánská specialita by byla.
2: No.
1: A tu míváme v Barceloně, když se vidíme. Ano. A někdy jí vaří i můj přítel Ondra doma.
2: Ano.
1: Jednou za čas. A je to teda, dneska to řeknu přesně.
2: Pište si, takže.
1: Je to tmavá černá rýže.
2: Ano.
1: Fazole. Černé fazole, rýže fazole, to musí být.
2: Ano.
1: Drůbeží maso.
2: Ano.
1: Jo, to se dává různé. A pak platanos, to je banán, to jsou takové zelené, tvrdé banány. A ty se neobalují, ty se prostě nakrájí takhle. A osmahnou se krásně, takové čipsy se z nich udělají. A pak je vymačkáte pěkně takhle v kapesníčku a ňam.
2: Tak a to je všechno jako dohromady. To drůbeží maso je třeba jako jak upečené nebo
1: upečené.
2: Upražené nebo jako upečené.
1: Ano, ano, ano.
2: Rýže a fazole dohromady ano, jsou jako ano. Příloha a ten banán ano. Jako desert nebo a to patří k tomu?
1: To patří k tomu, to jsou takové čipsíky a taky opravdu je, že to jsme jedli s maminkou, když jsem byla malá jednou, když jsme navštívili Kubánce, který žil v Pardubicích, její kamarád, tak to byla úplně kuře upečené, jak znáte, bílá rýže, banán, klasický z obchodu a polité krásně tou omáčkou z toho kuřete. A to bylo taky skvělé. Takže obě dvě varianty.
2: Takže to, co si dělám běžně, jenom si oloupu banán a zaleju ho.
1: Tak.
2: A že máme kubánské jídlo.
1: No, jo.
2: To ani nevíte, že máte takový kousíček ke kubánskému jídlu. To je krásné. Lindi, ale prosím tě, takže máme za sebou Afriku, máme probrané Španělsko, máme Moravu. Ale já vím, že ty máš ráda jednu slovenskou písničku.
1: No, jo.
2: Kterou?
1: Ej točí, sami točí.
2: Mně se z tebe ej točí, sami točí hlava, jak je to krásné. Pojď nám ji zaspívat.
1: Tak zase s klukama.
2: Zase s klukama.
1: Tak jo.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti jsem na pohovce Jošky Kubáníka hostil tanečnici a choreografku Lindu Caridad Fernández Sáez a vy teď posloucháte, o čem jsme si spolu povídali.
1: Lindy, ať se vrátíme k tvým tanečním projektům. Ty totiž neděláš jenom africký tanec. Ty diváci tě mohou znát z různých televizních show, z různých vystoupení. Možná si tě pamatují z televizního seriálu První krok.
2: Ano, První krok.
1: Jo, ale ještě jednu věc jsem si vzpomněl. Jak je to s tou sportovní značkou?
2: Jo.
1: Tak, a to teď budete teda koukat. Řekni to.
2: Vybrali mě za Českou republiku jako hlavní instruktor, kdy to byla taková kampaň. Člověk jel do Amsterdamu, naučil se choreografii a pak jí tančil v České republice, učil jiné lektory a ty učili jiné lektory. A bylo to pro běžného člověka, ano, nejenom pro tanečníky nebo sportovce, ale pro kohokoliv.
1: Ale to nebyla jenom taneční kampaň, to byla kampaň jako na značku jako takovou. Takže my jsme tě fakt viděli na plakátech, na billboardech, televizi, všude. Jaké to bylo, poznávali tě lidi?
2: Poznávali.
1: Jo.
2: A hlavně v tom okruhu těch mých přátel, v divadle, ano. Jinak to je samozřejmě takové, tam jsme to nejvíc viděli mezi těmi tanečníky.
1: Jasně, jasně. Dobře, a teď se vrátíme k těm tvým projektům, takže První krok, ale také Tvoje tvář má známý hlas, také Stardance.
2: Také.
1: Co ještě?
2: No to jsou takové dvě výrazné. Pak jsme dělali, a to mě moc bavilo, vždycky Nejchytřejší Čech, jestli si pamatujete. To byla moc taková příjemná soutěž a tam jsme vždycky s Janou Burkyvičovou často mnoho let dělali vlastně ty úkoly. A to bylo vtipné, tam jsme spolupracovali s Carly Jefferson, což byla ze Stomp. Hodně jsme používali ten rytmus a to byl krásně vždycky malá skupina. A to jsme dělali frekventovaně, tak to mě moc bavilo na té ČT1.
1: Víš co, a když jste dělali Tvoje tvář má známý hlas, tak tam to bylo vždycky tak, že jste měli jeden týden na to, abyste se naučili celé to číslo?
2: My jsme třeba měli i den.
1: Den?
2: Že byl den zkouška, opravdu celý den, od rána do večera, a druhý den se šlo už na plac, zkouška ráno, generální zkouška a přímý přenos.
1: A kdy se to naučil ten interpret?
2: Oni měli víc času, měli ten týden, ale opravdu to nebylo snadné.
1: Tak oni se museli naučit pohyb, museli písničku samotnou,
2: zpívat, hýbat se, zpívat.
1: A ještě celou tu show.
2: A ještě mít třeba ten převlek složitý, vůbec ta interpretace toho, koho předvádějí, takže myslím si, že to bylo velmi náročné. Měli to rádi, ale nebyla to snadná věc.
1: Byl to adrenalin?
2: Velký. Hlavně pro ně teda.
1: Já. Jak byste si to užívali? Jako, je to tam tak, že si držíte navzájem palce? Tak já vím, že vy jste byli jako sbor nebo kampeny k těm osobnostem, ale fandíte si takhle navzájem?
2: My jsme vlastně, že jsme mohli strávit čas společně s těmi lidmi, takže se vytvořila taky hezká komunita, takové příjemné prostředí. A hodně jsme se zblížili třeba s některými. A já jsem vždycky měla takové věci, které mě byly blízké, často vokalistky a takové věci. Taneční to bylo ne tolik, některé byly víc, některé méně. Tam jsem dokonce jednou i tančila, a to jsem se moc těšila i s Ondrou, tam jsme měli asi 2-3 spolu tance. Takže to bylo hezké, takové rodinné. A hlavně já jsem v tu dobu už byla více v divadle, tak to pro mě bylo hezké se vrátit zase za přáteli, které jsem znala několik let. A oni stále byli v té skupině taneční, takže to bylo takhle pro mě.
1: A co Stardance? Je to taky adrenalin?
2: Stardance je myslím, že pro soutěžící ano.
1: Ano.
2: Hlavně, kteří třeba se stýkají s pohybem poprvé. Ale je ta atmosféra jiná, je to takové klidnější celé.
1: No klidnější, to vidíme.
2: Něčem. A ty tance, třeba ten tanec se víc přizpůsobuje tomu interpretovi. V té tváři to bylo třeba i náročné, že to byly veliké výzvy. Ale tady to tak plyne hezky, tak důstojně, krásně.
1: To mi řekni, jsi nervózní, tak u Stardance je to živák, že to je přímý přenos. U tváře to byl záznam.
2: Ano.
1: Dobře, ale jsi nervózní, když je to... Je to rozdíl, když je živý přenos a záznam?
2: Je to samozřejmě živější. Člověk je to cítí. A je to... Vždycky je patrná nervozita nějaká, ale ne moc. Vždycky jsem tam s těmi přáteli, teď na té Stardance taky, tam jsem tančila s lidmi, které znám 20 let, třeba 20 let spolu tančíme po divadlech, takže to je radost veliká, ale ta nervozita přijde, ano.
1: Jo?
2: Takové to mravenčení, člověk si to memoruje, pak zjistí, že musí přestat memorovat, že už si to musí jenom užít a pak už je to radost.
1: Ty si jako memoruješ kroky?
2: Ano.
1: Fakt?
2: Ano.
1: To jde?
2: No to jde.
1: No tak já jsem nikdy žádný neudělal, takže já nevím, jak se jako memorují kroky. A jak si to říkáš, jako doprava, otočka, doleva?
2: Zkoušíte si to na takovém malinkém plácku, nebo si zavřu oči a projíždím si to, co kde je.
1: To je krásné. Lindy, zbor tě zase zaspívá. Zbor Vivala Muzika.

0: Na pohovce Jošky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil tanečnici a choreografku Lindu Caridad Fernández Sáez. A vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
1: Lindě, a pomalu se dostáváme do Slováckého divadla. Protože ty už jsi vlastně tak trošku naša.
2: Jo, vaša.
1: Jak se to stalo?
2: No, se stalo.
1: Kdy ses tady vlastně objevila poprvé?
2: To asi, když jsme dělali Jesuse.
1: Jesus Christ Superstar.
2: Ano, tak to bylo poprvé.
1: A přivedl tě sem režisér Dodo Gombár.
2: Dodo Gombár.
1: Znáte se s Dodem dlouho?
2: Známe se asi 16 let.
1: 16 let. Mm-hmm. Já vím, že to je pro tebe důležitý člověk.
2: Velmi důležitý, ano.
1: Čem?
2: Velmi. Dodo před těmi 16 lety, my jsme se potkali na Kudikamu v Praze. Dodo mě oslovil, jestli bychom nemohli jít spolu do Zlína dělat Armagedon na grbu, na grbe. Tenkrát já jsem vůbec, ta choreografická praxe byla spíše v té komerční sféře a neměla jsem na to úplně odvahu, ani jsem měla pocit, že žádné proporce, ale Dodo mi dal nějak prostor, věřil mi nebo zahlídl ve mně něco, co já ani ne v té době a umožnil mi být po jeho boku a takhle jsem vyrůstala těch 16 let a vlastně vděčím Dodovi za to, že jsem mohla se najít v tom divadle, nějak se i navrátit k něčemu, dotknout se opravdu něčeho, co já už jsem, možná jsem ani netušila, že je, přestože i když jsem na konzervatoři se věnovala choreografii, tak potom nastalo takové ticho a věnovala jsem se úplně něčemu jinému a říkala jsem si, tak divadlo už ne, asi to teď mě stačí toto a budu dělat tu komerci a tyhle ty věci, já tam taky jsem s lidmi, já taky můžeme tančit. Ale Dodo mě prostě vzal zpátky do divadla, pro mě to je hodně takové intimní, osobní a máme přátelský vztah. A on mě vlastně dal prostor se tam zase znovu najít a velmi mě inspiroval v tom pohledu vůbec, jak člověk se může interpretovat skrze divadlo.
1: Lindě, jaké to je, když ti režisér napíše a kamarád, přítel ti napíše, že bys mohla dělat choreografii k takovému muzikálu, respektive rockové opeře, jako je Jesus Christ Superstar. Co se s tebou stane? Lekneš se toho, nebo bereš to jako okamžitě všema deseti? Co bylo? Co se v tobě dělo?
2: Tak nejdřív jsem úplně utekla. Stáhla jsem půlky, do domy napsal zprávu, Lindo, troufneš si na to? Aha. A se smajlíkem. A já samozřejmě jsem si na to netroufla, ale tím, že opravdu s Dodem jsem já o sobě měla pouto už od začátku, takové spojení, tak jsem se těšila. V sobě jsem cítila takové natěšení, to se nedalo zdolat. A zároveň samozřejmě ne strach, ale obavu, člověk nevěděl, takovou pokoru, nebo jak to říct, ano, stažení, ale chtěla jsem jít moc sem za vámi.
1: Jaké to bylo, když jsem přišla poprvé, protože ty se náš soubor neznala, teď myslím jako konkrétně osobně. Znala se s Síťou Hlaváčovou.
2: Ano, ano.
1: To byste spolu dělali v Brně, tuším.
2: V Redutě, Tančinu.
1: Ano, ano, ano.
2: Taky s Dodem.
1: Taky s Dodem, ale ostatní kolegy si neznala. Jaké to bylo, když přišla poprvé?
2: Vždycky to je takové, že to seznámení začíná workshopem.
1: Co to znamená, jak vypadá takový workshop?
2: Jsme spolu třeba den, dva, celý den a tančíme, hýbeme se.
1: Já to, co jsme teď dělali my?
2: Také. V určité fázi, až když jsme takový už
1: to až pokročili?
2: Víc, no, že už ta energie tak plyne pěkně, že už můžeme se rozdivočet trochu, ale ze začátku je to jenom dýchání, relaxace, uvědomění si těla a já skrze to se s nimi seznamuji a musí samozřejmě chtít, jo, že čekáme, jestli se ta cesta otevře toho dialogu, protože jinak to nelze, aby to proudilo.
1: Víš, co by mě zajímalo, poznáš ty na hercích obecně, nejenom ve Slováckém divadle, jestli jsou jako vstřícní, poznáš, co to jsou za osobnosti, když tak jenom jako leží a dýchají, poznáš, co to je za matroš?
2: No poznám.
1: Jo?
2: Poznám.
1: Jak se to dá poznat?
2: Skrze to, že ležíš a dýcháš, protože člověk má jazyk těla a ten ho prozrází, takže já to pozoruji. Ne, že bych to nějak samozřejmě opatrně citlivě, ale ano, poznám to.
1: A co potom se děje, když poznáš a říkáš si, tenhle je líný?
2: No, tak to tady nebylo vůbec.
1: Nebylo.
2: V Slováckém divadle, tady nebyl nikdo líný. No, ty jsme krásně od začátku pracovali celý den až do konce.
1: Jak vypadá, když připravuješ choreografii? Co se děje? Protože nejdřív si to musíš vytvořit sama, doma, soukromí. A potom přijdeš před herce a říkáš, tak, vymyslela jsem to takhle, takhle.
2: Ano, připravuji se tak, že Tomu předchází dlouhá příprava, literatura, zdroje, že člověk, samozřejmě rozhovory s režisérem, dialogy, perspektiva, nahlížení, nazírání na tu věc, kudy ta cesta půjde a tak dále. To je pro mě velmi důležité, abych měla takovou tu půdu, na které můžeme stavět. A potom, když je třeba nějaké zadání už konkrétní, tak já si třeba zapisuji slova, nějaké pilíře.
1: Jaké třeba? Co tam je?
2: Třeba si napíšu hřeben.
1: Hřeben?
2: Jo, nebo si napíšu kovadlina, a nebo si napíšu vítr. Nebo
1: počkej,
2: si
1: jako
2: napíšu
1: když
2: nějaký
1: vítr,
2: pocit.
1: Tak to chápu, ale když si napíšeš hřeben, jo. Tak pak uděláš na to choreografii?
2: Vnímám třeba ten tvar, že mi ta emoce připomíná ten tvar, a pak si zapisuju různá synonyma, píšu si slova, různé spojení slov a na základě toho potom tvořím.
1: A potom ten pocit, který v tobě vyvolává slovo hřeben, nebo
2: například?
1: Obsah například, ano. Tak se snažíš přivést na jeviště a zhmotnit ho z herci?
2: Ano, třeba něco, co má silnou symboliku, vytvoříme si nějaké slovo, které má silnou symboliku.
1: Řekneš jim,
2: jo, ano.
1: Děcka, teďka by to mělo vypadat jako hřeben.
2: Jo, teďka to vypadá jako hřeben. Fakt? Pěkně, takhle, jak to popíšu, ano, je to tak. Ale samozřejmě vědí víc, ten dialog je rozsáhlejší. Jo, tohle třeba jenom nějaký záchytný bod, nebo barva, ale jsou konkrétnosti vždycky k dané inscenaci. Ano.
1: Já jsem se byl teď v pondělí podívat na Jesus Christ Superstar tady ve Slováckém divadlu už asi po páté a jsem fascinovaný, jak jste tu inscenaci s Dodem Gombárem a samozřejmě i další kolegové, abychom je neopomenuli, udělali výjimečně, jak je to pořád živé, jakou to má energii, když začíná to poslední číslo, tak lidi okamžitě vystřelí. Já jsem chtěl, bych nedoskočil z lože, ale já jsem chtěl skočit, chtěl jsem být toho součástí.
2: Tak
1: je to fascinující. No. A vy jste spolu tady dělali víc inscenací, vzpomeňme třeba ještě
2: Sirána, Farmu zvířat,
1: přesně tak. Tam to už nejsou úplně jako hudební, muzikálové věci, ale ty jsi u toho taky potřeba, že jo? V čem jsi potřeba, když se dělá čistě jakoby na první pohled činoherní inscenace, jako třeba Farma zvířat?
2: Tak ta byla zrovna docela dost pohybově založená, že jsme hledali pohybový slovník každému tomu zvířeti a celkově pracujeme s tím, jak ten člověk bude fungovat na jevišti, jak se bude uvědomovat svoje tělo.
1: To mě zajímalo, jak bych já fungoval, kdybych hrál třeba oslíka.
2: No, tak to bychom potřebovali se scházet chviličku, ale vidím, že už tady jako nějaká predispozice by mohla být.
1: Já se bojím, že mě zatáhneš do tance.
2: Já tě zatáhnu, jo, takže to bychom si
1: tak. A jak by to třeba vypadalo? Víš, zajímalo by mě, jak vycházíš z toho člověka, z konkrétního. Jak co si říkáš, jak by se mohl pohybovat, z čeho vycházíš? Že by zajímaly ty střeva, jak to vymýšlíš?
2: Z něj, opravdu to je. Je to důležité opravdu, že ten člověk dá mi ten prostor, protože je to křehké, opravdu. Pak je důležité, že máte informace a pak zkoušíme, mám třeba nějaké, jak znám hlavně herce ze Slováckého divadla, to už jsme hodně napojení spolu, tak znám, jak se hýbají, co mají, ale pak to hledáme i spolu, i třeba proti, jo, něco nově. A dívám se na něj a rozvím.
1: A co vidíš?
2: No, že by si třeba mohl udělat už takhle, zase, trošičku. Takhle.
1: Jak?
2: Ano, takhle bychom mohli udělat ještě. No. Tak, jo, a už bychom udělali z toho třeba 10 minut.
1: No, 10 minut bychom neudělali, lidi.
2: Jo, úplně se každý člověk se dokáže hýbat. Každý člověk má svůj autentický projev pohybový.
1: A já věřím tomu, že s tebou by mi to šlo.
2: To by bylo hezké, to uděláme.
1: Ale já si myslím, že s Lindou by to šlo úplně každému vám. Lindě, a já vím, že ty máš pro nás ještě jednu písničku.
2: Ještě jednu.
1: My jsme se bavili o té Africe, tak Linda vám teď zaspívá africkou písničku.
2: Kousíček. Ale mohli byste se připojit ke mně také.
1: No tak jdem
2: To by bylo dobré. Tak zkusíme.
1: No.
2: Takže tam je taková pasáž. Já zaspívám Anába. A vy byste zopakovali Anába. Jednoduché. Jednoduché. Ano.
1: Pojďte chlapi zahrát trošku folkloru do té Afriky.
2: Zkusíme s nimi spolu, s nimi.

0: Děkuji vám. Děkuji, kluci.
1: Lindy, já myslím, že jsme se do tebe všichni zamilovali.
0: Já do vás.
1: Ty do nás.
0: Jo, jo.
1: Je tady dobře?
0: Mám to tady moc ráda. Slovácké divadlo, to je takový můj domov.
1: Takže za náma budeš pořád jezdit.
0: Doufám, že jo, a často.
1: Tak se těšíme.
0: Já se taky
1: Linda Caridad Fernández-Sáez.
2: A víc se už do dnešního vysílání nevejde, ale u dalšího natáčení pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka můžete být i vy. 20. a 21. října pro vás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti chystáme další setkání s cymbálovou muzikou Cifra, se sborem Vivala Muzika, ale také s hereckou legendou jménem Jaroslav Satoranský. Potěší mě, když u toho budete i vy. A teď už vám jen to dobré a dušu v péří přeje Jožka Kubáník.
3: České písničky od rána do večera.

0: písničky, které si zaspíváte.
1: Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod. Dobrou noc.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Nový altán, lavičky a stovky vysazených stromů proměnili zanedbaný prostor před nádražím v Rožnově pod Radhoštěm. Dopravu v Bojkovicích na Uherskobrodsku zkomplikuje uzavření ulice na Rybníčku. Červnová zemětřesení ve Venezuele mají už přes 5000 obětí. V noci bude v regionu klidná noc bez srážek, nejnižší teploty do 14 stupňů. Jsou tu podvečerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. V Rožnově pod Radhoštěm přestavili prostor před nádražím. Místo zanedbaných unimo buněk a přerostlého křoví tam teď stojí altán s lavičkami. Zákoutí pro odpočinek doplnilo 800 nově vysazených stromů a keřů.
4: Místo je přístupné od včerejška. Poprvé si ho tak mohli prohlédnout kolem jdoucí.
5: No pěkné to je. No pro ty cyklisty určitě, tam jsme se dívali, ty stojany jsou super. Říkali jsme si, jestli tady bude nějaké občerstvení v těch budkách.
4: Uprostřed prostoru stojí obnovená studna. Její původ popisuje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
6: To je taková chlouba, kterou jsme udělali, protože jsme u těch 4 zdemolovaných objektů v podstatě objevili zbytky staré studny. Je to nádherný prvek, který dotváří celkovou atmosféru toho místa.
4: Součástí je také fotopoint a 39 parkovacích míst. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: Od soboty 18. července do úterního dopoledne 21. července bude neprůjezdná ulice na Rybníčku v jižní části Bojkovic, nedaleko řeky Olšavy. Řidiči by měli počítat s dopravním omezením a respektovat přechodné dopravní značení. Na dočasné uzavření komunikace upozornilo město Bojkovice. V mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidíte kontaktní údaje, otevírací dobu a můžete se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. Aplikaci můžete nově využít i v regionu Trento v italských Alpách. Venezuelská vláda eviduje už 5069 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 dalších lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelanů je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadu dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka.
0: Počasí.
3: V regionu nás čeká noc bez srážek, polojasno, kránu až jasno. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů, vítr povane slabý. Zítra čekejte zpočátku slunečno, odpoledne začne přibývat oblačnost. Večer bude postupně až zataženo. Během odpoledne se vyskytnou lokální přehánky, večer pak budou intenzivnější, místy i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia a vítr bude mírný. Ve večerních bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem se jezdí bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou.

0: Dozněl pěkný válčík a já vítám paní Zavřelovou z Brna Komína. Prosím.
1: Pěkný večer, paní Navrátilová. Zdravíme vás do studia i všechny posluchače tohoto oblíbeného pořadu Blahopřání s písničkou. Rádi bychom vaším prostřednictvím nechali zahrát pěknou písničku k dnešním narozeninám panu Ladislavu Bobrovskému z Hostěrádek Rešova. Láďo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, velkou míru optimismu, stále veselou mysl, zkrátka a tě neopouští životní elán. Hezky si to oslav v kruhu svých přátel a nejbližších a tak zvedáme pomyslnou číši na tvé zdraví. Přejeme ještě jednou hodně zdravíčka a ať tě potěší ta pěkná písnička. Přeji Zavřelovi z Brna Komína.
0: Mm-hmm. Ano.
1: A jestli můžu poprosit ještě další přání.
0: Ano, prosím, prosím.
1: Další přání posíláme do rehabilitačního centra v Brně v Novém Lískovci, kde rehabilituje po úrazu pacientka paní Drahuška Štětinová, která má dnes svátek. Přejeme jí vše nejlepší. Celý život totiž pracovala sama jako zdravotní sestřička, byla velmi obětavá, ochotná prostě pomáhat lidem kolem.

0: sebe. Nyní se sama léčí po úrazu v rehabilitačním centru v Novém Liskovci. Přejeme ti, drahuško, brzké uzdravení, hodně štěstíčka a děkujeme také zdravotnímu personálu, který se o pacienty dobře stará. Takže všichni Zavřelovi z Brna Komína.
1: Ano, dobře, paní Zavřelová, jsem ráda, že to vyšlo. Já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří a nashledanou, písnička bude za malou chvíli.
0: Ano, děkuji.
1: Prosím, nashledanou. A teď už paní Žilková a Níškovice.
2: Hezký podvečer vám do Brna přeji a prosila bych vás o písničku, aby zaletěla do Níškovic pro paní Marušku Kozákovu k narozeninám. Maruško, k narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti a takovej tej pohody. A co si budeš přát, nech se ti splní. Přeji ti to Lida a Mirek Žilkovi z Níškovic a vám děkuji, mějte se krásně.
1: Ano, ano, vy také, ať se daří. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No a dáme písničku Miloslav Richard Procházka, Krištof Neduchal, Při měsíčku a Miločanka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Františku z Bohuslavice Zlína. Dobrý podvečer.
1: Paní Navrátilová, já bych vás chtěla poprosit o hudební dárek pro milou obyvatelku domova pro seniory v Loučce u Vizovic a rodačku z Bohuslavic u Zlína, dnešní oslavenkyni Drahomíru Krestovou. Draho, já ti přeju všecko nejlepší. Když ne nejlepší, tak tedy aspoň lepší. A když ani to nevyjde, tak ti přeju, ať to není horší. Tak si to tam užívej, měj se dobře, vzpomínáme na tebe všichni, kteří jsme tě potkávali, jak schodívala do obchodu a do kapličky, takže máme na tebe pěkné vzpomínky. A písnička patří také veškerému personálu tohoto domova, protože všichni, kteří tam byli od nás, byli vždycky spokojení.
0: To je dobře.
1: A vám, paní Navrátilová, děkuji za prostor.
0: Ano, rádo se stalo. Písnička poletí za malou chvíli.
1: Děkuji vám mnohokrát.
0: Ano, pěkný večer, nashledanou.
1: Děkuji podobně.
0: Takže pojďme na písničku. Moravská lidová Zaleť sokol zaspívá nám Zdena Hovorková za doprovodu Brolnu.

0: krásná písnička nám dozněla a já tímto chci pozdravit samozřejmě Zdenu Hovorkovou. Vzpomínám a přeji hodně zdraví. Ale teď už si poslechneme také paní Marii z Moravce. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová, nebo podvečer. Zdravím vás a vaši kolegyně nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A měla bych tři poděkování. A to první bude do nemocnice v Novém Městě na Moravě. A to pro řidiče sanitek a záchranné služby za jich laskavá slova k pacientům a příjemný k ním přístup. Chtěla bych jim poděkovat do další jejich náročné práce, především zdraví, štěstí a pohodu a šťastný návrat domů k rodině. To jim a spokojené pacienti, to jim přeje pacientka z Moravce. Druhé poděkování bude také do nemocnice v Novém Městě na Moravě a to na oční ambulanci panu doktoru Niklovi a paní doktorce Pačiškové a celému jejich kolektivu sestřiček za jejich laskavá slova pacientům. Do další práce jim přeji především zdraví, štěstí a pohodu a spokojené pacienty. To jim přeje také pacientka z Moravce. A třetí poděkování bude také do nemocnice, do Havlíčkova Brodu, na oční ambulanci panu doktoru Felčarovi a paní doktorce Zemanové za jejich milý přístup pacientům a celému personálu sestřiče, kteří tam s něma pracují. Chtěla bych jim popřát do další práce hodně zdraví, štěstí a pohodu a spokojené pacienti. To jim přeje pacienta z Moravce. A tuto písničku bych také poslala do Lanžota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otnic a do Nivnice poděkování Janičce Smutné a celé její rodině za písničku, kterou nám poslala. Přejeme jim klidný a pohodový večer, strávený někde ve stínu, ne v tom horku, a dodržovat pitný režim. A poslední bude paní Navrátilová pro vás a vaši kolegyni a přeji vám příjemnou dovolenou, klidnou, prožitou ve zdraví a hlavně zase ve zdraví se vrátit zpět do práce. To vám přeji já, Marie a manžel Zdeněk. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Paní Marie, nashledanou, ale ještě to se mnou budete muset chvilku vydržet, než půjdu na dovolenou. Ještě celý příští týden. Ano. Takže já se potom chystám jenom úplně na kratičkou dovolenou, ano, takže se ano. Hned vrátí. Ano, nashledanou. Takže dáme písničku. Pri rybníku pod Vrškama Záhorjenka napsali pánové Rapáč Polakovič a zaspívají nám Alena Rapáčová a Libor Cupal.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ano, přátelé, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Pojďme si poslechnout paní Zlatku z Ivanovic na Hané. Vítejte.
3: Dobrý den. Chtěla bych poděkovat cymbálové muzice Hanácký hrozen z Němčic nad Hanou.
2: Ano.
3: Za včerejšek, který nám tam zpěstřili velice krásně, a já jim za to cestou chci jenom poděkovat.
2: Výborný.
3: Byl to nádherný.
2: Ano. A kde hráli? V Ivanovicích na Hané?
3: Přímo v Ivanovicích, no. Takže
2: ano.
3: Byl to nádherný.
2: A to bylo jako k poslechu, to byl nebo nějaký koncert?
3: No, oni to tady měli jednou za rok, to tady mají už asi třetí rok a nevím, jak se to k tomu dostalo, ale prostě jsem začali jezdit a je to nádherný.
2: No tak to je paráda. Tak jsme moc rádi, že jste si to užila a že se vám to líbilo, tak to má být.
3: A já jim děkuji za to.
2: Ano, ano. Tak já posílám písničku za chvíli, paní Zlatko. Ano,
3: naschledanou.
2: No ale předtím ještě tady předáme přání a je pro paní Ludmilu Hoškovou z Mohelna v tomto znění. Milá maminko, ve čtvrtek 16. července si oslavila krásné 85. narozeniny. Dnes se celá rodina sešla s tebou společně slaví. My, tvé děti, se svými rodinami ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a ještě mnoho let prožitých v lásce. Děkujeme ti za všechnu péči, obětavost a lásku, kterou si nám celý život dávala. Byla si pro nás vždy oporou a jistotou. V tento den také s láskou a tichou vzpomínkou myslíme na našeho bratra Jaroslava, který nás před rokem navždy opustil. Zůstává ale stále v našich srdcích a víme i v tom tvém. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky, naděje, ať se tvé srdíčko radostí usměje. Věk není to, v čem se pozná stáří, když tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se tvé sny a přání. A to naše shrne věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Milá maminko, babičko a prababičko, přejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta a boží požehnání. Pravnoučci posílají velikou pusinku a za celou rodinu s láskou vinšují tvé dcery Liduška a Evička. Předali jsme a hrajeme písničku. Takže to jsou pánové Helán, Tesařík a Růžena Sypěnová, Zůstaň chvíli a Moravěnka.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak to zněl nám Valčík a pojďme tady na vzpomínku. Posílám vzpomínku na známého tišnovského rodáka Bohuše Sedláka. Narodil se 1. ledna 1880, byl redaktorem, osvětovým a knihovnickým pracovníkem, psal memoáry, novinové články, vlastivědné práce z Tišnovska. Jeho zásluhou vznikly srdečné vztahy k tomuto městu ze strany významných kulturních osobností Jiří Mahen, Eduard Valenta, Rudolf Těsnohlídek a další. Dlouhá léta přispíval do řady novin, též do časopisu Náš kraj a je autorem knihy V závětří květnice, v níž ožívá starý Tišnov koncem 19. století a počátku 20. Potkáme zde raz vítězové figurky, vysloužilé vojáky z hradeckého regimentu, kata, stejně jako celou řadu kumštířů, včetně Jindřicha Mošny, s nímž autor hrál divadlo. Mám doma její první vydání z roku 1948, jež vydal nakladatel Karel Jelínek v Blansku i novější druhé rozšířené vydání z roku 2000 s kresbami Libora Baláka. To publikovalo tišnovské nakladatelství Sursum. Zemřel právě 18. července 1957, tedy před 69 lety. Moje maminka Jiřina Boleslavová, rozená Seifertová, i babička Augusta Seifertová, rozená Peroutková, ho obě dobře znali. Sursum znamená latinsky vzhůru. Nejčastěji se užívá ve spojení sursum corda, vzhůru srdce. Pokud budete, ano, budete mít čas, takže jsem to přečetla. No a tady tuto vzpomínku posílá milovník všeho pěkného a zajímavého, pan doktor Jan Boleslav. A už dáme písničku Když se dvě srdéčka hněvají.

0: Tak dozněla nám polka Miloslava Richarda Procházky, Antonína Perničky, Když sa dvě srdiečka hněvají, Krumsíňanka dohrála a já vítám paní Staňku z Hostitína. Dobrý den. Nebo večer.
1: Krásný podvečer. Já už nevím. Krásný podvečer. Já včera bylo Martiny, máme v rodině 3 Martinky, máme ve Slavičině Martinu Starobovu,
0: ano.
1: A v Otrokovicích máme Martinku Machalovu a taky Martinku Jančovu. Tak už jsem s nima mluvila, přála jsem jim všechno dobré a chtěla bych jim poslat 3 písničku.
0: Dobře.
1: A bylo to včera taky 34 let, co odešel od nás náš milovaný tatínek, pan Stanislav Berčík z Hostitína. Byl to vynikající stolář, který pracoval od nevidím do nevidím. Takže s láskou na něho vzpomínáme, modlíme se za něho a věříme tomu, že je v nebi. Takže posíláme mu do nebíčka písničku. Děkuji moc.
0: Dobře. Tak paní Staňko, pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: Tak a teď už si poslechneme paní Marušku Jeřábkovou z Kostic, že
2: no,
0: ano?
2: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, taky, já vás zdravím opravdu z Kostic. A včera oslavili narozeniny dvě moje kamarádky. Mila Kurcová z Kostic a Hanka Hrubá z Prušánek, je to rodačka z Tvrdonic, Janulíková byla za Svobodna. Tak já jim přeju, oslavenkyně vážené, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost z vnoučat a ani Mila Kurcová má už aj pravnučky, tak aj z pravnuček a hlavně buďte spokojené, zdravé, šťastné a k tomu vám také nech máte aj k tomu boží požehnání. A ke gratulaci se připojuje aj Vlasta Barančicová. A zajtra oslaví svoje narozeniny pan Petr Křeháček z Březové. Mm-hmm. Tak pane Petře, vaším krásným mladým narozeninám vám přeju hlavně hodně zdraví, k štěstí, lásky, spokojenosti a radost vaší skvělé rodiny. Hlavně z vašich máte 3 šikovných synů a bez vám manželku Marušku. Ať se vám daří podnikání, baví vás koníček Dechovka, kde zpíváte z Nivničánku a hrajete s Březovianama. Já se na vás dívám, když vystupuju Březoviané. A k tomu také vám přeju boží požehnání. A ta pěsnička nech potěší celou vašu rodinu a hlavně nech jste všetci zdraví a v pohodě. Jezdíte aj autem daleko a to tak nech se vždycky vracáte v pohodě ze zdravím.
0: Ano.
2: A zdravím ještě paní Navrátilová všech mojich dobrých známých a nech jich písnička potěší. A kdo slaví, nech dobře slaví a mají za dobře všetci.
0: Dobře,
2: děkuju,
0: dobře.
2: Vy také samějte.
0: Ano, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak a dáme písničku Hedbáb na Vladimír Ondrůšek, Vladimír Salčák a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení a milí, mám tady e-mailovou poštu a je to od pana Broňka Uhra a budeme vinšovat tady těmto oslavencům. Takže včera oslavila svůj svátek paní Martina Karlčková z Dolního Němčí, rodačka ze Suché Lozy. To je jedno přání, pak tu mám další přání, neboť včera také měla svátek paní Martina Gregrová z Dolního Němčí. A dále tady mám, abychom zahráli písničku pro kamaráda a muzikanta, pana Antonína Straku, který se dožil 60 roků, takže to taky budeme přát. A pak tady ještě máme Adámka, Milana Adámka, jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné. No a budeme ještě dále pozdravovat Viléma a Květinku Hochmanovi v Pitína. Takže a všem vám přeje hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání. Samozřejmě Broněk Uher také, ano, a jinak takový Broněk s maminkou a posílá vám všem pěknou písničku. Tak a kteráže to bude? Nad Milockou dědinu Zdeněk Baťka a Kumbánovi muzikanti.

Tak krásný valčík dozněl, zpívali nám sourozenci Baťkovi, Nadmilockou dědinu Kumpánovi muzikanti. No a my tady máme čas ještě na jednu písničku. Karel Vacek starší, jmenuje se Malá písnička, Josef Zíma a dechová hudba sofronu.

Tak dohrála nám pěkná písnička, přímo malá písnička. Josef Zima dospíval, dechová hudba soprafonu dohrála. Karel Vacek starší napsal tuto skladbu. No a pojďme se loučit, neboť skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer a dobrou noc přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás opět těším. No a v této chvíli budete poslouchat orchestrální skladbu, kterou pro vás napsal Metoděj Prajka a bude hrát Mistříňanka a název Tichá noc. Tak já vám přeji krásný večer a také krásnou tichou noc.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ministerstvo životního prostředí chce ze seznamu akceleračních oblastí vyřadit plochu ve Zlíně Malenovicích. Ve Valašském Meziříčí dokončili rozšíření parkoviště v Proluce Masarykova. Dobrovolníci se snaží mírnit dopady přemnožených sinic na řece Dyji. Noc bude v regionu bez srážek, teploty do 14 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Zástupci zlínského magistrátu vítají chystané vyškrtnutí oblasti Malenovice-Svárovec, která je součástí krajského města ze seznamu uvažovaných zón pro zrychlenou stavbu fotovoltaických elektráren. Původně vymezenou akcelerační zónu navrhlo vyškrtnout Ministerstvo životního prostředí. Návrh ještě musí schválit vláda. Důvodem pro vyřazení Malenovické oblasti z územního rozvojového plánu je ochrana životního prostředí a veřejného zdraví. V oblasti se nacházejí zemědělské a travnaté plochy i ovocné sady. Ve Valašském Meziříčí otevřeli parkoviště v Proluce Masarykova. Nově tam přibylo 34 míst, dohromady jich je teď 130. Stavba přišla na 4 miliony 400 tisíc korun. Polovinu pokryla dotace od kraje a ministerstva. Podrobnosti přidává starosta města Robert Stržínek z Hnutí ANO.
3: Nové parkoviště má povrch z drenážní dlažby, která lépe vsakuje dešťovou vodu. Součástí je také odlučovač lehkých kapalin a retenční objekt o objemu 9,5 kubíků. Uprostřed parkoviště vznikl zelený ostrůvek se stromy, které pomohou zlepšit mikroklima. Samotná výsadba ale kvůli letním vedrům proběhne až na podzim, kdy budou pro stromy vhodnější podmínky.
2: Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod Novomlýnskými nádřemi přibližně 8 tun ryb. Českému rozhlasu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku.
4: Sport.
2: Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
5: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
1: Počasí.
2: V noci bude v regionu polojasno až jasno, nejnižší teploty 17 až 14 stupňů, povane slabý vítr. Zítra bude slunečno, odpoledne přibude oblačnost, večer bude postupně zataženo, během odpoledne se vyskytnou lokální přehánky, večer budou intenzivnější místy i bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a vítr bude mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

vlněné krajiny šumavského podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantov se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví na tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeváky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlýn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo.

0: za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák. Ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
1: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
0: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to obilí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
1: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
0: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrna. To bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama. A pak se dělala ta vejraška, to bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
1: Ano, která byla tehdy nejceněnější. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny, za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
0: Tak, tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamů, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhé světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablomovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlyn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitý, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopní začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znovu je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: autem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom nesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedená elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská Krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů, a to je skvělé.

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, 17., 18., 19. století, takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sirky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pect chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl se vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pokračování rozhovoru s Delem Kajúmim, zdravotníkem, který pracuje na záchranné službě Středočeského kraje více než 30 let. O čem bude mimo jiné dnes řeč, napoví ukázka.
2: Celý život jsem oborom zdravotník, tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože já, moje práce je pomáhat lidem. Ale když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby mě s odpuštěním za to slovo, aby se jako spíš brodil proti mě.
1: Vaší průvodkyni od mikrofonu i dnes bude Goránka Oľača. Co jsme se dozvěděli z první části rozhovoru? Především, že se Del Kajúmi narodil na vesnici ve velké majetné rodině, která žila v souladu s afgánskými tradicemi. Přestože rodina vlastnila pole, domy, zahrady, restaurace, na žádnou hračku, kterou by dostal jako dítě, si nevzpomíná. Za to nemůže zapomenout, co si jeho otec přál a očekával od svých dětí.
2: Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co vás, po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy asi tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta.
1: Když se rodina přestěhovala do Kábulu, stal se žákem zdravotní školy obor rentgen a vedlo se mu velice dobře. Psal se rok 1987, kdy se nejen o žáku Delovi, ale o celém Afganistánu rozhodovalo v Moskvě.
2: Po 2 letech byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaný studenty. Jo, prostě ten nejlepší student je psaný jako první, jakoby úspěchem nejlepší. Mm. Ale taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita.
1: Realitou bylo i to, že v Praze musel nejdříve ukončit střední školu a potom snít o studiu medicíny. Mezitím se stala sametová revoluce.
2: Tady šlo k tomu převratu v 89. Smlouvy skončily mezi těmi státy, že tak nám řekli, že dají nám možnost dostudovat, tak já jsem potom tady zůstal, protože Československo se směřovalo do evropských struktur. Nám přednostně vyřídí ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afghánistánu probíhala v té době občanská válka. Bohužel vysokou školu v té době jsem nemohl studovat.
1: Nicméně sen o medicíně uskutečnil. Dálkově, což znamená, že při práci vystudoval obor ARIP, to jest anestézii, resuscitaci a intenzivní péči. Podařilo se mu získat bakalářský i magisterský titul.
2: Od roku 2022 jsem zdravotníkem. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 2025 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
1: Pokračujeme s novými informacemi. Jsme v Praze. Vy jste studoval tady, takže Prahu dobře znáte. Co jste postupně ještě poznával kolem Prahy a dál a v celé republice?
2: Tahle země je nádherná. Česká republika, nebo Československo, nebo střední Evropa. Je nádherná, ale bohužel ta země je poničena průmyslem nebo zanedbanou péči jakoby o ty přírodě. Zaplat pánbu, že Česko je v Evropské unii a že ta Evropská unie má ty evropské zákony, ty východní země donutí, aby si prostě brali ohled na lepší život, na přírodu, na život obyvatelstva a na přírodu hlavně. Já znám republiku, Prahu znám, Hory znám, Krkonoše znám, Jižní Čechy znám. Všude nádherně, opravdu krásně, ale je potřeba o to se starat a vážit se toho. střední Evropa nejenom, že jsou, mají historie nebo budovy, muzea, nevím, krásy, ale také prostor, kde je relativně bezpečno. To znamená nebezpečno politicky, ale bezpečno z hlediska živlu. Tohle to se potřeba člověk, aby se uvědomoval.
1: Je to váš domov. Nejde jen o občanství oficiálně.
2: Ne, občanství tomu nějak jako nezmění. To je spíš o pocitu toho člověka. Já mám domov tady, já mám domov tam. Líp doma nejlíp. A vážím se mi obě domovy. To já většina svého života jsem tady v Československu, bo v Česku. Takže domov mám taky služený tady.
1: Mm-hmm. Tomu se obvykle říká, vy jste bohatý člověk. Máte dvě vlasti, dva domovy, že?
2: Určitě. A já jsem si jistý, že tady jsem nejenom já, ale i mnoho jiných lidí, nejenom z Afghánistánu, ale z mnoho jiných států, že to je určitý přínos pro české obyvatelstvo, pro Evropané, přínos kultury, náboženský, osobnostní, pocitový, všelaký. Myslím si to a jsem tím úplně jistý. Mě taky obohatí, když tam nemluvím s nějakým Němcem nebo když s nějakým Američanem nebo s kýmkoliv. Obohatí mě to mnoho o mnoho informací a mě to vůbec nevadí, že to je Američan nebo Afričan nebo Čech nebo tamhle Vietnamec.
1: Padlo ani slovíčko o tom, jak vás přijali. Ve třídě, ve škole, kde jste bydlel, byl jste šťastný a spokojený?
2: O strany Čechů to bylo v pohodě. To znamená, že v té době ještě to byl komunismus. Tady ty lidi moc bohužel se projevat nemohli. Tak, jak by chtěli asi. A to se projevili potom až po roce 89. Já celý život jsem oborom zdravotník. Tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože moje práce je pomáhat lidem. Když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby se jako spíš brodil proti mě. Já jsem nebyl ve třídě s Čechama. My jsme byli jedna třída s všichni cizinci. Jo? Zahraniční studenty jedna třída a pak český studentky druhá třída. On to bylo spíš zajímavý v tom smyslu, že ve třídě jsem měl holky z Afriky, černý holky a černý kluky, tak já jsem se trošku i bál, protože mi bylo 16 let a já jsem nikdy v životě v kontaktu s černým člověkem nebyl. Nakonec potom jsme se hrozně kamarádili, když jsme se seznámili. Před chvilkou jsem vám říkal, to je jak člověk obohatý člověka, když je s někým cizím. Má informace, seznámí se, dozví se o něm celou řadu zajímavých věcí a to obohacení pro můj jakoby vzdělání. Potom dokonce jsem se pak zamiloval do budoucí manželky Češky ze stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat, nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
1: Náš host Delka Jumi pracuje jako záchranář více než 30 let. Může říci, že svůj sen o medicíně jako humánní profesi bez zbytku uskutečnil. Jestli i v jeho případě platí pravda, že všechno v životě má svoji cenu, nám prozradí brzy. Prosím vás, kudy vede cesta ze záchranářské služby středních Čech k Afghánistánu? Jak jste se tam znovu dostal?
2: Ano. Byl jsem osloben českou armádou, která působila v Afghánistánu v roce 09 nejdřív. A jestli bych nemohl pomoct prostě s nima. Tak já jsem měl pocit, že ta pomoc není jenom vůči České republiky, a tak je to vůči tomu Afghánistánu. Protože já jsem měl tam vyučovat předmět první pomoc pro afgánskou armádu a afgánskou policii a zároveň tlumočit a zároveň jakoby poradit v rámci kulturních rozdílů. Nakonec tam jsem byl holka pro všichni, na všechno, ale to nevadí. Chci vám říct, jde k tomu pochlubení, ale chci říct, že moje působení na Afghánistánu byl strašně velký přínos, jak pro Českou republiku, pro Českou armádu, tak pro Afghánistán jako takový. Když jsme tam byli, tak oni Afgánci milovali nás a my milovali je. Mezi nimi nebyli vůbec rozdíly, protože tam byl, jsme vysvětlovali, kdo jsme, co chceme dělat. Pochopili, že my jsme tam jim proto, aby jsme pomohli, aby jsme budovali, rekonstruovali poválečnou zem. To tak bylo, to tak je. Vždycky jako těšili se na nás, aby jsme tam prostě přijeli.
1: Jo. Vy jste tam byl třikrát.
2: Ano.
1: Jak se lišili mezi sebou ty tři mise?
2: Jak se nelišili, akorát po první misi jsem se bohužel rozvedl. Působila mi to ta mise, protože když jsem po 19 letech manželství s první manželkou, jsem se rozvedl. My jsme tam byli místo 6-7 měsíců, 4 měsíc, protože v Afghánistánu byly volby. A když jsem se vrátil, tak manželka říkala, že zjistila, že po půl roce dokáže žít sama, takže jsme se rozvedli. Bylo trošku, ne trošku, ale hodně smutno, protože to bylo 19 letý vztah. Mám tam dvě děti samozřejmě, úplně krásně, chytrý, šikovný. Nebylo to jednoduchý, není to jednoduchý, protože my máme tady jenom tu svoji rodinu a nikoho jiného, kdo je pro vás jako nejbližším člověkem. Čili když manželka mě to oznámila, tak já jsem vlastně, jak se říká, taky to posttraumatické syndrom. To byla ohromná rána, kde teda jsem nečekal. Můj cíl bylo pomoct České republice a Afghánské republice. Vůči Afghánistánu jsem pocitoval takový dluh, že bych se měl vrátit, pomoct, když tam strašně chybí tady ta osvěta. Takže to snad k něčemu bylo, ale bohužel se stýkal osobní životu. Potom dvakrát ještě byl jsem osloven, tak jsem říkal, souhlasil jsem, že pojedu s tím ještě dvakrát.
0: My a oni.
1: Po nějaké době od smutného rozvodu se Delka Jumi znovu oženil. S misemi to prý nesouviselo.
2: Prosím, to takový zajímavý, i když jsem byl 19 let ženatý se svou manželkou Češkou, vždycky moje rodina říká, tak se musíš taky manželku Afgánku. Já jsem říkal, nemůžu, jako to nejde v Evropě, abych měl několik manželek, to nejde. Takže pochopili, ale vždycky mě jako s tím trošku pošťouchali. To bylo jako bilance, jako legrace. Nakonec, když jsem se rozhodl, říkám, to už vyhovím vaším přáním, tak já si vezmu nějakou Afgánku. Nakonec ano, jsem si vzal Afgánku.
1: Je spokojená tady?
2: Ano, no, spokojená. Spoustu cizinců možná tomu bude rozumět. Asi Češi tomu rozumět nebudou, pocitově. Já mám tady všechno. Zázemí, práce, slušnost, i úctu, lidi mě zdraví. Protože za 31 let, když jsem počítal, já jsem byl u 12 500 Čechů. Pracovně,
1: ano.
2: Čili zachránil jsem asi tak 12 500 lidí, takže ty lidi mě znají. Já jsem v tom stejném okrese, na tom stejném místě, na tom stejném stanovišti, takže já mám všechno. I manželka má všechno.
1: Co ona má? Ona nezachraňuje životy?
2: Ne, nezachraňuje život, ale víte co? Má takový přísloví persky, že i kdybyste měl hrát a nemáte v tom hradu rodinu, sestru, maminku, tatínka, bratra. O hodně věcí jsi přišel, o hodně štěstí. Máte všechno, ale nemáte tu rodinu. Ale my se o nich pořád bojíte, protože pořád tam je válka, pořád tam je nepořádek, pořád tam není zákon, systém, jo? Není tam práce. Takže vy jste tady šťastný, máte všechno, ale to štěstí, skutečný štěstí.
1: A přátelé nezískala?
2: A já mám spoustu přátelů mezi Čechy, dokonce to jsou taky přátelé, že kdybych řekl kdykoliv, cokoliv, tak se prostě objeví. Manželka má pár kamarádek v tom svým okolí, ale to je tak na úrovni, že tam se posedí a popovídají, slušně řečeno, poklábou se, pomluví manželé, nebo to.
1: Český nebo afgánský?
2: Český, Ukrajinky, tam máme jak rodinu Ukrajince, Čechů a i Afgánky samozřejmě.
1: To je pro dnešek v pořadu Mi a oni všechno. Deluka Jumovi děkuje za zajímavé vyprávění a věnovaný čas Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vláda a prezident mají podle Petra Pavla spoustu společných pravomocí. Prezident proto do budoucna doufá ve zlepšení vzájemných vztahů. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je kvůli demolici mostů uzavřený. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
2: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
0: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pražský okruh je uzavřený mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka má trvat do nedělních 11 hodin dopoledne. Objížďka vede přes Strakonickou ulici, tunel Mrázovka, Strahovský tunel a Patočkovou ulici. Staré mosty nahradí nové, aby bylo možné okruh rozšířit na 6 pruhů. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu. Dodává mluvčí investora Jana Kučerová.
3: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
0: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Brně v Jedovnické ulici se srazila dvě osobní auta, dopravu policie odklání po objízdné trase od křižovatky Žarošická. Zároveň také na D8 u 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Provoz je průjezdní se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
4: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se

0: Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
1: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak tisíc let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
0: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
1: Kam?
0: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
1: My máme taky zazděnou chodbu.
0: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu, anebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
1: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
0: Je, to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možné, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
1: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
0: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v tom oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály. Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
1: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
0: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijel třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá. Teďka

0: se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
1: Vy máte zámek a nikdy jste ne. V něm nespala?
0: Ne.
1: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
0: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
1: Až vám přivezou postel s baldachinem a z nebesy.
0: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
1: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
0: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
1: To je dobrá zpráva.
0: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
1: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
0: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
1: No to se nedá koupit v hobby marketu.
0: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
1: Jakoby ten dům poděkoval.
0: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
1: No je to tu krásný.
0: Děkuju, díky.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
3: Bylo ve hře víc zámků? po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnových, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A v zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu?
1: Ano.
2: Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti. Ty varhany jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem, a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach, a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky, a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné, a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Já jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představu tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně x-tá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Policie pátrá po vězni, který na Rakovnicku odjel z pracoviště na kole. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85, jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík.
0: Policie pátrá po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Dnes odjel na kole z nestřiženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na rukou. Informace přijme policie na lince 158. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
5: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
0: Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková za Seniory Pointu Čebín.
6: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 283 v Bělé na Semilsku havarovala motorka. Na D5 se směrem na Plzeň je kolem 49. kilometru zvěř na vozovce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zase?

0: jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zase taková škoda.
1: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
0: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
1: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
0: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
1: Hledejte modré.
0: Takže hledejte modré.
1: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
0: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
2: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím pěkně, poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendrony. Prosím o radu. Jak ji likvidovat? Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou, nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, jste spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: rybářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Kladno po páté vydráží odtažená auta. Neděle přinese déšť, bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zatáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Candev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu po páté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z Fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
3: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vznik nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
0: Hrad a zámek Friedlandu od dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
4: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století, a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší. Místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 u kilometru 348 směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, zdržení může být až hodinu. Na Pražském okruhu u kilometru 62 směrem k D1 je pak kvůli práci na mostě uzavřený levý pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Tak, takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Podlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
7: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
6: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
7: Ahoj, já jsem Patrik.
6: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
7: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, když měl nastříkané v bodě. To nebude na to vesmě. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že tě

0: Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc mě byl v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mopet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
1: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
2: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, že jich jenom šest, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili, učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? Řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. Já. Teď vy opilí, zahrajte střízlivě. No to samozřejmě nejde, že? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
1: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak, než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
2: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě, a papoušek se nedá říct, tam se vájí kalhotky a tam zase ty, ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak seš hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požoruváze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, to je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byly. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlel, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouklo a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy, rozumíš? No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A on mi říká, 22. Říkám, no tak 22, říká, 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, děti. No tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Berenko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já kluci připadá, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabet, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal... Hned si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
1: Zatím družstvo nejsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: A Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, rozumíš, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, my jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to jsi
2: založil. Počkej, nepředbíhej, ale to je žádný moment, jako, ale co? Abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl být na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a na toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, a teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchového koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, filmaři se, herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašný vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Já jsem byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chovíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš.
4: Byl jsi na záchytce?
5: Byl jsem na záchytce.
4: Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamene, když jsem přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli zpět, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá
3: tomu,
2: paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď vťukáme. A ona dělala, že prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a ty jsem tam přišel, jsem napřed byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlíme, ne? Teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáři a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
6: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
6: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
6: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
6: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. No. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
6: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co si má společného děcko?
6: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
6: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: Cože?
6: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
6: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
6: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
2: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co víš, co si myslím?
2: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
2: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
2: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
2: Jak jsi mi nerozumí, já ti ho zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
2: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
2: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
2: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
2: No ale co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
2: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak, Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
2: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
2: No tak to podepíš.
3: No jistě.
2: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to. Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
2: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zaburovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
2: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
7: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
8: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
9: Paní Magdo, já vás varuju.
10: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
8: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
8: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
10: Pupendo grande.
8: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a s ústí nad labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám.
9: Doznávám, že jsem ten špiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to je taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak ty s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí, a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty, pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, ale tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potýcho, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji doma rozpadám. No tak no, tam no, já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli, jako bombometčík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Možná právě teď někde sedíte sami, možná jste ještě venku s přáteli, vracíte se z dovolené, nebo si jenom užíváte ten úžasný víkendový klid, který sobotní noc umí přinést. A právě v takových chvílích se někde vracejí vzpomínky. Na léta, která voněla prázdninami, na chvíle, kdy jsme potkali první lásky, na nečekaná setkání, cesty, dobrodružství, ale také na rozhodnutí, o kterých jsme tehdy možná vůbec netušili, jak moc změní náš další život. A právě to je dnešní téma. Léto, které mi změnilo život. Možná jste právě v jednom takovém letě potkali člověka, který je dodnes po vašem boku. Možná jste někam odjeli a vrátili se jiní. Tak si dnes v noci pojďme společně zavzpomínat na tyto časy. Protože některá léta už dávno skončila, ale některá v nás zůstávají na pořád. Jsem Jarka Barboříková a vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některá léta se pamatujeme podle toho, kam jsme jeli, jiná podle toho, koho jsme potkali. Které léto změnilo život právě vám? Robert Solomouce je s námi a bude odpovídat. Krásnou noc, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu. Ano, slyšíme se.
1: Dobrý večer. Řeknu to tak, že to zpátky hodně let. A tehdy jsem potkal svoji ženu Janu, úžasnou holku. Teď už jsou 3 roky vdovec, moc mě chybí, ale půjdu rovnou k tématu. A nezapomenu na naše první rande, bylo to strašně krásný.
0: A bylo to v létě? To už je k tématu?
1: Jo, v létě to bylo.
0: Aha.
1: A bylo to ve Štemberku na nádraží. A jako ona tam nechala telefon, tak já jsem jí zavolal. Říkala, není, tak půjdem na rande. A ona říkala, tak jo. A ona bydla tenkrát v Lásnici. No a hned na prvním rande jsme si sedli. Měl jsem z některých věcí trému a jsem nevěděl, jak jí to mám říct. A ona mě řekla, hochu, tak vylož karty. To víte, že jsem se bál, protože to takové osobní věci. A já říkám, no, když mě ani nafoukneš mixtape, budeš mě s ním hladit, tak já to mám strašně rád. Moje žena to udělalo a ta jiskra přeskočila. Já jsem se s ním začal tak mazlit, že nám spolu bylo strašně moc prima, no. Mm-hmm. Nevím, asi to znáte, taky jste byla někdy na prvním rande jako se svým manželem.
0: Takže to byla letní láska a potom z toho vznikl skutečný vztah.
1: Jo, a 2 roky jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli, že se vemem, no.
0: Mhm. A bylo to tady přímo o prázdninách, když mluvíme o tom, že to bylo v létě, takže to bylo přímo červenec, srpen třeba?
1: Jako první rande, alebo kdy jsme se vzali?
0: No, tak mluvíme právě o těch prázdninách, které nám změnily život, tak to nám řekněte vy, co bylo právě tady v tom létě.
1: Tak to bylo to první rande.
0: Uhum.
1: Ale vím, že jsme se brali v září, to bylo 2003.
0: Tak předpokládám, že to bylo až následující září, nebo jste se potkali v létě a do 2 měsíců jste se vzali.
1: To bylo za 2 roky potom,
0: za dva roky
1: uplynuli.
0: No, tak to věřím, že bylo léto, které vám změnilo život, že to byla velká událost. To je krásný zlom.
1: A víte, co bylo, Jaruško, na té svatbě krásný?
0: Mm-hmm.
1: Že jsme jeli koňským kočárem. Normálně.
0: Tak to musel být zážitek.
1: A to byl nápad mé paní. To bylo moc hezky.
0: Dobře, Roberta, tak děkujeme. To jsme nádherně otevřeli dnešní téma, léto, které mi změnilo život.
1: Jo.
0: Vy jste se zamiloval. Díky za to vzpomínání.
1: Jo. A ještě jsem chtěl pozdravovat všechny linkaře, však vy jo. Jo? A bylo dřív podobný téma, nedovolal jsem se, takže to zkrátím, ať nezdržuju druhý. A tam byli 2 muži a mně se nelíbilo, když řekli, že jejich nejlepší rozhodnutí byl rozvod. A pro mě rozvod jako úplně opačné, protože jsou 2x rozvedené rodiny, což bylo hodně špatný teda. A ovdovění je podobný. No a řeknu to jenom v krátce. Připadá mě tak, povodeň přijde, zničí, všude bahno, jenom je to prostě katastrofa. Po povodně jsem uklízal v 97. Takže
0: dobře,
1: absolutně s něma nesouhlasím.
0: Roberte, to už odbočujeme od tématu, tak vám poděkujeme a těšíme se na další povídání.
1: Je, naslyšenou. Moc vám děkuju,
0: každý máme nějaké léto, které bychom si dokázali vybavit i po letech a možná právě teď nastal čas o něm vyprávět. Zavolejte nám a podělte se příběh o létě, na které se nedá zapomenout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná máte doma fotografii, na kterou se podíváte a okamžitě víte, že právě tehdy začal nový životní příběh. Jaká fotografie nebo jaká vzpomínka vás vrací k létu, které vás změnilo? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Michaela, která volá z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Když jsem slyšela nebo si přečetla toto téma, tak mě i hned vytanulo léto roku 1974, protože to bylo pro mě léto velice dramatické a naučilo mě tomu jednak vážit si každého dne a jako si uvědomovat, že nic není navždy. Já v tom roce, nebo v tom létě 1974 jsem čerstvě skončila vysokou školu. Byla jsem takřka novomanželka, čekali jsme s manželem první dítě, vznášela jsem se na růžovém obláčku, protože jsem se domnívala, že prostě mně se nemůže nic stát, jsem mladá, prostě se mně všechno v životě daří a najednou ze dne na den se to úplně změnilo, protože mě začalo být nějak jako podivně špatně. Lékaři se domnívali, že to může souviset s těhotenstvím, no a nakonec se tedy ukázalo, že jsem dostala zánět slepého střeva a vyvrcholilo to tím, že mě tedy manžel pak odvezl do nemocnice a v nemocnici mě to slepé střevo prasklo. Dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dní jsem ležela v kritickém stavu ve fakultní nemocnici u svaté Anny a vypadalo to se mnou velmi špatně. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládla a byla vlastně ta moje operace, byla 27. července a 10. srpna se nám narodil syn jako teda nedonošené dítě koncem 7. měsíce těhotenství se zápalem plic, takže já jsem sice svůj boj vybojovala, pak zase jsme bojovali za to, aby to vůbec syn přežil. Chvála Bohu, všechno to dobře dopadlo, ale na léto roku 1974 nikdy nezapomenu.
0: No teda, tak to muselo být teda velmi náročné.
1: Ano,
0: a velmi těžké období vašeho života. Čekat první miminko a místo radosti z toho očekávání najednou bojovat o život a to ještě v době, kdy medicína nebyla tam, kde je dnes.
1: Ano. To bylo to tehdy opravdu, já jsem vlastně do té nemocnice přijela večer a prostě se mě tam báli vůbec operovat, i když věděli, že podle rozboru krve, že prostě ten zánět je takový, že se to nedá rozehnat a pak tedy ten operatér ráno rodičům a manželovi přiznal, že opravdu to slepé střevo mě prasklo v nemocnici. Ale zase musím říct, že díky tomu, že asi i ten operátor

0: Ter byl dobrý a i ta lékařská péče nakonec, který byla dobrá, tak jsme to se synem oba dva přežili.
1: Je to pro vás dodnes nejzásadnější věc, která se vám v životě stala, předpokládám.
0: No, tak
1: určitě
0: musím,
1: vás to muselo změnit jak, jako člověka. Vy jste hlavně byla i velmi mladá, že? Takže projít tady takovou životní 23. lekcí v těch 23 je něco jiného, než...
0: Mě bylo 23 let a musím později říct, že na počátku našeho manželství, že nás to s manželem tak nějak velice, velice prostě stmelilo, no a teď už je to v podstatě už je to 52 let a pořád jsme spolu a vždycky si říkáme, možná Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nedošlo tady v této hrozné události.
1: Vyprávíte o tom často vašemu synovi, jak často na to vzpomínáte?
0: No tak vzpomínáme na tom, v podstatě na to vzpomínáme každého 10. srpna v den jeho narození, nebo když ty narozeniny s ním slavíme, jak to prostě bylo a on vlastně, když se narodil, byl to malý zázrak, asi kdyby se narodil v normálním termínu, tak by to bylo obří dítě, protože on koncem toho 7. měsíce se narodil a měl 2,50 kg, tak to si myslím, že mu taky částečně zachránilo život, protože pokud by to bylo úplně malé dítě, a já si třeba vzpomínám i na to, že v dnešní době se třeba dívám na takové příběhy, kdy se tedy narodí nedonošené dítě, rodiče jsou s ním i hned v kontaktu, mohou vlastně na něho sahat v inkubátoru, ovšem v tom roce 1974 to bylo takové, že mě to dítě ukázali vlastně až 5. den po porodu, kdy už tedy měli jistotu, že pravděpodobně přežije, a já jsem se vůbec k němu nemohla přiblížit, já jsem se jenom dívala přes dvojí sklo a manžel vlastně poprvé syna viděl někdy až koncem srpna, protože vlastně v té době otec se vůbec nedostal do porodnice.
1: Takže téměř měsíc ho neviděl.
0: Ano, téměř měsíc a ještě byl pak v nemocnici, vlastně se vrátil z nemocnice, já už jsem se tedy vrátila domů, protože já jsem po všech těch útrapách jsem vážila 45 kilo a pro syna jsme si šli až koncem září. No, je to takové, a víte,
1: to
0: co ještě to má?
1: Tak... To, že dnes, když to porovnáme s tím, jak by to vypadlo dnes, ano, jak jste říkala, že vidíte ty dokumenty, tak je to diametrálně odlišné.
0: Ano, diametrálně odlišné, a víte, co ještě je zvláštnost, že všichni ti lékaři, kteří mě v podstatě zachránili život, jak chirurg, tak tedy i pak porodník, a dokonce tedy i primářka na novorozeneckém oddělení, tak všichni skončili jako takovou špatnou smrtí. Chirurg se zabil, porodníka přejelo auto před nemocnicí na obilním trhu a dokonce tu lékařku, která se o syna starala, tak tu zabili v jejím bytě.
1: Teda.
0: Je to tak strašně zvláštní.
1: To je neuvěřitelné, co všechno se ve vašem příběhu skrývá, paní Michalo. Lidé, kteří tehdy stáli u vás a pomohli vám přežít, tak dnes už tedy nejsou mezi námi, ale vy tady po 52 letech vyprávíte jejich příběh dál.
0: Ano, to je pravda, že ví to samozřejmě moji vnuci. Doufám, že moji vnuci to pak budou říkat i svým dětem. To asi bude taková historie, která se bude přenášet v naší rodině.
1: Ano, a to jejich dobro žije dál, když oni tady už mezi námi nejsou. A ještě takovým tragickým osudem žili. Tak děkuju, Michaelo, tedy za vaši důvěru, že jste nám zavolala. Bylo to přesně na místě si o tomto létě s vámi popovídat, protože to bylo skutečně velký zlom a příběh obrovské síle, kdy člověk pak jakoby dostane druhou šanci a vy jste dostali ještě k tomu takový poklad. Tak děkuju, mějte se, opatrujte se a zase někdy zavolejte.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak jsme to slyšeli. Dnešní noc patří vzpomínkám na letní dny, které nebyly jenom o slunci a dovolené, ale byly o lidech, o rozhodnutích, o okamžicích, po kterých už nic nebylo jako dřív. Medicine man.

0: Možná to začalo úplně obyčejným letním dnem a skončilo příběhem, který si nesete celý život. Máte takové léto i vy? Léto, které změnilo můj život, to je tématem dnešní noční linky Českého rozhlasu a je s námi návštěva. Kdo volá a odkud?
1: Já jsem Miloš a volám z Brna také.
0: Pan Miloš z Brna. Miloši, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem jednak trošku překvapený a rád, že jsem se dovolal hned na poprvní, protože váš pořad znám, ale dovolal jsem se poprvé a možná jak zazní doba, kdy se to stalo, to znamená léto 68, tak bude hnedka trošku jasněji. Tu dobu jsem, na jaře jsem celkem úspěšně odmaturoval, dostal jsem se na vysokou školu a trávil jsem přehradu jako běžný 18-letý kluci a děvčata z Brna na přehradě a tak dále. No ale samozřejmě nastal 21. srpen. Řada mladších si to možná už úplně neuvědomuje, co bylo, no takzvaná zpřátelená vojska přijela a my, kteří jsme den předtím a předpokládali, že i další dny budeme na přehradě, tak s partou kámošů jsem vyrazil úplně se mě tají dech, protože si to vybavuju, vyrazil do středu Brna teda, kde stály, kde byly tanky a my s naší čerstvě absolvovanou maturitou z ruštiny, vzpomínám si, že jsem taky na ty tanky lezel a v podstatě vůbec jsem to tak tehdy nebral ani do dneška, ale mohlo se stát ledacos, protože vím, že jednoho mýho kamoša praštěl dosi puškou, tak jsem mi říkal, pačemu vyzdě, jsme tolko chtěli svobodno žít a tak dále. No, ale podařilo se to, nepodařilo se zkrátka nic změnit a od té doby, tady jsem si poznamenal vaše slova, od té doby už nebylo nic jako dřív a pro mě jsou to právě ty srpnové dny roku 68.
0: No, co bylo dál? Kdybyste to ještě víc popsal, kde jste pak byl ty následující dny, jak jste se dozvídal vlastně tu pravdu o tom, co se děje?
1: No pořád v těch ulicích, ne, že bych teda roznášel ty letáky, ale když jsem jich dostal třeba pět, tak jsme kolportovali dál. No, bylo to neopakovatelné, bohužel měl jsem tehdy jen foťák Pionýr, který jsem teďka na chalupě objevil, ale nevím, jestli jsem si netroufl, nebo mě to nenapadlo udělat nějaké fotky. Naštěstí byli lidé, jako je v Kratochvíl v Brně a pak další lidé, kteří to zdokumentovali. No, byly to neopakovatelné zážitky, je fakt, že na těch tancích byli většinou takoví ti mládenci od někud z těch Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kteří vlastně nevěděli, proč tady jsou, čili bylo ani pořádně popravdě, někteří rusky dom neuměli, bylo k tomu se s něma domluvit. No,
0: a co jste, Miloši, tehdy jako mladý člověk cítil? A zajímalo by mě, jak reagovala vaše rodina, vaši rodiče?
1: No, byl jsem pobouřený, protože naše rodina byla odevživa. Zkrátka, nebyl nikdo v KSČ a tak dále, ale netroufali si nějak jako někteří dizidenti zkrátka, takže byli jsme proti tomu režimu, ale tak bylo asi 80% lidí. Otec byl bohužel už mrtvý a matka těžce nemocná, takže v podstatě jsem na toto byl sám se svými prarodiči a s tou partou těch kámošů.
0: A změnilo se něco ve vašem životě bezprostředně po tom srpnu roku 1968?
1: No, změnilo, ale ne v kontextu, protože, jak říkám, byl jsem přijatý na tu, ano, no, změnilo v podstatě, byl jsem přijatý na dnešní Masarykovou univerzitu na obor psychologie a ze začátku to bylo báječný, jakoby opravdu, to byl říjen, tak to ještě tam pořád byli ty učitelé, kteří tam byli za toho takzvaného pražského jara, ale velice rychle to začalo přituhovat. Vyházeli některé profesory, kteří byli v úzkém kontaktu s tím předchozím pokusem o změnu, například profesor Barta, který potom po roce 90 se snažil o obnovení toho moravského jaksi sebeuvědomění, tak ten musel ze školy a další. No, popravdě museli jsme to zpočátku podobně jako celá země, tak jsme i my studáci byli jako odbojní a tak dále, ale postupně začalo přituhovat. Vím, že se mnou chodil do ročníku zpěvák Pavel Váně, pokud to náhodou poslouchá, tak ho pozdravuju. Taky to musel potom zabalit. No, mě nějakým řízením osudu se podařilo studovat dál, ale každopádně ta změna oproti té politice Dubčeka, Smrkovského, Šíka a řekněme už po roce dál, to byl takový obrat, že to v duši asi každého mladého člověka, včetně mě, zanechalo stopy na celý život.
0: Děkuju vám, Miloši, že jste se s námi podělilo vzpomínky na srpen 1968. Jsem velmi vděčná, že tady toto téma zaznělo, možná, že nejednou, možná, že na vás naváží také ostatní posluchači, bylo by to na místě, protože samozřejmě toto léto změnilo život a vlastně přepsalo historii všech nás všech. Jsou to vzpomínky člověka, který, kdo tu dobu opravdu prožíval, tak jsou podstatné, jsou důležité a právě díky lidem, jako jste vy, nezůstávají tyto události jenom v učebních dějepisu, ale mají konkrétní tváře, hlasy a osobní příběhy. Tak velké díky, mějte se dobře.
1: Já děkuji taky velmi i za vaše slova současná. Děkuju.
0: Zase někdy příště naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: První lásky, nečekaná setkání, dlouhé cesty i rozhodnutí, která se nedala vzít zpátky. Někdy se toho do jednoho léta vejde na celý život. Na které léto nikdy nezapomenete? Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Anička, která volá z Miroslavy. Krásnou noc i vám, 7 minut po 11:30.
1: Krásnou noc vám přeju taky, Jaruško, a přeju to taky všem posluchačům. A já mám takové dvě přelomové situace v mém životě, takové dva milníky. Jeden je radostný a druhý je méně radostný. A bylo to v roce 66 v srpnu, když jsem odložila své dívčí jméno a přijala jméno svého manžela, a bude tomu 60 roku, kdy spolu teda se prodíráme tím životem, ať už v době krásných i v dobách horších. Takže toho si moc vážím, že jsme k takovému číslu dospěli, i když je to pro mě je to neuvěřitelné a velice, velice rychle to uteklo, teda ten život. A druhý milník, ten je takový smutný, protože bylo to v roce 2005, bylo mi 56 roků a bylo to v srpnu, kdy jsem prodělala, bylo to vlastně v červnu, kdy jsem prodělala jednu vážnou operaci oka a v srpnu pak druhou, a protože už jsem 10 roků na jedno oko neviděla, takže v tom srpnu se uzavřel můj život na světle a prostě bylo finito a ztratila jsem zrak na dobro. Takže už to bude teďka 21 roku, bylo to v roce 2005, co jsem na dobro ztratila zrak. A na to mám teda vzpomínky, když 2 dny po operaci jsem mě sestra dovedla do k paní primářce a ta mi oznámila bohužel smutnou zprávu a já jsem omdlela, takže jsem se já jsem ještě, že za mnou ta sestřička stála, že mě chytila, protože jinak bych měla i úraz, protože jsem prostě v ten moment tak moje tělo zareagovalo, moje psychika, že prostě jsem omdlela a probrala jsem se až na zemi, nohy na židli a Je to, na to nezapomenu nikdy do smrti. Bylo to teda něco hrozného.
0: Anička,
1: ale
0: a jestli teda se můžu zeptat, tak to teda byla nepovedená operace nebo?
1: Ne. Já jsem před v roce 1995 v lednu podstoupila operaci oka, protože jsem měla už od září roku 94 problémy s očima a vlastně mě se zhroutil imunitní systém a napadl mi obě oči. No a v té době, v tom roce 95, mi jedno oko bylo zachráněno a druhé oko bohužel musela mi být odoperována sítnice, takže to je to nejdůležitější, co v oku je, protože to je odraz, to je jako zrcadlo v našem oku, takže mě musela, protože ta se utrhla, ta sítnice, a dostala jsem tam zánět. No a po těch vlastně 10 letech se tady toto opakovalo znovu. Úplně to přišlo náhle, nekontrolovaně, prostě jednoho dne jsem šla nakoupit a ohla jsem se do regálu pro svíčku a najednou se mi zatmělo a byla jsem úplně ve tmě v obchodě. Panika mě opadla, tak jsem stála, pak jsem teda si trošku vzpamatovala a oko se trošku jako rozjasnilo, ale měla jsem takový oblouk. Vyšla jsem ven a manžel na mě čekal před obchodem a říkám, mně se něco stalo, já vidím jenom lidem nohy. No tak jsme druhý den ráno jeli do Brna na oční oddělení do Bohunické nemocnice a to bylo začátkem července. Takže jsem tam podstoupila jednu operaci, kde mě byl vysát sklívec a napuštěn plyn, že by měl tu sítnici přidržet. Bohužel se tak nestalo a za měsíc jsem šel na operaci znovu a musela být ta sítnice zase z druhého oka odstraněna, protože byla úplně utržená a nedalo se s tím nic dělat. Bohužel.
0: Aničko, tak jedno léto vám přineslo velké štěstí, kdy jste se vdala a začala nový život po boku člověka, se kterým jste šťastná. A potom přišlo léto, které vám život změnilo úplně jiným způsobem. Ano. Ono to vlastně spolu souvisí, protože právě když přišla ta druhá operace a vy jste teda přestala vidět, tak vám v té nejtěžší chvíli pomohlo právě to vaše první štěstí z prvního léta a váš muž, který pro vás byl tím opěrným bodem.
1: To musím opravdu potvrdit, že se k tomu můj muž postavil čelem a s velkou vervou a velice mě v tom pomohl. Ale i samozřejmě to bylo na mě, tápala jsem, aspoň 2 roky jsem tápala, prostě jsem odmítala ledas, co by mi pomáhalo, tak jsem ale pak jsem si řekla, že prostě já musím se do toho obout a rodina nesmí trpět tím, nebo ani já, a řekla jsem si, že budu se snažit tak, abychom žili tak, jak předtím, aby co můžu zvládnout, tak zvládnu a naučím se to. No a moje úsilí se potvrdilo a dosáhla jsem toho, že ledas, co umím, co možná i některý vidoucí člověk nezvládne. Takže a na to jsem teda nepyšná, to slovo já nemám ráda, ale jsem za to ráda a možná i trochu hrdá, že dokážu uvařit, uklidit. I na té zahrádce jsem ještě něco platná a že se sama o sebe postarám a i o svého manžela a ten zase pomůže mně, co já nemůžu, tak zase udělá on. Takže si takhle zrovna dneska říkal, babi, zase máme jeden den za sebou, který jsme zdatně a zdárně zvládli. Takže on to tak už teďka bere, díky za každý nový den a díky za každý odžitý den. Jo, takže takhle to bereme.
0: Aničko, děkuju za ten příběh i za ten optimismus, který jste nám vlila do žil. Zpracovala jste šok, jak jste mluvila o tom, že to mělo vývoj, třeba ty 2 roky, že to trvalo. Je to naprosto přirozené, že to nejde hned, ale jste skvělá, že jste se tomu nepoddala, ale brala jste to přesně tak, jak jste říkala. Myslím si, že to je správný způsob, ale je to velmi těžké, takže hluboký sklon, že jste to dokázala.
1: Je stále, ale musí člověk nesmí se tomu tak tomu podávat. Prostě a nehroutit se z toho, a protože tomu nepomůže. To jenom přitíží, takže takhle to je.
0: Tak děkuju, přeju, ať máte kolem sebe pořád lidi, kteří vás mají rádi a ať vás provázejí hlavně ty hezké vzpomínky. Děkuju za dnešní povídání. Krásnou, klidnou sobotní noc přeji ze Zlína. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11:45. Kdyby vám někdo řekl, že jedno léto změní celý váš další život, asi byste mu tehdy nevěřili. A přesto se to možná stalo právě vám. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte nám popovídat o nejdůležitějším létě vašeho života. Krásnou noc, kdo přichází právě teď. Slyšíme se? Haló, haló, kdo pak tam?
1: Ano. Já nevím, tady je starý vlk, zdraví vás na noční linku. Je to od Ústí nad Labem, bydlíme v horách, v takový malý vesnice nad Ústí nad Labem. Uh-huh. Ale zajímá mě tady ten příběh, co vy tady máte, jinak mé jméno je Starý vlk, to je přezdívka.
0: Tak vítejte, Starý vlku, a povídejte.
1: Takhle, já nevím, jestli to patří do toho, ale stalo se to v roce 1978. Byl jsem takový desperát, no, ústecký, no. Nosil jsem dlouhou bílou šálu, klobouk, no, a žil jsem. A potkal jsem jednu ženu a do té jsem se zamiloval. Bylo to začátkem léta, když je to, bylo to léto. Ta mi změnila celý můj život, absolutně. Říká, že se starýho vlka novým kousku nenaučíš, není to pravda. Milujeme se do dneška a stalo se to tak, že tenkrát jsem přišel do obchodu, co tady pustí, to jsou ty velké obchody, a dělala ve sportu a byl jsem tam s kamarádem a vzal jsem tam saně a jezdil jsem s tou bílou šálou, s kovouky, jezdím jsem po tom obchodě na sáních a volal jsem emigrant, ruský emigrant. No tak jsme se nějak tak padli do oka povídání a potom se na ní počkal s kytičkou a moc tu ženu miluju, protože jsme spolu do dneška a opravdu mi obrátila život vzhůru náma. Nepil jsem, nekouřil, ale žil jsem. Ale žil jsem takovým životem, no, mladýho muže. A opravdu ta žena mi to léto a to všechno obrátila ten můj život vzhůru náma k dobrýmu a moc si za to děkuju, za to léto. Žijeme už spolu 47 let. A je nám nádherně, nám krásně. A říkám, bylo to taky začátkem léta a rád na to vzpomínám a tou ženu, milujeme se do dneška.
0: A co je podle vás tajemstvím toho, že vaše láska vydržela tak dlouho?
1: Co je v tom tajemství? To je odpověď těžká, tajemství. Já nevím, respektujeme se. A myslím, že v tom je právě ten důvod a ta láska, že jeden druhýmu respektujeme se.
0: A kdo tehdy koho oslovil jako první?
1: No já.
0: A co byla ta první slova?
1: Ježíš, to byla ta první slova, že je to krásná žena.
0: Takže vy jste neřešil třeba ty sáně, nebo nehledal jste nějaké záminky, ale šel jste rovnou k věci. S bílou šálou.
1: To byla taková moje divoká život takový můj, no. Uh-huh. Ale takže strašně krásná žena, má nádherné oči. No a večer se na ní počkal, protože dělala ve sportu, večer se na ní počkal. Já jsem se ptal tenkrát, jaký má ráda kytičky. Jako barvu kytiček, říkala fialky. A tenkrát se na to ještě, bylo to začátka léta, fialky. Jo. Takže já vždycky se na všecko. Na fialky jsem se hnal a počkal se na ní večer před obchodem a tím to vlastně celý ten náš život společný začal.
0: Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, teda. Starý vlku, jste borec. Díky. Díky za vás, za to, že nás posloucháte. Pojďme teď poslechnout písničku od Aleše Brichtu společně. Ať se vám líbí, ať vás dál provází láska a ten, nevím, jak to mám říct, jde z vás takový klid, tak ať vás neopouští. Mějte se dobře.
1: Víte, ještě něco, víš, že my jste úžasný, jo, protože vy vlastně děláte dělatelý sklepu neboli takovýhle muže. Jo, a když ten muž respektuje ženu a ona respektuje i jeho takovýhle nějaký
0: symbioze.
1: Takže ano, ano, ten symbioz. Takže to, začali jsme spolu jezdit na vandry, jo, což nikdy nedělala, protože poprvé šla na vandry a měla štěkle. Jo.
0: Ano.
1: A bylo to úžasný, jo, teda, jo, protože nikdy nebyla v lese nebo něco takového, to víte, městská holka, no. A bylo to úžasný, jo, proto mám ten starý, to ona má taky přezdívku, jo, jmenuje se Žabža. No, že to víte, už jsme taky v letech. No, ale rádi tyhle ty věci posloucháme a country a takové věci. Hmm.
0: Tak ať vám vaše letní láska vydrží ještě mnoho a mnoho let. Loučíme se a naslyšenou příště.
1: Naslyšenou, děkuji za vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Možná jste tehdy ještě netušili, že prožíváte jedno z nejdůležitějších let svého života. Co se stalo právě v těch vašich prázdninách, životních prázdninách? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a píše paní Jana. Bylo mi tehdy 19, dnes je mi 52. S kamarádkou jsme jeli na brigádu do Chorvatska. Tam jsem potkala kluka z Brna, se kterým jsme se dali dohromady hned první týden. Po prázdninách jsme si ještě dlouhou dobu psali a pak jsem za ním jela na návštěvu. Dneska jsme spolu už 30 let, máme dvě děti a pořád jsme spolu. Kdybych tehdy na tu brigádu nejela, asi by můj život vypadal úplně jinak. Petr 61. Mě změnilo život léto, kdy jsem se rozhodl odejít z práce a začít podnikat. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že to nedopadne dobře. První roky byly těžké a několikrát jsem měl chuť to vzdát. Nakonec se to ale povedlo a dnes už mám malou firmu, která mě živí přes 20 let. Když si na to vzpomenu, jsem rád, že jsem tehdy ten risk podstoupil. Paní Alenka píše z Brna. Já vzpomínám na léto, kdy jsme s manželem poprvé jeli na dovolenou s naším malým synem. Bylo mu tehdy asi 5 let a poprvé jsme jeli k moři, takže jsme se všichni těšili. Jenže hned druhý den dostal vysoké horečky a skončili jsme v nemocnici v cizí zemi. Nakonec vše dobře dopadlo, syn byl za pár dní v pořádku. Dodnes si na tu dovolenou pamatujeme, protože jsme tehdy pochopili, že nejdůležitější je, že jsme spolu a že se máme. Tak děkuji vám všem za vzkazy, klidně pište další na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz a napište nám o létě, které vám změnilo život. Některé vzpomínky mají vůni rozpálené silnice, posekané trávy nebo moře a přitom v sobě ukrývají velký životní příběh. Jaká letní vůně nebo vzpomínka se vrací právě vám?

0: Máme 6 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, začíná druhá hodina. Dnes se společně vracíme do let, na které se nedá zapomenout. Do let, vzpomínáme na ta léta, kdy jsme se zamilovali, kdy jsme potkali důležité lidi nebo udělali rozhodnutí, která změnila náš další život. Každý z nás má možná někde v paměti ukryté jedno takové léto. Některé vzpomínky jsou veselé, jiné bolí, ale všechny jsou součástí našich životních příběhů. A já jsem moc ráda, že mi je dnes večer vyprávíte. Tak pojďme společně pokračovat. Volejte 731 800 900, volejte z Línské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Všichni zdraví nočníčky, ponočníčky. Já vám řeknu, že dneska je to přesně 52 roků, co se mě narodila dcera. A než se to tak stalo, tak jsem prožila, že jsem uklízela doma, umývala okna a bydlela jsem v Tišnově a měla jsem 3letého chlapečka a byla jsem těhotná. A my jsme bydleli na sídlišti z kraje a musela jsem jít nakupovat do města. A jak jsem to všechno udělala, dala jsem ho na kočár, na sporták a jeli jsme. Jak jsme ujela, sávím, půl kilometru, začalo mě strašně bolet břiško. Ale to jsem si teda myslela, že bude po mně, ale přestalo to se tam.
0: Ano.
1: A tak jsem se neotočila, ale pokračovala jsem dál. A to bylo před 3 týdnama a měla se ona narodit v srpnu. 15. srpna se měla narodit. No a narodila se přesně 19. července 74, takže to je dneska 52 roků. Ale byla konec pánevní, přivezli mě do porodnice a říkali mě, začali běhat a doktora, musíme zbudit doktora. A já říkám, a co se děje? A oni, ne, buďte v klidu, buďte v klidu. Takže pan doktor přišel, musel mě rozstříhnout a malá se narodila, měla 3,20 kg, ale druhý den mě ji nedovezli, jak vozili jiným maminkám na pokoj, miminko na kojení, tak mě ji nedovezli. A tak jsem říkala, sestři, co se stalo, že mě ji nevezete? A oni říkali, no až budete moc chodit, to se hnedka nestávalo, tak přijďte, ona leží na nedonošeným, protože se narodila o 3 týdny dřív. Nasadili antibiotika, jenže já jsem tam měla známou spolužačku, sestřičku, a pořád jsem říkala, že jak jsem zašitá, takže tam špatně se mě sejí a aby, jestli mě ji nemůžou vozit. A ona, tak dobře, my ti ji budeme vozit. No a pustili mě dřív dom a stalo se to, že za měsíc ona najednou zežloukla a na plynečce měla jsem takový žlutý čáry. Tak jsem volala porodní babce, ta přišla se na ňu podívat a říká, ne, to musíte jít do nemocnice. A tak si ju tam nechali. Ona dostala, že si hltla vody, tak ona dostala jako sepsi. Všechno si jí přestalo fungovat. No já jsem byla šťastná, že mám holčičku, ale to jsem tak plakala. Tak jsme hned zháněli někoho známého, tak jsme nakonec sehnali paní doktorku. Do dneška si pamatuju, že se jmenovala Habancová. A tak tam měla, malá tam byla přes měsíc, to jsem já tam s ňou nemohla chodit. Já jsem každý den za ňou jezdila do nemocnice do Brna, do dětské. A to mi zase rodiče říkali, když uvědom si, že máš 3letý děcko, to děcko nemůže pořád s tebou jezdit tím vlakem, když to je pro něho taky zátěž. No a tak nakonec mě udali dohromady, pak jsme jezdili ještě srdíčko špatný, že měla otvůrek mezi chlopníma, ledviny, že ji špatně fungovaly. A to všechno z toho, že si hltla té vody. A že já jsem tak spěchala dom, tak jsem si dělala výčitky, ale dneska má teda 52 roku, je moc hezká, vůbec na to nevypadá. Je teda babička už taky, teďka 2 roky, ale je šťastná, že to tak dobře dopadlo a já taky.
0: No, takže

0: To je příběh. Já si to neumím představit, když vlastně v tom nejcitlivějším období ženy se člověk dozví takovou zprávu, že vlastně to čerstvě narozené dítě, kde vás ještě ovládají ty hormony a všechno ostatní. Teda.
1: Já jsem se dívila, že na to nepřišli v té porodnici, že se to promítlo až do měsíce od narození. No, tak jako stane se, no.
0: Vrací se vám ještě někdy ten strach, který jste tehdy jako maminka měla? Umíte si to úplně vybavit?
1: Vždycky v ten den tady dneska zrovna. Říkám, musím jí zavolat. Volala se mi v pátek a říkám, já ti zavolám v neděli ještě. Je zrovna je nemocná, tak jí má antibiotika.
0: Tak náročného léta je dnes vzpomínka na to, jak moc je život vzácný.
1: Jak je všechno teď v pořádku a hlavně, že je zdravá, že to na ní něco nezanechalo. Mm-hmm. No, tak se mě teda ještě narodila jedna a to až za 8 roku. No, to je zdravotní sestra.
0: Dobře.
1: Takže.
0: Paní Ludmilko, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte, že voláte. Já
1: pozdravuju všechny, pozdravuju Roberta a pozdravuju pana Olíma z toho Kopřivnice, ano. Já ho strašně ráda poslouchám, on když se taky rozmluví, tak mluví dlouho, jak já.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Vy taky,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 23 minut po půlnoci. Léto má zvláštní schopnost zpomalit čas, ale někdy naopak dokáže život úplně rozběhnout novým směrem. Máte ve vzpomínkách takové léto, paní Boženko? Zdravíme vás ze Zlína do Hradce Králové, že?
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače a chci prostě připomenout dovolenou, kterou jsme měli v roce 68 v červenci, když naše děti, prostě my jsme se přestěhovali do Hradce, jenže děti to táhlo na vesnici, babičce týden už před koncem školního roku balili a pak jako odjeli a my jsme se se sousedama dohodli, že s nima pojedeme na Slovensko. Oni říkali, že to tam jako neznají a tak a manžel byl Slovák a tak jsme jeli. A počasí jsme měli tak jako střídavý, ale měli jsme stánce, bohužel, jak jsme vždycky někde u vody zastavili, postavili stán večer a jeli jsme dál, projeli jsme prostě Košice, Prešov a vraceli jsme se do Kežmarku jako na Vysoký Tatry a byli jsme dohodnutí, že zastavíme asi na dva dny v Ivance u Bratislavy, kde měl manžel sestru. A jeli jsme, pršelo a byli jsme už v Senci a tam byly prostě kostky žulový na silnici a dost to bylo takový jako smekavý. No a tam byla zatáčka a z té zatáčky vyjel dálkový autobus do Martina a ten kamarád prostě jako řídil na to dupnul a my jsme dostali smík. A vrazili jsme do toho autobusu do kola, jenže jsme dostali hodiny a bouchli jsme ještě jednou do toho autobusu. My jsme utrhli sedačky, kamarád utrhl volant, no a hned jako zastavovali auta, jestli něco potřebujeme, zavolali policii, že k tomu a my jsme seděli na chodníku chvíli, než jsme se tak nějak jako zpamatovali a pak jako manžela a kamaráda odvezli na pohotovost, protože měli jako čela rozbitý o to, že jo, tak nějak. No a my jsme teda dojeli do toho, do ty Ivanky a švagr měl doma auto, dělal zásobování a tak pro to auto se synovcem odjeli a přitáhli ho, museli narovnat blatníky, že jo, a takový ty, aby to bylo schopný odtahu a my jsme mysleli, že tam asi dva dny budem, jenomže my jsme druhý den zjistili, jak jsme pomláceni, jak nám vystoupily modřiny a jak nás všechno jako bolelo, ale tak jsme se zdrželi asi do úterka, abychom mohli jet vlakem domů. No a přijeli jsme do Hradce a manžel je odvez domů a mě dovez jako do nemocnice, protože já jsem měla vyvrtnutý kotník a hodně spuchlou nohu. Jenže jsem to nemohla hlásit jako úraz, protože tenkrát by to byl přestupek a ten řidič by za to měl nějaký prostě zlé, že jo, nebo nějaké vyšetřování. Tak jsem to svedla na to, že jsem se jako smekla v Tatrách, že jsme byli a že jsem si udělala výron. A oni už vlastně na to sádru nemohli dát, protože jsem to měla hodně napuchlý, ale to nic, dojeli jsme domů, já jsem potřebovala taky neschopenku, protože jsem chodila do práce a asi za 14 dní nebo tak nějak, tak švagr jel do Prahy bez to auto nám přivez do toho Hradce, tak šlo hned do opravny, že jo, my jsme se z toho jako dostávali a když jel zpátky z Prahy, tak vez nějaký funkcionáře ze Slovenska, nějak z toho výboru a tak prostě jsme jako povídali a ten jeden snad to měl být švagr Husáka, já přesně nevím. A on říkal, že ta situace není tak růžová, jak to vypadá, že prostě to je takový všelijaký. No, bál se mluvit, protože jsme se viděli poprvé, ani my jsme o tom moc nemluvili, ale věděli jsme, že se jako něco chystá, protože už na tom Slovensku bylo hned prostě vidět taková jako nenávist, nebo tam bylo cvičení sovětských vojsk a oni tam ty malé vesničky, tak to zásobování tam prostě jako vázlo. No tak jsme tak nějak věděli, že to jako není dobrý. No a toho 21. tady začaly jezdit ty tanky a prostě byla ta okupace. Takže já na ten rok 68 nikdy nezapomenu.
0: Boženko, jsem ráda, že i vy jste to vzpomněla. Jeden silnější příběh než druhý. Jenom bohužel my jsme výrazně přetáhli čas, takže já se nemůžu doptávat, ale to vůbec nevadí, protože vy jste vyprávěla poutavě a myslím si, že k tomu není potřeba nic dodávat, než to, že jsem ráda teda, že jste s námi i dnes večer a hlavně, že se zapojujete, protože, jak říkám, jste výborná vypravěčka. Děkujeme za vás.
1: Já vám taky děkuju a přeju všem dobrou noc.
0: Aby bylo. Bylo vám 17, 30 nebo třeba 50, na věku nezáleží. Důležité je, co se tehdy stalo. Které léto si dodnes pamatujete úplně přesně? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. Máme minutu po půl jedné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se největší životní změny odehrají právě tehdy, když máme pocit, že jen odpočíváme a užíváme si prázdniny. Co nečekaného přineslo léto vám? Ptám se paní Marie, která volá od Brna. Zdravím vás.
1: Dobrý večer. Ano, tady je Marie. Já prosím vás, volám na toto téma, protože vzpomínám na léto roku 1968. 22. června jsem se vdávala a brala jsem si kluka, měli jsme se rádi a měli jsme jako naději, nebo mysleli jsme si zářná budoucnost, měli jsme spokojený rodiče, takže tak těšila jsem se. No a teď teda jsme měli objednanou takzvanou svatební cestu na 10. srpna k Balatonu. A bylo to jako sobota, jenže zrovna v den odjezdu zemřela babička, kterou jsem teda měla hrozně ráda. A teď ve mně byl takový boj, jestli jet nebo nejet. No ale zvítězilo teda, že jsem jela na tu cestu svadební, no ale půlku, dá se říct, v tu první půlku jsem probrečela, protože mě bylo hrozně líto, že jsem babičce na pohřeb nešla. No a teď teda pak jsem se nějak zpamatovala a zbytek dovolené byl dobrý. No a teď jsme odjížděli dom z Bukurešti zvláštním vlakem. Tenkrát jsme byli jako od svazu mládeže a to byl zvláštní vlak vybavený z Budapešti jako pro ty rekreanty. No a teď jsme jeli, byla tma a najednou jsme teda zastavili a vůbec jsme neviděli, kde jsme, co se děje, všude tma. Stáli jsme víc jak 2 hodiny a přišel manžel, někam v tom vlaku odešel, přišel a řekl mně, nemyslí si, že se tak hned dostaneme dom, jsou zavřený hranice, přepadli nás Rusy. A já mu říkám, prosím tě, kdybys řekl, přepadli nás Němci, ale Rusy jsou naši bratři, co by nás přepadali. Preno, podívej se z okna. No tak jsem se podívala a zhruba 20 metrů od sebe stáli vojáci s napřaženýma samopalama. No tak všichni jsme teda v tom kupé stvrdli a čekali jsme, co bude. No až teda, já nevím po jak dlouhé době, ale už bylo světlo, tak nám poručili vystoupit, naložili nás na autobusy a vezli nás, tam byl jako internát, kde byli učňové a protože teda byly prázdniny, tak to bylo volný, no a postele železny nad sebou a tam jsme teda měli být. Jenže jak všichni z Rumunska, z Bulharska, já nevím, odkud se dověděli, co se děje, no tak všichni jako spěchali dom a právě, že jsme byli na těch hranicích, tak všichni tam zůstali stát, no a všechny jako směrovali do toho internátu, kde jsme my byli a my už jsme pak ani si neměli kam sednout, protože tam bylo plno těch svazáků teda. No a tam jsme byli 4 dny a dávali nám jíst chleba a mlíko nebo rohlíky. No a potom nás nasadili zpátky do vlaku a vezli nás do Budapešti. No a tam teda jsme byli tak jeden den zhruba a dali nám asi 100 těch forintů, to už si nepamatuju přesně, nějaký peníze nám dali a jeli jsme zase zvláštním vlakem dom a hrozně jsme se teda všichni báli, protože jsme jako znali, jak se Rusi chovali, hlavně k ženám za druhé války, když přišli sem do Čech, že? No, ale úplně cesta byla perfektní, bez jakýchkoliv problémů. Vůbec na žádného Rusa nic jsme nenarazili, nikdo nás neotravoval ve vlaku. No a přijeli jsme šťastně až do Brna a z Brna teda domů. No a to vítání s rodičema, to si nedovedete představit, protože my jsme nevěděli, co se tady děje a oni vůbec nevěděli, co se děje s náma. No takže ten výsledek byl takovej, že teda to bylo hrozný, ale zase šťastný, že jsme v pořádku doma. No takže to je můj zážitek na rok 68.
0: Paní Marie, já jsem úplně nadšená z vašich dnešních příběhů, z toho, jak mluvíte, jak poutavě dokážete upoutat naši pozornost, ale bohužel opět jsme na čase 6 minut 30 sekund, takže nemůžu se doptávat
1: dál. Já už mluvím tak dlouho? Ano, ale jedamane.
0: To bylo škoda vás přerušovat. Já jsem si to chtěla vyposlechnout až do konce a hlavně vím, že naši posluchači chtěli vědět, jak to dopadne. Bylo to napínavé, tak dorazili jste v pořádku domů, i když ten svět, do kterého jste se vrátili, byl úplně jiný.
1: Jinej.
0: Ano. Děkuju za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Loučím se, opatrujte se zase někdy. Ano, budu se těšit.
1: Děkuju, zavolejte. Jste hodná, jo.

0: To byl Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Noční linka Českého rozhlasu bude pomalu končit, ale ještě před sebou máme jeden telefonát, poslední. Kdo nás jim provede, kdo bude vykládat svůj příběh?
1: Dobrý večer, tady zase slovím rádio, linku.
0: Ano,
1: super.
0: Dovolala se
1: už paní... Už jsem vám několikrát volala, paní Ema z Javorníku, u Jeseníku.
0: Krásnou noc přejeme, léto, které změnilo můj život, téma i pro vás.
1: Tak já zdravím všechny posluchače, už jsem to tady několikrát, jsem tak vám dovolala, říkala, že jsem ho spotkala, když večer přijdu z práce, tak se pustím vaše rádio a poslouchám. Tak vašemu tématu dneska. Já jsem x let jezdila za spolužačkou na Korfu do Řecka. Moře to, mořské plody, úplně unešena. Bohužel, potom se mi narodil syn. Ne, bohužel, díky bohu, řeknu tak, narodil syn. A už jsem k tomu moři s tím miminkem nemohla. A známí mě ukecali, přesvědčili a jedu do Nisi v Polsku, že tam je krásné písečné jezero. Tak jsme tam jeli.
0: Ano.
1: No, nádhera. Kluk měl 3 roky, Jareček, a letos má 36 roku. Každý rok tam jezdíme do Nisi. Bydlíme v Javorníku, máme to 30 minut autobus, autem, pardon, jako na pláž. Krásná písečná pláž, bez placení vstupu, parkovného, takové věci, restaurace, modrá voda, no něco božského, nádherného, opravdu. Takže už po moři, po Korfě netoužím, protože ráno sedneme do auta, jdeme do Nisi, protože se vrátíme, jsme spokojení, úplně nádherné. Jste tam?
0: Ano, ano. Já si to živě představuji, protože to znám. Už teda modrá voda, když jsem tam byla já, tak tam rozhodně nebyla. Ale no, ano. Budete pokračovat?
1: Tam jsou, no. Že vás přerušuju, tak jako na konci Nisi u hráze, kde se kdysi doloval písek a to, tak tam jsou placené pláže, placovné parkoviště, všechno. Ale my jezdíme jako z kraje jezera, je tam výborná restaurace, dělají tam perfektní pstruhy a všechno, no něco nádherného. A byli jsme tam i týden na dovolené, koupili jsme si chatku, všechno to. Vždycky ráno v 6 hodin jsem šla na pláž s českýma pivama, a rybáři připluli, dali mi ryby, tak jsme si dělali na snídani rybičky, pstruhy na grilu. No opravdu, jako moře je krásná věc, ale už, jak jsem poznala Nisu, Niské jezero, tak tu Blankytnou zátoku se to jmenuje, tak jako už po ničem netoužím, jako je to fakt, je to tam božské, úplně nádherné. A tím, že jsem ho z Polska, tak kolikrát mám turisty a ptají se, kde, co, jak, tak je posílám do Nické jezera, tady do Polska, do Zlatého stoku, do těch Zlatých dolů, to je úplně úžasné. Jo, na náš krásný Javornický zámek, že prostě úplně, no, mohla byste si taky někdy udělat výlet do Nisy na jezero a budete unešena. A já jsem závodně plavala ve škole a můj sen je to jezero přeplavat. Už 2x mě vrátila jezerní stráž s tím, že pokud budu plavat dál, tak mi dají mi pokutu. Takže se musím v půlce jezera nebo večeře jezera vrátit a plavat zpátky do naší zátoky. Asi tak nějak.
0: Paní Emo, znám to tam, byla jsem tam naposledy před 2 lety, neměla jsem tady štěstí na tak modrou vodu, a právě naopak, protože
1: ale
0: bylo konec léta.
1: Ale záleží otázka, kde jste byla, jestli na hlavní pláži, anebo na kraji jezera, ten Blankytné zátoce.
0: Jeli jsme tam ze Zlatých hor, ale nedokážu už vám říct, v jaké části jsme byli. Ale teda to končíme nádhernou pozvánkou dnešní noční linku, tak to je krásné, jak se nám bude hezky usínat s tím, že třeba někdy, když budeme mít možnost se dostat tedy právě na tuto krásnou část naší republiky, přeje tedy hranice směr Polsko, tak se můžeme zastavit právě u těchto 2 jezer. Tam je vedle ještě to Otmuchovské, nebo jestli to tedy vyslovují správně. správně.
1: Muchovské kamenné jezero, tam jsme byli, tak jsme byli. Ale Nízké je Písečné, protože tam se doloval písek a zaplav. Takhle to řeknu, podle historie, co mi říkali, tak za druhé světové války tam se jako písek doloval, vězni tam dolovali písek pro nacisty. A v té Blankitné záchodce nahoře stojí vila, úplně nádherná, krásná, s tmavýma sklama, a to bylo podle historie, ta Blankitná zátoka byla letní sídlo SS. A v té vile přebýval Hitler, když byl jako, měl dovolenou nebo to. Ale tím, že se to zatopilo, jo, tak vlastně zůstal krásný písek, krásný žlutý písek, teplinou něco nádherného. Ještě vám můžu v rychlosti říct, že jsem se v Jeseníku, jak pracuji, seznámila z lázní s děvčatama, které hrají v Praze ve Státní filharmonii a měli ozdravný pobyt v našich lázních v Pryznici v Jeseníku. A tak z toho jedno jsme se zkamarádili a to přijeli k nám na dovolenou a ukázal se mi Nízké jezero. A ty její kolegyně všechny okamžitě si objednávali dovolenou v Nízkém jezeře. A říkali, už žádné moře nic, jedeme do Polska, úžasné. S tím, že jako projdou náš zámek, Zlatý stok a ty Zlaté doly a to. A byli úplně z toho, z té filharmonie, ty děvčata unešené.
0: Dobře. Emo, je čas se rozloučit. Tak krásnou noc přejeme, krásný nový den, těšíme se zase příště v Noční lince. Dobře?
1: Já taky, já ráno jdu do práce a večer uvidím, jak bude téma, když tak zase zavolám něco pěkného.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
1: Tak.
0: Jarka Barboříková, děkuji za pozornost, děkuji za čas, který věnujete Noční lince, děkuji za vás, těším se zase příště tady naslyšenou v nočním vysílání Českého rozhlasu. Do té doby se mějte hezky, užívejte dál písniček, které nestárnou, a mějte radost z maličkostí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil, dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.
1: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
2: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Jo.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: vůbec
2: jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl smíky promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nošíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Navenek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život.

0: I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
1: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
2: Já jsem polívka.
1: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
2: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
1: Říkám, že chci.
2: A že kdybyste chtěla...
1: Neslyšíš, co říkám, že chci?
2: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
1: Co si to dovoluješ?
2: Co vy na to?
1: Já chci polívku!
0: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
3: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, mě to trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: spolknu a budu vám
2: aplaudovat.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři.

0: v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
1: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
0: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
2: Požádný bublinky, pane Vrchní. Třeba šato Radině.
3: Prosím, službám, pane doktore, službám.
2: Pane Vrchní, to jste nespatný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
3: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
2: Ježíš, je chování, co? Neumí pogratulovat, doktore.
4: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
2: Prosím. Zubok, nejseš promovaný.
4: No jo, ale učitel.
5: Pojďte to jedno.
2: A tom se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chci tě, doktor. No.
6: Už víš, kde budeš učit?
2: Prosím tě.
4: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
2: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
6: No tak, děti, teď
2: Zor.
6: Si připijeme na tu promoci. Ah. Ne na tu doktorskou, ale na tu
2: Aminko.
6: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už můžeme
2: si a pijte to pomalu, děti.
6: Je to drahý.
2: Radině, to.
4: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči a zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
7: Legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
2: No děti, to jste řekl moc dobře, děti, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
7: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Třeba mě by zajímalo, z čeho budete živit.
2: No, co to oni mají vystaráno, to z vlastinech tuzeru, co?
7: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli, zatím u nás.
2: Co?
4: No, jako zatím.
2: V Kumbále? Myslím, že nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
2: Aha, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
7: Ty nejtiš, ani nevíš, co říkáš.
2: Jsem něco řekl. No, řekl jsem něco.
6: Ale vůbec nic.
2: Je to pravda, ne?
7: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
2: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou. Ne? Co
4: pak? Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
1: Je Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
0: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
5: Potom mě požádal o ruku.
8: Tam v tom Karolínu?
5: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně. Ve vinárně! Jsi hluchá, netop se, nebo ti ustřínu ucho.
9: No a má už místo?
5: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
8: A co bydlet, to budete u nich?
5: Tam to nejde.
8: Ne, oni nemají velký byt.
5: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
9: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
5: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
9: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince.
8: No,
9: družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
0: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v Panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Vspomínam, ja si často vspomínam, jak na černo-bílý.

0: zdravý být, být, že je trápení, člověk pak chce mít, mít všechno pro sebe, smích vystřídá pláč, pláč proutku má nutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím, tu druhou snad víc, víc, doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhé ruce.
5: Moment, vyneš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zroucenou holku a vy mě čtete televizi o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zroucenýho?
4: Letina Civilková je tam zroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě podle to povínáš. Já se budu starat o to, kdo má s kým jmen, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
5: Celý her! Nechtěl bych to nastavit nechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak... tak všechny holky, co jsme tady ti vyhlásili, je přátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková potvora, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohla k takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brýle, ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přijít.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z Frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Tak, velký vítr. Kubo, hajdej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Milče, a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Ráče ji odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, pánu mě netrestej, poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
4: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásle, jsem vám zavázal.
3: To je OK. Myslím, že půjdu.
4: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
3: Pro mě taky.
4: Naschledanou.
2: Naschledanou.
4: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
3: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z Tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.